Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Ota Váňa, kytarista skupiny Kabát?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Ota Váňa, kytarista skupiny Kabát?
3: Slyší Mono stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, ve středu 19. srpna 2026, 4 minuty před 6. hodinou, speciálně před nastoupenou jednotkou Mílovy, který poslal první dnešní depeši k dopravě. Jde o ústeckou dálnici a cituji, v koloně těsně před tím zúžením ve směru na Prahu, nevím, co se tam děje, tak opatrně, je to mokrý, tak ať to někomu neuklouzne. Už uklouzlo. Na Litoměřicku je ústecká dálnice zeštíhlená a na začátku toho omezení na 40. kilometru směrem na Prahu je opravdu bouračka. Jedno auto mimo dálnici, druhé překáží v pravém pruhu a v místě tak zůstal volný jen levý. Ale zatím na Turnov ze všech směrů správně, od 11. tam bude fungovat dneska rocková pumpa Rádia Beat.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno. Ojedinělé v severní polovině území, častěji přehánky, výjimečně i bouřky, teploty 23 až 27, na jihu Moravy i 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalové Pardubice skutečně přišly na několik měsíců o kapitána Vojtěcha Patráka. 26-letý útočník si v lize přetrhl skřížený vaz v koleni a příští týden jde na operaci. Hokejisty Plzně v úvodu sezony nepovede kouč Jandač. Po druhé operaci achilovky se bude zotavovat a tým dočasně převezmou asistenti Weber a Pletka. Rakouská policie v Korutanech odhalila vážné závady na autobusu z Česka. Vozidlo mělo ve špatném stavu brzdy i pneumatiky a cestovalo v něm asi 30 lidí. Řidiči proto zakázala pokračovat v jízdě. Opravuje se 10 kilometrů dálnice D5 mezi Ostrovem u Stříbra a Přehýšovem ve směru na Plzeň. Rekonstrukce jedné poloviny dálnice za 580 milionů potrvá do poloviny listopadu. Doprava bude do října svedena do protisměru. Více Tomáš Hnojský z ŘSD.
2: Je zavřená jenom tahle sjezdová nájezdová rampa. Na druhé straně to funguje normálně. A samozřejmě, když jedete od Německa, chtěl byste tady sjet, tak musíte jet buď na jeden před nebo na jeden za. To je jediný uzavřený sjezd. Ale ty intenzity tady nejsou tak hrozný a ta doprava opravdu, když tady jezdíme, nespůsobují. Nejsou tady kolony ani v pátek odpoledne, ani po víkendech.
1: A nakonec ministerstvo vnitra spustilo nové webové stránky, které nahradily ty zastaralé z roku 2008. Nový web mají také policie a hasiči. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.
0: Classic rock.

Než nalistujeme v kalendáři nový den, býťáci, je potřeba si říct něco ke včerejšku. A nejsem poslem dobrých zpráv. Včera ve věku 77 let zemřel nefousáč z fousáčů s fousatým příbením, bubeník ZZ Top Frank Beard.

way to heaven. Billy Gibbons osiřel, Frank včera odešel za Dustem a vám společnost při středečním ránu na Beatu dělá Radio Beat. Dneska se beatáci setkáváme opět. Připomínám, že se potkáte nejen s Vejvodákem a Otou, ale i s Loušou, protože dneska od 11. do 17. hodiny bude fungovat roková pumpa u Měšťanského pivovaru v Turnově. Do té doby ale spolu zajedeme třeba do Berlína. Po 9. hodině si připomeneme koncertní program s obsáhlým ansáblem, program, který v roce 2010 byl i u nás. Byli jsme společně v Praze na téhle té záležitosti. Nebo třeba připomínám, že protože je středa, tak večer si můžete udělat koncertní festival na přání, protože od 20 hodin do půlnoci bez lupenu do kotle, ale ještě předtím si můžete poslechnout, jak to má aktuálně se sluchem Ota Váňa. Kytarista kapely Kabát bude totiž od 19 hostem Petra Korála v uších Rádia Beat.

Když už hrajou Beatles, tak před 62 lety tahle ta Liverpoolská čtyřka zahájila své první oficiální severoamerické turné. Neříkám, že předtím v Americe nehráli, ale byly to jednorázové akce, ale tohle bylo opravdu plnotučné turné. To startovalo v San Francisku. 19 dívek potřebovalo během koncertu ošetření, jeden chlapec si vykloubil rameno a 50 fanouškům bylo zabráněno docela brutálním stylem vstoupit na pódium, aby Beatles neumačkali. Tak, co se týče dnešního koncertu, já věřím, že to bude v větší pohodě. V plzeňském Zachspabu totiž dneska koncertuje Michal Pavlíček se svým triem. Včera tam promítali o něm film a dneska si tam můžete užít muziku. Jinak připomínám, že v Plzni pokračuje festival na ulici, takže Plzeň ta je plná zajímavých kulturních údajů.

0: parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je půl sedmé, je čas na společnou kávu Býťáku a taky na to říci si, že na ústecké dálnici na Prahu na Litoměřicku se ve zúžení po nehodě jezdí jenom levým pruhem. Bouračka je na 40. kilometru, z 41. ztratíte asi 10 minut. Stejně tak na příbramské dálnici na Prahu před omezením u Jíloviště brzdí se za čerpačkou Líšnice na 12. kilometru. Trošku tučnější kolona je na dálnici z Prahy na Karlovy Vary u Velké Dobré. Tam v omezení na 19. kilometru překáží auto s poruchou. Kamiony kolem musí projíždět krokem, počítejte s frontou od nějakého 17. kilometru a se zdržením na čtvrt hodinu. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
3: No tak co ti řekl?
4: Blbý je to. Hele, čti.
3: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Proboha, co to je?
4: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
3: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
4: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno. Ojedinělé v severní polovině území, častěji přehánky, výjimečně i bouřky, teploty 23 až 27, na jihu Moravy i 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Nejlepší hráč fotbalového mistrovství světa, držitel zlatého míče Rodri, přestoupil z Manchesteru City do Barcelony. Podepsal 4letou smlouvu. Barcelona zaplatí skoro 2 miliardy korun. Vláda chce převést část areálu Vinohradské nemocnice pod ministerstvo obrany. Vzniknout by tam měla státní supernemocnice pro tisíce pacientů ze 3 pražských fakultních nemocnic. České Budějovice od září zavedou novou půlhodinovou jízdenku MHD za 20 korun, dosud je nejlevnější hodinová za 30. Město chce sjednotit tarif s půjčováním sdílených kol, které na půl hodiny stojí stejně. Konec prázdnin bude ve Žlutých lázních v Podolí patřit profesionální beach volejbalové podívané.
6: Od soboty 29. do neděle 30. srpna tu bude probíhat profesionální turnaj v kategorii mužů a žen 40 a 50+. O oficiální titul mistr republiky se utká celkem 40 dvojic. Součástí programu bude také sbírka na vznikající vilu Aneška. Ta propojí rodiny s dětmi, seniory a celou komunitu. Honza Navrátil, Praha.
5: A nakonec WhatsApp testuje ochranu před podvodnými zprávami pomocí umělé inteligence. Funkce Scam Alert analyzuje zprávy přímo v telefonu a při podezření na podvod zobrazí varování. Poslouchali jste krátké zprávy.

Joe Cocker s písničkou původně od Lovin' Spoonful Summer in the City nahodil další téma na beatu. Jak to bude dál s létem? Teď 3 minuty před 6:45 máme většinou kolem 16 stupňů a dneska bude tepleji než včera. Nevyhneme se opět přeháňkám a místy i bouřkám. Na jihu Moravy bude odpoledne zase až tropických 30, jinak si vystačíme s 23 až 27 stupni. A zítra si to zopakujeme. Dneska gratulujeme k 75. tichému basákovi kapely Queen, elektroinženýrovi Johnu Deaconovi, který nám teď předvede s drakem v zádech i úderné basové solíčko.

Basák Queen John Deacon má dneska 75. Po smrti Freddieho Mercuryho se stáhl do ústraní, kde se svou jedinou ženou vychoval 6 dětí. 6 položek je v anketě Půlnočních Alp na našem webu na stránce radiobeat.cz. A to, že v souboji zahraničních kapel začínajících od A má nejvíce hlasů album nejstaršího data, musím říct, že to je úplně v pořádku. Jen na to mrkněte a hlasujte dál do nedělní půlnoci. 2 desky, které dostanou nejvíce hlasů, si příští týden tady na Beatu pustíme. Mezi domácími áčkaři minulý týden vyhrál Kouzelník od kapely Alžběta, tak chci pochválit fanoušky téhleté party, že to takhle dali dohromady a že převálcovali třeba i první desku kapely Arakain, Trash the Trash, kterou si před půlnocí na Beatu pustíme zítra. Od A k B, Badfinger.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Ota Váňa, kytarista skupiny Kabát?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

Vysáči budou v sobotu hlavní hvězdou festivalu ve Vintířově, tedy zajíždějí k vám na Sokolovsko. Dneska v Praze pokračují v Praze na Štvanici mezinárodní tenisové turnaje. Na chlapském Masters budeme třeba sledovat Honzu Kumstáta, který se dnes pokusí o 14. výhru v řadě. Na Masters v americkém Cincinnati se dneska utká taky. Spousta zajímavých, který bude držet palce, třeba wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Američance Anny Simové. Menší čeká Argentinec Tirante. A v osmi finále bude hrát i Kateřina Siňáková spolu s domácí Townsendovou čtyřhru. Jo, ne proti sobě spolu. V singlu už Katka vypadla, když včera opět nestačila na Američanku Kýsovou. Mezi nejlepší šestnáctku se ale probojovala Maruška Bousková, která dál vysve Coco Gauffovou. No a na Sáru Bejlek se po půlnoci chystá světová jednička Sabalenková.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Minutu před 7 hodinou u Velké dobré v omezení už porouchané auto nepřekáží, takže vám přeji klidnou jízdu nejenom z Prahy na Karlovy Vary. Na 40. kilometru na Prahu je bouračka na ústecké dálnici. Je to ve zúžení a místem se projíždí jenom zúženým levým pruhem, je to tam označeno šipkou. Kolona začíná na 44. kilometru, ale měli byste tady ztratit maximálně 10 minut. A novou bouračku máme na úrovni Mácháče na 38, to je Česká Lípa Mladá Boleslav. U odbočky na Staré Splavy se srazila 2 osobní auta. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes nejprve oblačno až zataženo, během dne zejména na jihu místy polojasno. Ojedinělé v severní polovině častěji přehánky a výjimečně i bouřky, teploty 23 až 27, na jihu Moravy 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Začal prodej vstupenek na českou fotbalovou reprezentaci, více Petr Plintovič.
2: Od včerejška si můžete kupovat vstupenky na utkání české fotbalové reprezentace. Jde o zápasy v Lize národů proti Chorvatsku, Anglii a proti úřadujícím mistrům světa Španělům. Ceny začínají na 590 korunách.
1: Hrály se hokejové přípravy před extraligou. Mladá Boleslav prohrála v Jihlavě 3-4 po prodloužení. Třinec porazil Zvolen 4-0 a vyhrál i třetí duel. Karlovy Vary zdolali Sokolov 6-3, hetrikem se blízkl Bambula. Armáda obnoví provoz vrtulníku Venom a Viper po mimořádných technických kontrolách a proškolení posádek. Létání s těmito stroji pozastavila po červencové havárii v Náměšti, kdy zemřela vojákyně. V Pryznicových lázních v Jeseníku způsobily hromadné onemocnění klientů tzv. Noroviry. Během týdne se střevní chřipkou s průjmy a zvracením nakazilo 111 lidí. Hygienici zdroj nákazy stále hledají. A nakonec Google čelí odchodům významných odborníků na umělou inteligenci Gemini. Zamířili buď ke konkurenci nebo do vlastních projektů. Prý je to kvůli odkladům nových verzí a obavám o pozici Google na trhu umělé inteligence. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání s AC/DC.

Ano, i dneska hrozí hromy, blesky, přehánky a odpolední teploty do příjemných 27 stupňů. Do 24 by dneska mělo být v Turnově a tam se chystá i náš radioaktivní tým, protože dneska u Měšťanského pivovaru v Turnově, tedy u Jizery, opět bude v provozu roková pumpa beatu. Od 11. do 17. hodiny se tady zastavte, třeba pro novou samolepku beatu nebo třeba pro ten originální otisk na kapotu a taky, abyste nám vybrali a okomentovali muziku do vysílání.

0: Poslouchali jsme Kabáty a k tomu jenom řeknu, že fotbalisti Teplice zahájí letošní pouť českým fotbalovým pohárem v Plzni. Ve druhém kole hrají totiž v Křimicích a první kolo bude uzavřeno dneska. A dnes se tedy dozví soupeře pro kolo druhé obhájci vítězství v českém fotbalovém poháru, tedy Karviná. Ta totiž se utká buď s divizními Kozlovicemi, anebo s divizním Slavíčínem. Další sportovní informace má Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Parašutistky Aeroklubu Plzeň vyhrály závod světového poháru v přesnosti přistání v italském Belunu. V jednotlivcích zvítězila také Minářová, tým Dukly a z Prostějova skončil třetí. Pátý závod svěťáků se uskuteční v rakouském Talgau. Tuzemský motokrosový šampionát pokračoval v Dolních Heřmanicích, více Petr Kovář.
3: Do své druhé poloviny se přehoupl desetidílný seriál Daikeno Defender Motocross 2026. Diváci viděli opět napínavé bitvy o další republikové body, a to zejména ve třídě MX2, kde tentokrát už slavil úspěch jezdec týmu Orion Litomyšl Petr Radouský. Druhý byl Tomáš Pikard z HT Group Racing. Slovenský rychlík Pavol Repčák opanoval ve Heřmanicích obě jízdy a upevnil si pozici lídra skupiny MX1 před Martinem Krčem. Další orioňák Petr Bartoš si podmanil zase veterány, no a v juniorských 85-kách byl nejrychlejší Patrik Nohovica z týmu Auctor MX.
2: Cyklista Primož Roglič navzdory nedávnému poranění nastoupí na Vueltě. 36-letý Slovinec, který má na kontě rekordní 4 celková vítězství, je v nominaci týmu Red Bull Bora Hansgrohe. Vuelta odstartuje už v sobotu v Monaku. To byly dnešní první menšinové sporty, další za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30. Na ústecké dálnici na Litoměřicku je obousměrně zúžení mezi 33. a 41. kilometrem. Na Prahu se zpomaluje na 48. kilometru. No a opačně se zaseknete přibližně na 33. kilometru a pro oba směry platí, že je potřeba 10 minut navíc. Na jižní spojce v Praze je nehoda od Černáku na Laňák u Průmyslové ulice. Auto je tam ve škarpě, tedy přímo jízdě nepřekáží, ale kolem jedoucí trošku zpomalují. Kolona začíná před sjezdem na Běchovice. A na 5. kilometru se zaseknete na Slánské dálnici před omezením u letiště směrem na Prahu, opačně u odbočení do ulice do Horoměřic. A novou nehodu hlásíte z trasy do Mažlice k Dyně na 22 za Smolovským rybníkem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes nejprve oblačno až zataženo, během dne zejména na jihu místy polojasno. Ojedinělé v severní polovině častěji přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27, na jihu Moravy 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejová legenda Zdeno Chára se v pátek v Trenčíně rozloučí s profi kariérou. Na exibiční zápas dorazí řada hvězd NHL, včetně Jágra, Pastrňáka, Voráčka a Kaberleho. V 77 letech zemřel Frank Baird, bubeník ZZ Top. Členem slavného texaského tria byl téměř 60 let. Stavba hloubeného tunelu v jízerním v Telně pod zámkem Stránov nabírá budoucí obrysy.
6: Stavbaři od spodní části začali s instalacemi betonářské konstrukce budoucího tubusu, který odkloní dopravu ze Serpentín jak v obci, tak i pod ní směrem k železničnímu viaduktu a zámostí. Desítky let odkládaný projekt finišuje. Luboš Dvořák, Stránov.
5: Americký prezident Trump omezuje společné vojenské cvičení s Jižní Koreou. Místo 27. srpna končí už tento pátek. Zdůvodnil to dobrými vztahy se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. A nakonec mladí Češi si jako první auto nejčastěji pořizují ojetý vůz, který stojí mezi 250 a 400 tisíci korunami. Mezi nejoblíbenější značkou je Škoda, která představuje téměř polovinu takto pořízených vozů. To byly krátké zprávy na Beatu.

Do této písničky si Brian May nahrál všechny nástroje sám. Jeho parťák z Queen, basák John Deacon, má dneska 75. Máme středu 19. srpna, býťáci, a dalším oslavencem je Ian Gillan. Zpěvák Deep Purple v 81. zpívá takto.

0: 25, 15, po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125, 15, po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Na beatu Aerosmith a kousek z desky Living on the Edge, nebo teda ne, tak se jmenuje ta skladba, deska se jmenuje Get the Grip, to je ta deska, kvůli které kapela musela přísahat, že ta naušnice ve vemínku na obalu je opravdu jen prací grafika, že ono nebohé zvíře nebylo donuceno jít do zkrášlovacího salonu. Na desce kapely Alice in Chains je zase, mimochodem na té, myslím, poslední s Lainem Stanleym, je třínohý pes, který prý nemálo je podobný tomu, jenž jednou pokousal bubeníka kapely, když jako kluk roznášel noviny. A tato deska z roku 1995 může být na beatu přehrána celá příští týden. Stejně třeba jako poslední titul AC/DC s Bon Scottem Highway to Hell či věčná dovolená deváté album kapely Aerosmith. Ano, opět vás směřu na náš web, na naši internetovou stránku, kde máme anketu. No a v ní 6 desek a dvě, které dostanou nejvíce hlasů, si příští týden pustíme celé. 3 ty desky, které jsou v té nabídce, tak ty jsou už z tohoto tisíce letí, takže svůj hlas můžete dát taky kapelám Audioslave, Avantasia nebo Alter Bridge.

Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 8 hodin pozor na příbramské dálnici obousměrně. Na Prahu je 10-minutová kolona k omezení u Jíloviště z 12. po 9. kilometr. A na Strakonice pozor za Řitkou, na 15. kilometru hasiči hasili auto, ale provozu nepřekážejí. Novou ránu máme na D1 u Brna směrem od Vyškova na Prahu ukřížení s bratislavskou dálnicí. Na 167. kilometru se v omezení stukl náklaďák s osobákem od Slatiny od 2. prvního kilometru ztratíte asi čtvrt hodinu. Kvůli tomu se taky brzdí i na bratislavské dálnici před Brnem od 4. kilometru. A úplně nemá cenu sjíždět na tom třetím, protože 125 okolo Modřic je taky docela zasekaná a koukám, že obousměrně. A na ústecké dálnici mezi Lovosicemi a Roudnicí obousměrně omezení ztratíte tady asi 10 minut. Na Prahu se zpomaluje na 48. kilometru, opačně na 31. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio B. Počasí.
5: Dnes nejprve oblačno až zataženo, během dne zejména na jihu místy polojasno. Ojedinělé v severní polovině častěji přehánky, výjimečně i bouřky, teploty 23 až 27, na jihu Moravy 30 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy odpoledne a večer v jihovýchodní polovině četnější déšť a místy bouřky i silné, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: České tenistky v Cincinnati prožily rozdílný den. Bejlek, kterou čeká světová jednička Sabalenková i Bousková, postoupili do osmifinále. Siniaková vypadla. V deblu Lehečka s Ferrymi skončili v prvním kole, naopak Pavlásek s Riklem postoupili. Svrčina pak v Cancúnu po porážce s Vavrinkou titul neobhájí. Národní dopravní informační centrum v Ostravě má nový a modernější dispečink. ŘSD ho přesunulo do administrativního komplexu Orchard poté, co původní pracoviště při povodních zaplavila voda. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl k tomu říká.
6: Museli jsme Národní dopravní informační centrum dostat z této lokality, který potenciálně je ohroženo tou povodňovou situací, kdy samozřejmě ta situace v roce 2024 byla velmi extrémní a věříme, doufáme, že se opakovat nebude, ale každopádně není možno připustit takovou situaci, že by skutečně NDIS z důvodu nějaké takové přírodní katastrofy nebyl funkční, protože skutečně odsaď je potřeba dávat ty aktuální informace řidičům a není možné, aby to samozřejmě nefungovalo.
5: Mladě lachta na jihoafrického dnes poprvé uvidí návštěvníci Zoo Praha. Sameček narozený 5. června dosud pobýval v zázemí, kde se učil plavat. Zpočátku bude k vidění pouze dopoledne s matkou. A nakonec OpenAI spustila službu ChatGPT-14, určenou pro uživatele ve věku 13 až 17 let. Nabízí rodičovskou kontrolu a rozšířené bezpečnostní funkce. Režim se zapne automaticky po vyhodnocení věku uvedeného v účtu, ale i chování a při nejistotě zvolí bezpečnější nastavení. Dnes je středa s datem 19. srpna a byťácké zprávy končí. Dáme si Iron Maiden.

Členové Iron Maiden mají momentálně dovolenou, v půli července odehráli Ed Fest a koncem srpna vyrážejí na turné po Severní Americe. Vy, když se dneska vypravíte do Plzně, tak tam kultura na každém rohu, protože pokračuje festival na ulici a jinak v Plzni večer v Zachspabu bude hrát Michal Pavlíček se svým triem. Včera tam promítali o něm film, tak dneska si tam užijte i jeho muziku.

Nabítu ve středu po ránu ta Petřina, taky výrazná basa Vládi Padruňka u bicích Tolia Kohout. Teď další vzpomínka na muzikanta, který už tu s námi není. Víťáci včera zemřel ve věku 77 let bubeník ZZ Top Frank Beard. Ten jednou prohlásil, že jedna z věcí, na kterou byl fakt hrdý, je skutečnost, že jakmile v rádiu pustí nějaký jejich hit, že okamžitě všichni vědí, že to jsou ZZ Top.

0: Letenku do Vegas si koupíte jindy, dneska se zastavte mezi 11. a 17. hodinou u Měšťanského pivovaru v Turnově, kde za ty 2 hodiny a 40 minut bude v provozu rocková pumpa Rádia Beat a dorazit klidně můžete i na kole, že jo, Šimi? Jenom pak nevím, kam si necháte vyrobit ten nástřik, co děláváme na kapotu.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Cyklista Andrew August, čerstvý vítěz Czech Tour, bude od příští sezony jezdit za švýcarský tým Pinarello Q36,5, kde bude i český cyklista Pavel Bittner. Uhynul nejúspěšnější klusák všech dob, Warren, dožil se 31 let. Italský hřebec vyhrál 62 ze 73 dostihů a během kariéry získal na prémiích rekordních 145 milionů korun. Starosta francouzského střediska pod Mont Blancem odmítl z veřejných peněz zaplatit záchranu 32 lidí, kteří uvízli v chatě Guter. Prý ignorovali opakovaná varování před nebezpečím sesuvu kamenů. Pokud mají být evakuováni soukromým vrtulníkem, musí si zásah v přepočtu za 363 tisíc korun uhradit sami. To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno truc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádio Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dospíval jeden z dnešních oslavenců Ian Gillan, má dneska 81 a před Purple jsme si taky hráli Beatles a dneska má narozeniny i syn Ringo Stára. K tomu se na beatu dostaneme ještě za nějakou čtvrt hodinu. Teď je 8.29 a na D1 u Brna směrem na Prahu máme kolonu od sjezdu na Svitavy. Od 202. kilometru budete půl hodiny poskakovat na kilometr 197. V omezení ukřížení s bratislavskou dálnicí se vyšetřuje nehoda nákladního a osobní auta. Na D2 na Brno je provoz hustý od 5. kilometru. A opatrně přijíždíte-li do Prahy po mladoboleslavské dálnici. Za Brandýsem se zaseknete, protože na 4. kilometru se řeší bouračka 3 osobáků. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Pronto? Franto, jsi tu? Halo, Franto!
3: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
5: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Beat. Limitovaná edice beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
0: Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes má být zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno. Ojedinělé v severní polovině území, častěji přehánky, výjimečně i bouřky, teploty 23 až 27, na jihu Moravy i 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Nejlepší hráč fotbalového mistrovství světa, držitel zlatého míče Rodri, přestoupil z Manchesteru City do Barcelony. Podepsal 4letou smlouvu. Barcelona zaplatí skoro 2 miliardy korun. Vláda chce převést část areálu Vinohradské nemocnice pod ministerstvo obrany. Vzniknout by tam měla státní supernemocnice pro tisíce pacientů ze 3 pražských fakultních nemocnic. České Budějovice od září zavedou novou půlhodinovou jízdenku MHD za 20 korun, dosud je nejlevnější hodinová za 30. Město chce sjednotit tarif s půjčováním sdílených kol, které na půl hodiny stojí stejně. Konec prázdnin bude ve Žlutých lázních v Podolí patřit profesionální beach volejbalové podívané.
7: Od soboty 29. do neděle 30. srpna tu bude probíhat profesionální turnaj v kategorii mužů a žen 40 a 50+. O oficiální titul mistr republiky se utká celkem 40 dvojic. Součástí programu bude také sbírka na vznikající vilu Aneška. Ta propojí rodiny s dětmi, seniory a celou komunitu. Honza Navrátil, Praha.
6: A nakonec WhatsApp testuje ochranu před podvodným zprávami pomocí umělé inteligence. Funkce Scam Alert analyzuje zprávy přímo v telefonu a při podezření na podvod zobrazí varování. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Rozděleni padneme. Pink Floyd na rádiu Beat. Pojďme společně ještě jednou pogratulovat k těm dnešním 81. Ianovi Gillanovi, což je zpěvák Deep Purple, ale nevím, jestli to víte. Původně to vypadalo, že spíše bude bubeník. Jeho otec investoval týdenní výdělek 8 liber do bicí soupravy. A jak Gillan jednou poznamenal, byla to směs lásky a humoru. Protože ta souprava se skládala z takového basového pochodového bubnu Armády spásy, což je ta velká věc, co bubeník drží před sebou a bouchá do toho z obou stran, takže to nemá nic, čím by se to připevnilo na pódiu k podlaze. Takže s tím to jako opravdu nešlo. No a později Mr. Gillan zjistil, že bubeník z něj nebude, že zpívat a bubnovat dohromady mu nejde, tak raději zůstal tedy jenom čistě u postu zpěváka. Ale když jsme u těch bicích, tak 19. srpna se narodil jeden velký bubeník v roce 1939 a jde o mistra z dvojitých kopáků Gingera Bakera. Toho si teď na beatu pustíme s kapelou Cream.

Ve středu 19. srpna posloucháte Rádio Beat, hráli jsme si Cream s připomenutím, že dneska je to 87 roků, co se narodil bubeník Ginger Baker. A taky 35 let, co Judas Priest hráli v kanadském Torontu. Společně s Motorhead a Alice Cooperem a na dlouhých 10 let taky naposledy spolu s Robem Halfordem. Ten se tam tenkrát ošklivě zranil, když v dýmu najížděl na Harley na pódium, tak naboural do nějakého kovového rámu držící kulisy. Ostatním došlo, že je zlé, když prostě nezačal zpívat tam, kde normálně zpívává. A později kytarista Glenn Tipton vzpomínal, že ten dým byl tak hustý, že zpěváka vlastně našel až tak, že o něj na tom pódiu zakopl. Otřesený Halford si nechal zalepit rozražený, jak se později ukázalo, zlomený nos, show dokončil, pak strávil noc ve špitále s otřesem mozku a pár týdnů s podporou krční páteře.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 hodiny a 3 minuty, tedy přesně v 11, bude zahájen v Turnově provoz rokové pumpy. Pokud teď po D10 jedete od Mladé Boleslavy na Prahu, tak počítejte se zdržením od Brandýsa. Na 5. kilometru se řeší nehoda 3 aut a kolona na D10 z 10. kilometru. Pořád se taky ještě došetřuje bouračka na D1 u Brna směrem od Vyškova na Prahu u křížení s bratislavskou dálnicí. Na 167. kilometru ťukanec kamionu s osobákem, zpomaluje se u sjezdu na Svitavy a výrazněji pak od Slatiny. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce takhle chce, že o něm ani nevím. A ten výkon tam prostě je.
2: Jo, jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: No tak, dneska to úplně na pivo v kelímku nevidím, protože dneska si dáme koncert se symfonickým orchestrem. Na druhou stranu pan dirigent je známý tím, že rád říkává, že koncert není kostel. A že ukázka emocí, ať už těch nadšených nebo opačně, je na koncertě vždycky na místě. A my se ocitneme v Berlíně v roce 2010 a tím, kdo povede ten 50-hlavý britský královský orchestr, bude Američan italského původu, momentálně šéf-dirigent Českého národního symfonického orchestru Steven Mercurio. A povede ho přes hity Stinga a kapely Police.

Angličan, nikoli v New Yorku, Sting z Berlína na rádiu. Ano, a s ním i jazzová legenda, saxofonista Brentford Marsalis. Hrajeme si živák z Berlína, kde turné Symphony City mělo zastávku 21. září 2010. A den na to jsme měli tento program i v Praze a bylo to parádní. Stinga při průřezu jeho kariérou při více než dvouhodinovém programu doprovázel jeho věrný kytarista Dominic Miller a ta kráska po jeho druhé ruce, to je australská jazzová zpěvačka Joe Lawry. No a za zády Královský symfonický orchestr, pro který aranže vytvořil a celé to dirigoval Steven.

0: Once again on guitar, Mr. Dominic Miller.
1: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
2: Jdeme na to.
1: Léto jako živé na Rádiu Beat.
3: Jsme na koncertě Stinga se symfoniky, hrajeme si záznam z Berlína z 21. září 2010. Jak jsem říkala, den na to přijela tahle parta do Prahy a na tom koncertě byla. Na vlastní oči jsme mohli vidět akci, která působila vlastně docela obyčejně, velice civilně. Žádné velké róby, gejzíry světel, ohňů, projekce. Akce parádně, skvěle připravená, nikoli však chladná a nudná. A asi největším výstřelkem byl kovbojský taneček hlavních protagonistů v jedné lajně při skotačivé skladbě This Cowboy Song.

0: nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé. Na

se berlínským fanouškům děkoval Sting v září 2010 při turné Symphony City, kdy s ním během roku a čtvrt při 133 vystoupeních hrál jeho největší hity, jak ze solové kariéry, tak společně s Police, Královský symfonický orchestr pod taktovkou Američana italského původu Stevena Mercuria. Ve skladbě Every Breath You Take Sting už představoval účinkující, ano, bylo to totiž v momentě, kdy se pomaličku blížil závěr té více než dvouhodinové akce. A tak si jako tenkrát oni v Berlíně i my teď na beatu vychutnáme přídavky. Ještě než připomenu, jak parádně orchestr zvládl odprezentovat blízkovýchodního ducha skladby Desert Rose, tak zdravím Kubu, který mi posílal e-mail a fotku jako důkaz, jak začátkem měsíce navštívil koncert Stinga v chorvatské Pule. Vše se tam odehrálo v Koloseu a jak Kuba píše, přestože jsem byl za plotem, mělo to dechberoucí atmosféru.

0: tonight. Thank you, Berlin. Thanks for listening. Thanks for coming tonight. God bless. We'll see you again. Auf Wiedersehen.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
2: Sting a kapela, takže poslední housle už jsou ve futrálu. Zítra se s Vejvoďákem v rámci našeho speciálu Léto jako živé vypravíme do Londýna. Dneska je hlavním městem býťáků Turnov. Za hodinu tam začíná roková pumpa. Teď máme 9.58. Asi na pumpu pojedete po D10 nebo jako Louša od Liberce po R35, tak tady je to volné. Přispává se ale na několika místech teď ústecká dálnice. Tak na Prahu u Lovosic, kde je omezení, zaseknete se na 52. kilometru, opačně pak od Roudnice od 30. Ale ještě je tady speciální zásek předtím o Prahy, opět omezení, které je na 7. kilometru. Jezdí se tam jenom jedním pruhem a počítejte se zdržením asi tak na 10 minut od 2. po ten 7. kilometr. Tak dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes nejprve oblačno až zataženo, během dne zejména na jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině častěji přehánky, výjimečně i bouřky, teploty 23 až 27, na jihu Moravy 30 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy odpoledne a večer v jihovýchodní polovině četnější déšť a místy bouřky i silné, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalové Pardubice skutečně přišly na několik měsíců o kapitána Vojtěcha Patráka. 26-letý útočník si v lize přetrhl skřížený vaz v koleni a příští týden jde na operaci. Hokejisty Plzně v úvodu sezony nepovede kouč Jandač. Po druhé operaci achilovky se bude zotavovat a tým dočasně převezmou asistenti Weber a Pletka. Sucho v půdě trvá letos v Česku rekordně dlouho. Nedostatek vláhy trápí třetinu území už od začátku roku. Opravuje se 10 kilometrů dálnice D5 mezi Ostrovem u Stříbra a Přihýšovem ve směru na Plzeň. Rekonstrukce jedné poloviny dálnice za 580 milionů potrvá do poloviny listopadu. Doprava bude do října svedena do protisměru. Více Tomáš Hnojský.
2: Je zavřená jenom tahle ta sjezdová nájezdová rampa, na druhé straně to funguje normálně a samozřejmě, když jedete od Německa, chtěl byste tady sjet, tak musíte jet buď na jeden před nebo na jeden za, to je jediný uzavřený sjezd, ale ty intenzity tady nejsou tak hrozný a ta doprava opravdu, když tady jezdíme, nespůsobují, nejsou tady kolony ani v pátek odpoledne, ani po víkendech.
1: A nakonec archeologové zkoumají úchleb na Nymbursku, přes 6,5 tisíce let starou svatyni, která je o víc než tisíc let starší než třeba Stonehenge. Kruhové ohrazení s příkopem a vstupy zřejmě sloužilo k pozorování pohybu slunce a měsíce a také k rituálům. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 19. srpna 2026.

Jak Šimi ve zprávách zmínil Stonehenge, tak jsem si hned vybavila tu historku. Jeden z rockových trapasů, který se týká Black Sabbath při turné v roce 1983 při propagaci desky Born Again. Tou záležitostí se pak třeba inspirovali i ve snímku This is Spinal Tap. Zatímco filmaři tu rekvizitu, ten monument Stonehenge, kvůli záměně jednotek nechali vyrobit jako miniaturní, jako model, který nakonec měl jenom nějakých 46 cm a nebyl na tom pódiu vidět, tak v případně Black Sabbath výrobci dodali monolitické kameny tak obrovské a tak těžké, že se vůbec nevešly na pódia a nebylo možné je bezpečně ukotvit, tak většina z nich musela zůstat stát na parkovištích za halami, kde tenkrát Black Sabbath vystupovali. Tenkrát to bylo s mistrem Ianem Gillanem, ano, především frontmanem Deep Purple, no ale my si na tu jeho sabatovskou éru v den, kdy má dnes 81. narozeniny, zavzpomínáme.

0: muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Menšinové sporty na Rádiu Beat.
1: Parašutistky Aeroklubu Plzeň vyhrály závod světového poháru v přesnosti přistání v italském Belunu. V jednotlivcích zvítězila také Minářová, tým Dukly a Sprostějova skončil třetí. Pátý závod svěťáků se uskuteční v rakouském Talgau. Tuzemský motokrosový šampionát pokračoval v Dolních Heřmanicích, více Petr Kovář.
2: Do své druhé poloviny se přehoupl desetidílný seriál Daikeno Defender Motocross 2026. Diváci viděli opět napínavé bitvy o další republikové body, a to zejména ve třídě MX2, kde tentokrát už slavil úspěch jezdec týmu Orion Litomyšl Petr Radouský. Druhý byl Tomáš Pikard z HT Group Racing. Slovenský rychlík Pavol Repčák opanoval ve Hřmanicích obě jízdy a upevnil si pozici lídra skupiny MX1 před Martinem Krčem. Další orioňák Petr Bartoš si podmanil zase veterány, no a v juniorských 85-kách byl nejrychlejší Patrik Nohovica z týmu Auctor MX.
1: Cyklista Primož Roglič navzdory nedávnému poranění nastoupí na Vueltě. 36-letý Slovinec, který má na kontě rekordní 4 celková vítězství, je v nominaci týmu Red Bull Bora Hansgrohe. Vuelta odstartuje už v sobotu v Monaku. Cyklista Andrew August, čerstvý vítěz Czech Tour, bude od příští sezony jezdit za švýcarský tým Pinarello Q36,5, kde bude i český cyklista Pavel Bittner. Uhynul nejúspěšnější klusák všech dob, Varen, dožil se 31 let. Italský hřebec vyhrál 62 ze 73 dostihů a během kariéry získal na prémiích rekordních 145 milionů korun. Starosta francouzského střediska pod Mont Blancem odmítl z veřejných peněz zaplatit záchranu 32 lidí, kteří uvízli v chatě Guter. Prý ignorovali opakovaná varování před nebezpečím sesuvu kamenů. Pokud mají být evakuováni soukromým vrtulníkem, musí si zásah v přepočtu za 363 000 korun uhradit sami. To byly středeční sporty.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kde je legendární Eldorado, ptal se Lešek Semelka, doprovázen Blue Effectem. Kde dneska bude Hlouša z Liberce, to ví Vejvodák. A doufám, že nám teď odhalí tuto tajenku. Nazdar!
1: Příjemné dopoledne přímo z Turnova, z Měšťanského pivovaru. Já jsem na to samé se chtěl zeptat právě tebe, Kačenko. Zaprvé, kde je Eldorado a kde je Hergot Loša? Protože tady Loša zatím ještě není. Ale zase na druhou stranu známe ho a víme ho. Když byla pumpa 2 nebo 3 měsíce zpátky v Liberci, tak taky přijel až v podstatě po začátku, po 11. hodině. Takže zatím ho nemáme, ale je v očekávání. A líbí se mi, že vlastně jedeme do Turnova a mluví se hlavně o Lošovi, protože je to tady jako jeho destinace a nedá se svítit, prostě je to taková ikona, na kterou se těšíme a věříme, že teda dorazí. Ale to Eldorado, to bych chtěl vědět od tebe teda.
0: Hele, jak jsme začali řešit turnovskou, tedy tuhletu rokovou pípu, tak se Loša okamžitě nahlásil, že přijede. A prý chystá nějaké velké překvapení, takže to možná bude to Eldorado, které hledáme oba dva.
1: A tak jako Iberašung a surprise od Loši, to je v podstatě na každé, které pumpě, kam on dorazí. Ale zase na druhou stranu, aby si někdo nemyslel, že to je jenom kvůli němu, jo, nebo jenom pro něho. Už teď je tady spousta býťáků a už teď těma jedovatýma barvama jsme nastříkali první logo našeho rádia. Zatím, bratru, se to učíme, samozřejmě ten manšaft je vždycky jako tady jiný, tak to první logo jako nic moc, jo, ale věřím tomu, že třetí, čtvrtý už na to auto sedne jako prdel na hrnec. Nicméně na dotaz, který tady byl, jestli ta barva se dá smít z toho laku, no nedá, no dobře.
0: Hele, bratře, řekni ještě, no...
1: Ano, velmi obtížně.
0: Ano, naberete kbelík tamhle z Izery a zkusíte to, dobře. Stříkání log na kapoty. O čem dál roková pumpa, kdyby to náhodou někdo tento pojem slyšel úplně poprvé? Co se tam tedy u Měšťanského pivovaru v Turnově do 17. od 11. bude dít?
1: Za 12 minut začínáme, kdo přijede, může si poručit muziku na přání. Do té 17. by to měl stihnout s tím, že poslední hodina mezi 4. a 5. je vždycky už jako hodně jako nadspaná, takže aby si někdo nemyslel, že přijede v 4:30 a ještě to stihne. Je tady fronta na to, aby si ty lidi mohli nechat zahrát, vyberou si sami muziku a vyřídí zkaz. A aby nebyla nějaká mýlka, vysíláme stejně jako teď, tady odsud živě do celé republiky, to znamená, ten, kdo přijede, poručí muziku a řekne ten zkaz, tak to uslyší v podstatě všichni.
0: Ano, bude slavný v celém vesmíru.
1: Ano, ano, a nebo taky ne.
0: A nebo taky
1: jo, to
0: ne.
1: Je právě, to je ta druhá mince týhle práce, že buď to seš slavný v celém vesmíru, anebo seš v celém vesmíru za pitomce, jako já.
0: Vejvodák, ten bude v Turnově, teda on už tam je teď, ale bude vám plnit nejen vaše hudební a ta další přání od 11. do 17. hodiny. Budu poslouchat, Peťo, zatím.
1: Kačenko, ještě, Kačenko,
0: no,
1: seš tam?
0: No, jo? Nikam neodchází, mě jen tak nepustí z práce. Copak, povídej, přeháněj.
1: Jenom jsem chtěl říct ahoj.
0: Ahoj. Slyšíš ten rozdíl?
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Otta Váňa, kytarista skupiny Kabát?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Na D1 u Brna je nehoda a na příjezdu od Prahy za sjezdem na Vídeň na 195. kilometru se srazil kamion s osobákem. Bouračku mi taky hlásíte na čtyřce před Strakonicemi od Vimperka, no a za Prahou na dálnici na Ústí na 7. kilometru zavřeli pravý pruh, je tam kolona asi na 10 minut ze 3. kilometru. Tak jeďte do Turnova, hoďte do navigace adresu na Lukách 669 Turnov a tam u Měšťanského pivováru najdete zdroj dobré muziky a taky partu býťáků až do 17. hodiny. A propo, k tomu mám tady z aplikace jednu připomínku.
2: No čau, tady Milan Turnov. Chtěl bych upozornit býťáky, kteří třeba jedou na bytovou pumpu, že v nádražní ulici, i když je rozkopaná, tak policajti řádí jak černá ruka a kontrolujou. Nevím co, ale s Kodiakem jezdí tam a zpátky.
1: Tak vyjeďte na rokovou pumpu. Hezký den.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes nejprve oblačno až zataženo, během dne zejména na jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině častěji přehánky, výjimečně i bouřky, teploty 23 až 27, na jihu Moravy 30 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy odpoledne a večer v jihovýchodní polovině četnější déšť a místy bouřky i silné, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České tenistky v Cincinnati prožily rozdílný den. Bejlek, kterou čeká světová jednička Sabalenková, i Bousková postoupili do osmifinále. Siňaková vypadla. V deblu Lehečka s Ferim skončili v prvním kole, naopak Pavlásek s Riklem postoupili, Svrčina pak v Cancúnu po porážce s Vavrinkou titul neobhájí. Policie odložila případ falešné fotografie, na které byli předseda Milionů chvílek Minář, teolog Halík a muž obviněný ze zapálení haly v Pardubicích. Kriminalisté potvrdili, že snímek byl upravený pomocí AI. Národní dopravní informační centrum v Ostravě má nový a modernější dispečink. ŘSD ho přesunulo do administrativního komplexu Orchard poté, co původní pracoviště při povodních zaplavila voda. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl k tomu říká.
4: Museli jsme Národní dopravní informační centrum dostat z této lokality, který potenciálně je ohroženo tou povodňovou situací, kdy samozřejmě ta situace v roce 2024 byla velmi extrémní a věříme a doufáme, že se opakovat nebude, ale každopádně není možno připustit takovou situaci, že by skutečně NDIS z důvodu nějaké takové přírodní katastrofy nebyl funkční, protože skutečně odsaď je potřeba dávat ty aktuální informace řidičům a není možné, aby to samozřejmě nefungovalo.
3: A nakonec Švédsko poslalo své první 4 vězně do estonské věznice v Tartu. Kvůli přeplněným káznicím si pronajalo v Estonsku cely až pro 600 odsouzených. To byly zprávy Rádia Beat, po nich přepojujeme na pumpu do Turnova.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Já si to schválně změřím, protože, jak bylo řečeno, mezi 11. a 17. to znamená 6 hodin budeme vysílat odsud z Měšťanského pivovaru v Turnově. Začínáme teď prvním vstupem v 11.12 a jsem zvědav, a to už tady mluvím ke Karlovi, který stojí vedle mě, čímž to pádem okamžitě jste poznali, že Karel je dneska impresario celé býťácké pumpy, tak jsem zvědav, jestli to skutečně vyjde, jestli ty stopky se zastaví v 17 hodin a bude tam tedy necelých 6 hodin. Každý, kdo dorazí do Měšťanského pivovaru v Turnově, může si poručit muziku na přání. Ten úplně první, kdo tady je už možná hodinu, tak je Ivan, který je tradičním účastníkem každé které býťácké pumpy. Ivane, hezké dopoledne, vítej v Turnově.
2: Já děkuju za krásný přivítání. Nejsem účastníkem každý pumpy, někdy se to nepovede. Taky jsem byl nemocný, měl jsem kotník zlámaný.
1: A když jsi měl zlámaný kotník, tak jsme tě vozili jak medvěda.
2: Jednou v Oberlích jsem tady byl, to je pravda. No a svezli jste mě, úžasný, ještě jednou děkuju.
1: Není za co, cesta asi v pohodě dneska, ne?
2: Dneska to bylo v pohodě. Když jsem vydával motorku z garáže, tak jsem si říkal, nejsem já vůl, ono bude pršet. Hele, a nepršelo.
1: Takže doporučil bys, sem vlastně do Turnova, do Měšťanského pivovaru. No. Teď už je parkoviště plný teda, jo? Takže s autem bude problém, ale s motorkou se sem dá krásně.
2: S motorkou se vejdeme vždycky.
1: Jo. Něco novýho u tebe? To je taková otázka blbá, ale...
2: Ne, pořád 4 vnoučata a jedna žena. Teď jsme oslavili 45 let.
1: Jako spolu?
2: Jo, jako spolu.
1: Dobře.
2: Děkuju.
1: To není vidět vlastně v rádiu, to, co jsem udělal teďko.
2: Není, já to vyřídím.
1: Dobře, Ivane, poroučej, jaká to bude od Beatles?
2: Hele, bude to od Beatles, to už se známe, a já nebudu měnit ani repertoár, ale ani jako pořadí, nebo jak bych to řekl.
1: Repertoír.
2: Já chci pořád ten pernej den.
1: Jsou
2: na ten začátek.
1: Jsou dvě zásadní francouzský slova, repertoir a croissant. Jo, to se musí správně vyslovovat, i kdyby prostě...
2: Dobře.
1: No, hele, icbina není problém. Komu? Ženě?
2: Necháme to... Hele, ženě taky samozřejmě, ale všem těm motorkářům, který si troufli přijet, nebo si troufnou přijet, a nebojí se toho, že zmoknou.
1: Ivane, děkujeme, pojďme na icbinu.
2: Já taky.
1: Čau. Ahoj.

0: 125, 15, 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125, 15, po 68.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: Když plnou, tak plnou.
1: No, tím plnou se myslí samozřejmě nádrž. Až do 17. hodiny jsme před Měšťanským pivovarem v Turnově a hrajeme na přání býťákům, kteří tady stojí frontu. Ta fronta se tady vytvořila už někdy v 10:30, půl hodiny předtím, než jsme začali. A s Karlem tady na sebe koukáme, jestli vůbec dneska to tady stačíme odbavit. Nicméně, teď jsme udělali takové přednostní právo. Je tady Dan a Láďa. Láďo, krásné dobré dopoledne.
2: Dobrý dopoledne.
1: Jo, vy jste přijeli
2: za to, že jste nás pustili dopředu.
1: No tak, vy jste přijeli na takovém ekoforichtungu, když to musím říct takhle správně česky plzeňsky. Je to tříkolka, na které se šlape, ale zároveň je to podporováno ještě baterkama vzadu.
2: Tak, tak.
1: A říkal jsi, že už máte najeto, nebo že letos?
2: Letos asi 7 tisíc, loni 13 tisíc jsme najeli.
1: Ty to nedajdou lidi, co mají normálně operák na autě, jo? 13 tisíc za rok, a vy to namačkáte takhle na tý...
2: To je invalida a takhle jezdí dobře.
1: Jako, je třeba říct, že Dan sedí na té tříkolce. A Dan teda ti pomáhá šlapat, ty jsi ten hlavní šlapátor teda v tom.
2: Já jsem hlavní šlapátor a Dan trošku jednou nohou může, takže pomáhá, no.
1: Jo, ale jako jo, 12 tisíc?
2: Loni 13 dokonce
1: to
2: jsme
1: je, ale no, to no. Je, víš, ale zase na to stranu vás nebolí zadek, že jo, protože vy máte, vy
2: sedíš
1: tam nemáte sedačku, no, no. Ale máte, jak se to jmenuje tohleto, ne, teda není to sedlo, křesílko, ale sedač, křesílko.
2: No, sedíš tam krásně.
1: Výborně, jak dlouho vydrží tomu ty baterky, kdybyste
2: tak
1: náhodou...
2: Tak 60 kilometrů jedem asi,
1: jako no. Samo, nebo...
2: Ne, samo by to nejelo, musíme
1: přijít si přišlapávat.
2: No, no, no.
1: Takže 60 kilometrů nabít, 60 kilometrů nabít a takhle tak. 13 tisíc za rok.
2: No, no.
1: No, Karle, máme co dělat, hele. Jo, tohle nemáme ani na koloběžce nastrkáno. Tak, kluci, co chcete za muziku poslat?
2: Dan si přeje Nirvánu.
1: Ano.
2: A skladbu Rape Me.
1: To bychom asi mohli. No. Navíc on si ho teda ten svetr už sundal, Dan, před chviličkou ho měl na sobě. Je to speciální svetr, který je, dá se říct, Kurt Cobain edition.
2: Jo, to přesně si objednal svetr podle Kurta Cobaina.
1: Je to je tak, jako Kurt nosil to, ty vytahaný mikiny a vytahaný svetry, tak tohle je v podstatě úplně to samé, co známe z plakátů a z videoklipů a z koncertů.
2: Tak, tak.
1: Akorát v tomhle počasí Danovi musí být docela teplo. Už se oslíklo, takže ano. Tak jo, děkujeme, kluci, ať se vám, jak říkal Franta Kocourek, ať se vám dobře šlapy.
2: Jo, děkujeme
1: moc. Jak se ti šlapy. Tak zatím, čau,
2: díky, ahoj.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Kousek od Plzně je město Dobřany a v Dobřanech je kapela, ale bohužel teda nevím, neznám jim jich jako název té kapely, ale znám písničku, kdy v textu neustále opakují KSN. KSN, jo, a něco a KSN. A až posléze jsem zjistil díky Klárce, že KSN znamená krása střídá nádheru. A to je to, co se děje právě teďko v Měšťanském pivovaru tady v Turnově. Krása střídá nádheru. Je tady mraky býťáků, mezi nimi Honza, který má nádherný tričko. Je to červený tričko a na prsou má papouška. Ten papoušek si v podpáždí, v podstatě jakoby v podperutí tedy, nese noviny a pod ním je napsáno Kakadu. Ale kdybych to měl přečíst, tak je tam Kakadu. Ale vypadá to jako Kakadu, ten papoušek. Je to hodně vtipný tričko, Honzo.
2: On to je papoušek Kakadu. Děkuji tady Zuzce, která mi ho dala.
1: Zuzko, děkujeme. Jako si veselá kopa, ti chci říct, jo? Jako takhle vymyslet tričko. Navíc děkujeme za marmelády a za džemy. Rozdíl mezi marmeládou a džemem teď necháme stranou, protože to je jako hodně složitá záležitost, který si nám přines. Slibujeme, že jakmile bude příležitost, rohlík, máslo a tvoje džemy, my si s Jazzabel určitě pochutnáme. Čím chci říct, že je tady s námi i Jazz, můžete se na ní přijet podívat. Pro hory se jenom signál pro to, aby nezapomněl někde naškubat kytku na hřbitově. Zadarmo a dátý jazz. Honzo, co jsi ty vybral za muziku?
2: Tak, já jsem vybral Trautenberky, netáhlo od nich, protože když se tak podívám všude tady kolem sebe, tak my jsme tu dneska samé netáhla.
1: Ano!
2: Tady... Protože vlastně všichni, co jsme tady, tak dneska nepracujeme. No, kromě tebe a Karla a jazz jsem... a standy.
1: Právě jako několik lidí je tady v práci, dokonce i tato včela nebo vosa, která tady lítá, taky pracuje. Ale klidně můžeme to dát i pro všechny ty, ta netáhla, která tady koukají a přijíždějí další a další alegorické vozy. A to je pěkný BMW motorka, pěkná. Člověk.
2: Přijíždí všechny vozy a taky dorazil Loša.
1: Ano, ten dorazil. A pozor, s ženskou, to jsem v životě neviděl. Tahle stojí ve frontě zrovna, jo. Jestli je to dcera, nebo... Já jsem úplně konsternovaný z toho, kde Loša vzal ženskou.
2: Na zahrádce.
1: Tak komu ještě posleme Trautenberky?
2: Všem netáhlům. Jo? Vypravě tady všem, co jsme tady v řadě.
1: Honzo, děkuju. Jdi se zařadit mezi netáhla. Čau.
2: Pěkný den, ahoj všichni.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Maličko nás tady trápí včely, nebo jsou to vosy, to teď momentálně takhle z přírodovědského hlediska nedokážeme říct. Ještě, že špička toho našeho stanu, kde je vysílací studio Rádia B, tak je červená. Bej ta špička žlutá, tak už je v podstatě po nás. Jo. Ale určitě si poradíme. Je tady Ota, nazar Oto, pozor, zrovna lítám okolo tebe.
2: Vidím, abych ji nespolk.
1: Jo. Takhle, když jí spolkneš, tak je, máme tady Jezabel, která samozřejmě jo, ta ví, co v tom daný okamžik dělat. Vybral jsi nějakou muziku, nebo se jenom schováváš před vosama tady?
2: Určitě, bylo by to pro všechny býťáky a je to Flamengo stále dál.
1: Proč?
2: Protože je to pěkný.
1: No vidíš, že umíš odpovědět krásně na blbou otázku. Je někdo, komu bys to speciálně poslal o to?
2: Všem býťákům.
1: Nic specifického?
2: Ne.
1: Já to prostě z tebe nedostanu. Ne. Dobře, beru to jako svůj neúspěch. O to děkujeme, Flamengo, krásná volba, krásná muzika. Díky, čau.
2: Tak jo, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraji. Pítová pumpa.
1: Kdybyste měli zavřít oči a představit si to, jak to teď vypadá tady u toho velkého mixážního pultu, za kterým stojí Karel a já vlastně půl metru od něj, tak je to tak, že jsme oba dva dostali před chviličkou krásný, teplý buřty na pivu a Jardo, je to celý na tobě, protože my teď nemůžeme říkat nic. Páč, máme masnou hubu. Řekni, co chceš zahrát, komu a tak.
2: Já vás zdravím. Vy jste zase přijeli po roce a chtěl bych zahrát kapelu Black Sabbath, Nation Acrobats.
1: Nebuď takový, jako uvolni se, no, v klidu, se ruce a nohu dopředu, řekni.
2: A chtěl bych to pro vnučku Karolínu, která tady stojí s chlapcem Tomášem, prohlošu.
1: To je vnučka tvoje? No, to už máš chlapce?
2: No, už má chlapce.
1: Jo, tadle, jo, tak to už to vidím.
2: Už.
1: A povedz se kluk, ale tričko Rammstein, takhle to má vypadat. No.
2: Poslouchají metal, mají rádi a vnučka právě Black Sabbath Ozzyho, tak právě jsem toho z toho vybral. Dneska jsem opustil blues, jako vždycky jsem pouštěl.
1: Tak ty máš tričko s Ericem Claptonem, že jo? A jak snášíš tadle skoro zeťáka, který má na prsu napsáno Rammstein? Jo, ne skoro zeťáka, teda jako skoro. Když to je tvoje vnučka, tak v podstatě ty seš... No, jako nevyznám se, ale je ti to jedno, že prostě kluk je.
2: Na Rammsteinech jsem taky byl na Strahově, když hráli, tak jako proč ne, že
1: na Strahově?
2: No, na Strahově.
1: Já myslím, že byl
2: to už je hodně roku, ale no, když hráli, před ACDC tenkrát, myslím.
1: Jo, to je pravda, to je pravda. Úplně ještě, to je málo kdo, jasně.
2: Když to začínali, nebyli tak známí, no.
1: Dobře, no tak pojďme na Black Sabbath, já si myslím, že...
2: Lošoj a Liborho ještě, co tady jsou, a jinak všem byťákům.
1: To se mi líbí tady v tom kraji, jak je to, ne Lošovi, ale Lošoj. A já to ani neslovím, Liboroj.
2: Je to tak.
1: Liboroj. Tak to je dobře. Zatím děkuji, Jardo, nejse, čau.
2: Ahoj, děkuji.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty už bude poledne, v Turnově zacpané centrum kolem náměstí Českého ráje, ale u Měšťanského pivovaru. Je sice pravda taky dost aut, motorek, šlapadel a louša, ale stejně jste tam až do 17. hodiny zváni na rokovou pípu. Nebo pumpu. Ale pípa je tam taky, jak jsme ostatní od vejvodáka slyšeli. Ti, co z Turnova pojedou na Prahu, tak se trošičku zaseknou na D10 v omezení u Mladé Boleslavy. Mimochodem, včera se mi tam vyplatilo jet v levém pruhu. Nevím, jestli to platí i dneska, ale v tom pravém jezdili ti pracanti tam na stavbu. Dále počítejte s kolonou od 50. kilometru na dálnici z Ústí na Prahu. Tady je omezení mezi 48. a 32. se jezdí jenom jedním pruhem. Je tam zdržení od toho 50. kilometru asi skoro už na 20 minut. No a co se týče Brna, D1 a nehody, co máme za křížení s výpadovkou na Vídeň na 195. kilometru směrem tedy od Prahy, tak tady už to mají skoro vyřešeno. Stejně ale počítejte s tím, že se zaseknete asi na 189. kilometru. Býťáci, dobrou jízdu, za chviličku zase naše roková pumpa.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod, to je síla. Seď v ruce takhle chce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
2: Jo, jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou oblačno až zataženo. Místy s deštěm nebo přehánkami, výjimečně s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. Zítra se ještě trochu oteplí. Dešť a bouřky se objeví také v jeho východní polovině území četnější i silné.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hrály se hokejové přípravy před extraligou. Mladá Boleslav podlehla Jihlavě 3-4 po prodloužení. Třinec porazil Zvolen 4-0 a vyhrál i třetí duel. Karlovy Vary zdolali Sokolov 6-3. Fotbalové Pardubice skutečně přišly na několik měsíců o kapitána Vojtěcha Patráka. 26-letý útočník si v lize přetrhl skřížený vaz v koleni a příští týden jde na operaci. Sucho v půdě letos trvá v České republice rekordně dlouho. Nedostatek vláhy trápí třetinu území už od začátku roku. V 77 letech zemřel bubeník ZZ Top Frank Beard. Členem texaské kapely byl skoro 60 let. Výstava českých korunovačních klenotů se otevře až 19. září, tedy o den později, než se původně plánovalo. Důvodem je konání protokolární akce na Pražském hradě. Vláda chce převést část areálu Vinohradské nemocnice pod ministerstvo obrany. Vzniknout by tam měla státní supernemocnice pro tisíce pacientů ze tří pražských fakultních nemocnic. Americký prezident Trump omezuje společné vojenské cvičení s Jižní Koreou. Místo 27. srpna končí už v pátek. Zdůvodnil to dobrými vztahy se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si dál užívejte beatovou pumpu. S rádiem Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Pustěte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Já tady mám teď před sebou vlastně asi nejmladší účastníky Beatové pumpy pro zatímního času. My jsme začali v 11, končit budeme v 5. Jsme v Měšťanském pivovaru v Turnově a vysíláme odsud živě do celé České republiky. A přede mnou ti dva mladí pánové, jeden je Adam a jeden je Martin. Vím, že Adam to byl první muž na světě a Martin přijel na bílém koni, dobře mu tak. Kdo z vás bude mluvit první, kluci?
2: Já.
1: A ty seš Adam?
2: Jo.
1: Tak to jsem to trefil, člověče. Karle, vidíš to mezi těma dětma? Tak pověz, co máš na srdci a tak, Adame.
2: No, my bychom tady s Martinem chtěli zahrát mamce a všem výťákům, kteří jsou dneska v práci a nemůžou tady bejt, tak bychom chtěli zahrát Behind Blue Eyes od Who.
1: Od Who? To umíme, to zahrajeme. Karle, připrav to zatím. Kluci, víte, že pomašírujete do školy, jo, za 14 dní?
2: Víme.
1: Skončí vám pěkně ty prázdniny, jo? Dost válení bylo, pěkně šup, šup, šup. Těšíte se, to je blbost, to,
2: trochu, jo.
1: Jo? Hele, a dali byste si ty prázdniny spíš kratší a častějiš, že by byl třeba měsíc v létě, měsíc v zimě, měsíc na podzim a měsíc na jaře, to je dohromady 4 měsíce prázdnin, anebo takhle ty 2 měsíce v kuse?
2: To radši ty každý roční období.
1: Že jo, já jsem taky rychle spočítal, že to je lepší, že to je jednou tolik prázdnin než normálně, no. A co mladý? Martine, co ty?
3: No.
1: Já jsem si říkal, že budeš takhle upovídaný, no. Už podle vzezření to vypadalo. Kluci, děkujeme, muzika je připravena Behind Blue Eyes od The Who. Díky, čau, ahoj.
2: Ahoj.

0: plnou, tak plnou.
1: Já protože jsem byl pečlivý a ráno, když jsem vyjížděl v 6 hodin z Plzně a jsem sem do Turnova, tak jsem poslouchal ranní vysílání na rádiu Beat, kde Kachna připomínala, že John Deacon, jak jsme my lingvisti zvyklí už od malička říkat John Deacon, má dneska 75. narozeniny. Teď jsme slyšeli jeho hudební nástroj, tedy basovou kytaru ve skladbě Hammer to Fall od kapely Queen, kde teda tomu převládala kytara Briana Maye, ale když si to jako rozeberete v těch sluchátkách, tak ta basa tam byla slyšet taktéž. Přemku, že jo, slyšel jsi to?
2: Já jsem to naprosto poznal, protože jsi mi to řekl.
1: A to znamená, jinými slovy, kdybych ti teď nakoukal něco, já nevím, o hypotéce, tak tomu uvěříš.
2: Kdybych mi řekl, že to je Suzy Quatro, abych ti to i věřil.
1: Suzy Quatro tady, jsme hráli nedávno.
2: Už jsme hráli.
1: Teďko před chvilkou. Proto ti zůstala v hlavě Suzy Quatro. Ale pozor, viděl jsi ji teďko někdy nějak naposledy?
2: Hele, neviděl jsem ji naživo, viděl jsem ji v televizi a furt to klape, šlape, jede.
1: No jako takhle, ona by dokázala rozčačit, hele, Suzy Quatro, jo. Ani když se, jako, je to furt holka krev a mlíko, no. Co jsi říkal?
2: Neříkal jsem nic, že tě neslyším, že jede auto.
1: Jo, takhle, no to již ty nemáš sluchátka na uších. No. Pověz mi, Přemku, vybral jsi něco, nebo tak jenom jdeš okolo a nemáš co dělat a chceš mluvit do rádia?
2: Hele, jdu okolo, hudba hrála, světlo svítilo, tak jsem říkal, že necháme zahrát tradičně už Jahody mražený, ano. Jirku Schillingera, už po, a já to nevím přesně, asi po čtvrtý nebo po pátý.
1: Jseš tady jako doma na pumpě. No.
2: S vámi rád.
1: Děkujem.
2: A nechal bych to zahrát všem, co jsou na cestách, na dovolený, některý i v práci, vám, Karloj, tobě takej.
1: Díky, to už tam jako nepatří, teda, no. To takej, ale Karloj, on je to v podstatě spolknutá to ovi, jo. Karlovi, tak je to Karloj.
2: Karloj, my no. To tady máme jinak.
1: Má to, jako je to logický vyústění toho nářečí, jo, Karloj.
2: Karloj.
1: Ale zní to úplně prapříšerně. Ale zase, jo, komu čest, tak. Tomu šest.
2: Takže všem býťákům, který poslouchají, ať se daří a za rok zase tady.
1: Díky, Přemo, měj se.
2: Taky, opatrujte se, ať se daří, díky.
1: Děbůh.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Česko patří mezi země s nejdražšími iPhony. Podle průzkumu Deutsche Bank model iPhone 17 Pro s kapacitou 256 GB stojí v Česku zhruba 33 tisíc korun, což je devátá nejvyšší cena na světě. Nejlevněji se prodává v Japonsku za přibližně 23 tisíc korun, naopak nejdráž v Turecku za téměř 55 tisíc.
0: Vítoskop.
1: Casio představilo chytrý prsten s miniaturním displejem a zdravotními senzory. Měří tep, okysličení krve, tělesnou teplotu i spánek a upozorňuje na hovory či zprávy vibracemi. Zatím se prodává v Číně za v přepočtu asi 6 tisíc korun.
0: Vítoskop.
1: Praha se už brzy dočká příletu válečného letounu Spitfire.
2: Stroj, na kterém u RAF létal plzeňský rodák Karel Pošta, se objevil na zahraničním inzertním portálu s tím, že se nachází v hangáru v Austrálii. Aktuálně je letoun v Belgii, kde prochází celkovou renovací. Novým majitelem je Ivo Lukačovič, majitel společnosti Seznam, a ten předpokládá, že stroj v Česku poprvé přistane ještě letos v létě. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
3: Než tedy proběhne další tankování, tak připomenu, my jsme vlastně mluvili o tom už týden, možná 14 dnů zpátky, že dneska budeme tady v Turnově v Měšťanském pivovaru, tak jsem říkal, že je tady spousta místa, že naproti pivovaru je vlastně parkoviště a hned louka a na tu louku se vejde spoustu automobilů, ne že by tam parkovali, ale můžou se tady otočit i nákladní auta. No a dva nákladňáky právě teď dorazily, jak říkáme my v Plzni, jsou to dvě sklépečky, ale skutečně ty kolika, raz, dva, tři nápravové, taková ta auta, která dokážou, že když se používají při opravdu velkých stavbách, tak teď dorazili. A Standa Rubáš to točí, potom to půjde tady na sociální sítě, protože teď je na našem manšaftu, na našem ensemblu, aby opatřil tato dvě vozidla, tyto dvě sklépěčky logama Rádia Beat. Ten nástřik, pravda, bude chvilku trvat, protože tohleto není, že jo, osobní auto a haupna. Pozor, a někdo má tady, je tak to hezký, přijel někdo, kdo má na lítku vytetováno Radio Beat, tak to je kolega, člověče, to je hezké. Mílo, ukaž, co máš ty na lítku.
4: Chlupy.
3: Chlupy, výborně, ale to tě oholí, hele, přijdeš do mé do taterny, v žiletkou tě oholí a co budeš chtít, tak ti na lítko vytetujou. Teda ne úplně, co budeš chtít, musí to dávat nějaký smysl, logiku. Většinou tater si sám potom ještě rozhodne, jestli do toho jde nebo nejde, protože je to přeci jenom umělecký dílo. Co by ty si chtěl jako umělecké dílo tady poručit za muziku, Mílo?
4: Tak já bych chtěl od Shocking Blue Send Me a Postcard.
3: Já jsem právě říkal, že to neznám, ale ty jsi mě přesvědčoval o tom, že to znám teda.
4: Ano, jednou jsi mi to už hrál.
3: Jo, no tak jestli už jsem ti to jednou hrál, tak to pravděpodobně už jsem teda slyšel. Ale rád si to připomenu. Komu pošleme čumkartu teda?
4: Hele, chtěl bych to hlavně všem do Beatu, který nám zpříjemnil každý den svým vysíláním a všem, co se ta písnička líbí.
3: Dobře, tak děkujeme, pojďme si ji připomenout. Díky, Mílo, čau,
4: tak
3: ahoj.
4: Ahoj.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Zrovna včera odpoledne to říkal Jirka Rogl, že to bylo včera 36 let přesně od koncertu Rolling Stones, od toho prvního koncertu. To bylo v roce kolik? 90, Karle? Jo? Já jsem na tom prvním se nebyl, až Voodoo Lounge a to bylo 95 podle mě. Rok po Pink Floyd. To je nějaká chvilka nostalgie, jak si člověku zaspomínal. Je tady Kuba, jest nazdar, Kubo.
2: Zdravím tě, ahoj.
1: Člověče, ty když tady byli Stouni poprvé, tak si podle mě nebyl na světě ještě, co?
2: Nebyl, no, 892.
1: Jo, tak ti to těsně uteklo, ten první, jo.
2: Přesně
1: ten
2: tak.
1: Druhý v 95. už si doufám stihnul. Strahově. Co?
2: Možná, když to táto poslouchal.
1: A nepamatuješ si to. Tak Kubo, seš další na řadě, mimochodem fronta nám nekončí, to je dobře. To je dobře, takovýhle pumpy já mám rád prostě, kdy to jde na dračku. Komu budeme hrát, jakou a proč hlavně?
2: Chtěl bych zahrát Breakstuff od Limp Bizkit. Mm-hmm. Bude to pro mý kolegy z práce, ze stavební společnosti RBK. Pro kamarády z pivnice v Rumburku, zdravím, a hlavně pro moji krásnou milovanou přítelkyni Martinku Hanušovou, která jde zrovna odpolední, tak ať je to uteče, baby, miluji tě.
1: Hezky, výborně, krásně. A říká si Rumburk, jo?
2: Rumburk.
1: Jenom prostě já zkusím Karla, řekni Rumburk, schrábe, zkus to, pojď, řekni Rumburk.
3: Rumburk.
1: Krávně to umíš, hráčkujeme jako vejcovici. Jo, jinak to, co tady zve, to je loša, no a tak to je v pohodě. Teprve na řadu přijde. Kubo, děkuju.
2: Díky moc.
1: A řekl jsi to hezky.
2: Dejte
1: čau.
2: Se, zdar.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Já jsem se teď podíval na hodinky a ono skoro už bude jedna hodina. Za 10 minut jedna, nějak to rychle utíká. Kdybych se býval, nepodíval, tak bych ani nevěděl. Přede mnou teď stojí, nebo před námi tady stojí Helenka. Helenka měla svátek.
2: Ano.
1: Kdy to bylo, včera?
2: Včera,
1: že jo? Tak dodatečně všechno nejlepší. A ti nikdo neštve, slušně řečeno a tak. Máš nějakou speciálně vybranou muziku, anebo...
2: Mám, jo? No.
1: A proč?
2: Protože se mi líbí, hlavně má hezký hlas a prostě je to taková pohodovka.
1: Jako ten Knopfler, myslíš, jako jo?
2: No, je to Dire Straits.
1: Jo, ano, ano. A komu ji pošlem?
2: Takže to bude to Dire Straits, Romeo and Julia a bude to pro všechny byťáky, pro mého novou manžela.
1: Už jste se vzali, jo, teda.
2: Už zase jsme se vzali. Po druhý.
1: Ale to je hezký, jo. Takže vy jste se natolik milovali, že jste se rozvedli, tahni ty černý mraku.
2: Už byla taková jako špička, už jsem byla vyhořela.
1: Jasně.
2: Pak jsem schladla na 5 let,
1: ano.
2: A teď jsme se zase vzali, no. Protože jsme zjistili, že jeden bez druhého nemůžeme žít. No.
1: To je hezký, to je pěkný, člověče. Ale že to trvalo 5 let, jo, že no, to má takovouhle hranici časovou.
2: No, a tak my jsme stejně spolu byli pořád.
1: To je dvojka.
2: Máte
1: tohle.
2: Inspiraci.
1: A jinak v životě jsem neviděl, a to Otaseman je fotograf veliký, každou chvilku do studia přinese foťák a ukazuje mi, co si asi koupil, ale takhle velký, tlustý, obrovský objektiv, který
2: to
1: ty máš.
2: Zdá, no tak je to
1: zdá,
2: 35, je to Sigma, ale je to pevný sklo, no ale ona je na tom ta clona, tak to vypadá.
1: Ty lidi, je to velký jako pizza normálně, no, jako malá pizza, úplně v pohodě by se na tom dalo. Tak ať se ti dobře fotí, no a Dire Straits samozřejmě posíláme tadle novomanželom teda.
2: Děkujem.
1: Ahoj.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: No a největší komplikace jsou pravděpodobně na Strakonicku na silnici 20, a to tedy přímo ve Lnářích se střetla dvě nákladní auta, ano. Jeden jízdní pruh je tak neprůjezdný a na místo míří policie České republiky. Pozor také na D1, a to u Brna, konkrétně na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Zde došlo ke střetu nákladního a osobního auta. Obě tato vozidla tu tvoří překážku k té události míří složky IZS. Na 55 nebo na silnici 55 u Hodonína se pak střetla dvě osobní auta, takže ťukanec dvou osobáků, a na místě je taktéž policie. Na D3 ve směru na Prahu mezi 116. a 115. kilometrem. Pozor, probíhá údržba zeleně, ano, odstavný pruh je kvůli sekání trávy uzavřený a práce jsou plánované přibližně až do 16:30 odpoledne. No a na D4 zase směrem k nám do Prahy mezi 44. a 43. kilometrem se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby při inspekční jízdě. Víťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou oblačno až zataženo. Místy s deštěm nebo přehánkami, výjimečně s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. Zítra se ještě trochu oteplí. Déšť a bouřky se objeví také. V jeho východní polovině území četnější i silná.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1-0. Artis o tom informoval na svém webu. Ve střední Evropu bude zvolna k východu postupovat zvlněná studená fronta, která k nám přinese bouřky. Ty budou přicházet v několika vlnách od noci na zítřek až do noci na sobotu. Český hydrometeorologický ústav před nimi dal výstrahu. První bouřky zasáhnou severozápad republiky už dnes v noci. Výstraha bude v platnosti od půlnoci do zítřejších 5 hodin ráno pro Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj. Plzeňský krajský soud nevyhověl správní žalobě Ukrajince proti rozhodnutí ministerstva vnitra. Tomu letos v červnu odmítlo udělit mezinárodní ochranu v České republice kvůli válečnému konfliktu v jeho domovské zemi. Podle rozsudku z minulého týdne je dotyčný vojákem v záloze a bránit vlasti jeho občanská povinnost. Rusko zrušilo další prominentní akci tohoto roku. Vojenský hudební festival Spaská věž letos na Rudém náměstí v Moskvě neproběhne. Organizátoři vysvětlili, že důvody zrušení festivalu leží mimo jejich kontrolu. Přichází to v době největších ukrajinských úderů na ruskou metropoli za poslední měsíce. To byly zprávy. Po nich si dál užívejte beatovou pumpu. S rádiem Beat.
0: Classic rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Začala třetí hodina živého vysílání z Měšťanského pivovaru tady v Turnově až do 17 hodin. Ono se to docela blíží, jo, za 4 hodiny, necelé, tedy už bude 5 hodin odpoledne. Do té doby budeme zde, do té doby máte šanci sem za námi přijet a poručit si muziku na přání, tak jako to udělal Meloun, který stojí teď metr od mikrofonu, ale on ten krok dopředu udělal.
2: Ahoj, tady Meloun.
1: Mimochodem, Meloun je ten člověk, který přišel asi před 2 hodinama sem na zádech obrovský baťoch, až jsme se divili, co v tom baťohu všechno má. Postupně začal vytahovat různé propriety, nakonec vytáhl vařič a přímo tady a vařečku a přímo tady uvařil buřty na pivu, který já jsem teda snět, byly vynikající, Melouny.
2: Děkuju.
1: To ti teda děkuji, protože buřty na pivu jako online udělaný. Máme to i natočený, Stando, ty jsi to natáčel, že jo, když probíhala vlastně příprava a samotné vaření buřtů na pivu. No a teď tedy, Melouny, za buřty na pivo i my ti zahrajeme, hele, ale co si řekneš?
2: Ahoj, děkuju, jsem rád, že jsem mohl pro vás uvařit buřty na pivku a přál bych si pro kamarády, pro rodinu a pro všechny známí něco od Rejčů, Killing My Name.
1: Klidně, já koukám, že máš na košili, to je kovadlina, viď? Jako označek kovadliny. Jako
2: že jsem kovářskej.
1: Ty jsi kovářskej, to znamená, ty děláš, prostě tlučeš do toho,
2: jo.
1: Máš ruce spálený, v plících máš ten mour, který dejchá, že jo, celý život, to je prostě paráda.
2: A když poslouchám beat, tak je mi líp.
1: To je docela báseň teda. Tak,
2: na zdraví,
1: Meloune, na zdraví.
2: Všem beatákům a dobrým lidu.
1: Děkujeme, zatím, čau.
2: Ahoj, děkuju.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Teď jsme si naplno užili kvákadlo. Další, kdo je pánem na holení, a to by docela i sedělo, člověče, tak je Martin, i když ty se asi holit nehodláš.
2: Ne, v žádném případě.
1: Ukazoval jsi mi před chviličkou fotografie, kdy jsi byl bez fousů. Jenom pro představu, Martin stojí teďko naproti mě, 1,85 m a fousy až do půly toho, jak se jmenuje, prsou, do půly prsou. Je něco jako krakonoš v podstatě, jo.
2: Piju ho.
1: Cože jsi se rozhodl, že si necháš narůst takhle dlouhý fousy, proč?
2: Jsem línej se holit.
1: A takhle jsi s tím spokojený?
2: Jo.
1: A ona taky?
2: Už jo.
1: A musel jsi zvyknout, víš, hele. Že jo, paní, že? To vyžaduje jistý druh zvyku. Tady paní se mnou souhlasí. Tak Martine, komu jakou?
2: Komu? Tak v první řadě tady kamarádům, který tady jsou se mnou, Meloun a Miloš. Potom manželce, všem třikolkářům a hlavně Morimu, který pořádal trajk sraz na Klopině a povedlo se mu to. Velký díky, takže asi takhle.
1: Jo, a máš tričko Iron Maiden, ale vybral si Aleše Brichtu.
2: Jsem maidňák, ale vybral jsem Brichtu, protože má tuhle písničku, která se hodí jako k motorkářům.
1: Budeme rejdit, jo?
2: Tak.
1: Dobře, ale já s tím nemám problém, Karle. Já bych mu to schválil, jo? Dobře, tak my ti to teda zahrajeme, Martine.
2: Děkuju.
1: Taky děkujem, měj se, čau.
2: Čau.

0: 22.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky zpěty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: Radio Beat.
1: No tak co ti řekl?
2: Blbý je to. Hele, čti.
1: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
1: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat. Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraji. Beatová pumpa.
3: A taky, že jo. Já bych chtěl říct, že tankujeme z měšťanského pivovaru Turnov. Že bych chtěl poděkovat takhle veřejně do éteru Lošovi, který si tady za námi v zahrádce otevřel svoji vlastní populárně naučnou soutěžní show a odtáhnul vejvodu konečně odsud pryč, takže jsem si se mohl stopnout já. Standardu máš přeje příjemné odpoledne. Pavla zdravím. Pavle, tobě taky pěkný odpoledne, ahoj.
4: Ahoj, ahoj Stando, taky tě zdravím.
3: Z jaký dálky jsi sem doputoval?
4: Z Trutnova
3: do Trutnova a opačně, to by měl Pepa radost. Kolik piv si stihnul?
4: Ani jedno, řídím.
3: To jste losovali, nebo to jsi takhle rozhodl sám blbě ráno?
4: Už to takhle mám vodak živa.
3: A dobře ti tak, no tak no, za ty chyby se prostě potom už piká, některý se špatně berou zpátky. Dobře, co budeme hrát za muziku a pro koho?
4: Chtěl bych sem nechat zahrát klasiku Dia a Holy Diver. Bylo by to pro Skoříky na Bukovinu, k tý jejich pozdní kávě, pro mýho tátu a pro manželku, vůbec pro všechny.
3: Dobře, dobře, takhle stručně. Ale tou kávou si mě inspiroval, já si ji půjdu dát. Tak Pavle, jdeme na muziku. Děkujeme.
4: Já taky děkuju.

0: A pumpa. Když plnou, tak plnou.
1: No jsem zvědav, jak se děvčatům bude chtít, protože stojí tady naproti mě dvě, jedna vypadá jako že jo, druhá se tak jako uculuje a vypadá, že ne. Tak je mi 53, už to tak nějak jako na holkách poznám, jestli jo nebo ne. Ale jedna je Aneška, krásné dobré odpoledne, druhá je Johanka a ta nám něco řekne nebo nechce mluvit. Nepát, ale řekne nic, hele, vidíš to, Karle? Standa měl pravdu, ta prostě neřekne ani pumpička. Aneško, je to tady na tobě. Co, proč, jak a tak?
2: Já bych chtěla zahrát Otvohnoutu, Svah českých bohémů, protože jsem to poslouchala hodně s rodičema jako malá, tak je to pro nás taková menší vzpomínka.
1: A teď už jsi velká, teda, jo. Veliká, jo. Zrovna teďko mají Vohnouti 30 let slaví, oni vydali audioknížku, ta je i v éteru, u nás ke slyšení, takže tobě kolik může být?
2: Mně bude brzy 18.
1: Už?
2: No.
1: Takže v podstatě si za polovinou toho, co Vohnouti už jsou jako no, na scéně, tak
2: přesně.
1: Takže můžeš vlastně tu jejich diskografii a muziku jako takovou znát, že jo?
2: Mm-hmm.
1: Jo? A co kromě Vohnoutu ještě posloucháš? No neboj se, mám ještě dalších asi 10 otázek. Nemyslíš, že to skončí brzo?
2: Já tohle se jako moc neposlouchám, jenom tyhle si Vohnouti, jo, ale jinak moc ne.
1: Jo, co to je za herci tyhle ti Vohnouti? A komu pošleme svaz českých bohémů?
2: No pro rodiče prostě, tady jo? Co jsou se mnou.
1: Tady jak si natáčí, jo to jo. Seš ty! Ty bláho, máš tátu ten, kdyby vyfouk, tak já jsem nafouknutej. Tak jo, děkujeme a hrajeme. Díky, čau holky. Jinak Johanka fakt neřekla ani pumpička.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Velký pozor, sedejte na silnici 50 u Buchlovic na Uhersko-Hradišťku. Po nehodě dvou osobáků tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce a místo je označeno jako nebezpečné. V Hradci Králové v Buzulucké ulici se střetla dvě osobní auta. Nehoda se odehrává za silného provozu a k události míří složky IZS. V Havlíčkově Brodě a tam tedy v ulici Prokopa Holého došlo ke střetu osobáku s dodávkou. Podle dostupných informací se tahle nehoda obešla bez zranění a na místo jede policie. Omezení čeká též řidiče na D1 ve směru na Ostravu a tam tedy mezi 267. a 272. kilometrem. Po dálnici se pohybuje vozidlo údržby a probíhá oprava spár a údržba vozovky, takže odstavný pruh je v tomto úseku uzavřený. No a ještě rychlá zpráva z D2, tam je to tedy u exitu číslo 1, nákladák a osobák jsou tam v sobě a na místo jede policie České republiky. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou oblačno až zataženo. Místy s deštěm nebo přehánkami, výjimečně s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. Zítra se ještě trochu oteplí. Déšť a bouřky se objeví také v jeho východní polovině území četnější i silné.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Cyklista Hirt nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu, která začne v sobotu v Monaku. Španělskou Grand Tour 35-letý vrchař pojede po 8. v kariéře. Ve startovní listině je zatím Hirt jediným Čechem, ale soupisky zatím neoznámily všechny stáje. Senátoři vrátili poslanecké sněmovně s úpravami vládní novelu, která má od příštího roku zavést elektronickou evidenci tržeb. Horní komora chce hlavně změnit pravidla pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Senátní výbory navrhovaly tak ke změny v dalších částech zákona, mimo jiné vyjmutí bezhotovostních plateb z evidence. O novele teď znovu rozhodne sněmovna. Provoz metra na části linky B7 se zastavil po střetu ženy se soupravou, postarali se o ní záchranáři. Byla při vědomí, incident se stal ve stanici Smíchovské nádraží. Pražský dopravní podnik krátce po 9. hodině obousměrně zastavil soupravy v úseku Florence Smíchovské nádraží Nové Butovice. Žena podle prvotních poznatků vyšetřovatelů do kolejiště skočila. Vyšetřovatelé zadrželi v Chorvatsku druhého podezřelého, který se měl podílet v září roku 2022 na poškození plynovodu Nord Stream. Byl prý jedním z potápěčů, který připevnil výbušniny na mořské dno. Informaci přinesla německá televize ARD a týdeník Der Spiegel. Tolik ze zpráv. Teď už si dál užívejte beatovou pumpu. S rádiem Beat.
0: Classic rock.

0: Zaslangujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Rychle jsem spočítal, že načínáme čtvrtou hodinu živého vysílání z Měšťanského pivovaru v Turnově. Do 17 hodin ještě je čas sem za námi dorazit a vystát si frontu, která je až stále dozadu. A ta fronta si tu stojí na to, abyste si mohli nechat zahrát píseň na přání. Tedy princip samotné pumpy. Vy stojíte frontu, když na vás přijde řada, tak si natankujete plnou, jako právě teďko kachna. Nazdár!
2: Nazdár!
1: Takže Kačenka taky, Kateřina, ano, a Kachna, krásný. Akorát máš dost zrzavější hlavu než naše Kachna teda.
2: A takže ji pozdravuju taky hlavně.
1: Vyřídím, možná nás slyší, že jo, třeba teďko právě někde doma si dělá ty svoje věci, ale jinak ti musím vlasy pochválit, jako jo, pana. Člověče, takhle zrzavou holku, Krista pána, povídej, co máš na srdci?
2: Já bych chtěla zahrát od Odisei Nádraží Florence a v první řadě bych to chtěla věnovat manželovi, protože má narozeniny za týden.
1: Heleho!
2: No, heleho. A jinak jsme přijeli až od Rychnova nad Kněžnou za váma.
1: Kolik je to kilometrů?
2: 120, asi 120.
1: To by šlo?
2: Nějak, no. Že to byla taková pumpa jako nejblíž od nás, co jezdíte. Takže jsme sedli na motorku, dorazili jsme a jinak to přeju všem vám, posílám písničku, všem v beatu a všem motorkářům, ať vždycky šťastně doletěj.
1: Děkuju za tuhle volbu od kapely Odisea. Člověk rád slyší starý dobrý kamarády a navíc ještě v refrénu, který si všichni můžeme zaspívat. Páč, ta slova jsou velmi jednoduchá.
2: Tak, no, my jsme stejná věková kategorie,
1: ano,
2: že jo?
1: Jak přijíždí ten autobus, člověk si to představuje prostě a von tu lásku v těch dlaních a tohle, jako děkuju moc krát, hezky to vybral. Tak zatím. Čau.
2: Čau.
1: Pozor, máš ve vlasech včelu nebo vosu.

0: Když plnou, tak plnou.
1: A čím budeme, nebo správně po plzeňsku, čímpa budeme plnit nádrž pro tentokrát? Mirek je u mikrofonu, nadechuje se.
2: Tady Mirek, zdravím všechny posluchače, kteří právě vás zrovna poslouchají, vaše bezvadný rádio. Máme vás moc rádi a poslal bych to všem a hlavně tady moje manželce, která je tady se mnou.
1: Nazdár. A šikovná manželka.
2: Šikovná, proto jsem jich taky sebou přivez.
1: Jo.
2: A dal jsem zahrát jednu tady písničku od Rainbow.
1: A proč zrovna Rainbow máš tričko Pink Floyd?
2: Mám jsi... tričko Pink Floyd, mám tady takovou maličkost.
1: Hezky jsi to nechal krásně, no.
2: Je to panečku. Moje srdcová skupina, ano. Ale před chvilkou hráli, tak...
1: To je vlastně pravda, ano, ano. A ty si Karla neukecali.
2: Abych nebyl takovej, jakoby... trošku jednostranný, tak já poslouchám toho
1: rozumím,
2: víc.
1: Rozumím, ale úplně si to představuju, že by si Karla mé okecal. Hele, oni sice Floydi hráli před chvilkou, ale je tam ještě jednou. Víš, třeba by na to nikdo nepřišel a jo. Říkal, prostě vypadalo by to jako jedna skladba, že prostě to bylo přešené. Ale Stargazer od Rainbow, je to tak, že jo?
2: Je to tak.
1: Stargazer. Tak to si myslím, jako, že je adjektivum úplně jako vhodný.
2: Výborně.
1: Děkuju.
2: Díky moc. Ahoj. Chlapi, ahoj.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Teď tady došlo k interpretaci fyzikálního zákona rovina nebo páka na nakloněné rovině. Všimni si toho, Karle, že odjelo několik motorek a hned je místo na parkování pro osobní auta. Jo, což předtím nebylo. Teď, kdyby náhodou sem někdo jel do Měšťanského pivovaru v Turnově a teď ještě jedno auto odjíždí a to je auto přímo Turnovského pivovaru, tak je tady zase o další místo parkovací jako navíc. Kdo byste sem vyrazil autem, můžete se spolehnout na to, že když budete mít štěstí, tak zaparkujete. Milouši, ty kluku, kde ses tu vzal?
2: A tak přijel jsem z Malý Boleslavy.
1: Co děláš, že neskáčeš? Hele, kdy jsme se viděli naposled?
2: V Liberci.
1: Jo?
2: Jo?
1: Tak to není tak dlouho zase.
2: Není.
1: To je pár měsíců zpátky.
2: No asi dva měsíce.
1: Nezubnul si od té doby?
2: Ne.
1: Dobře, tak se mi to jenom zdá. Tak povídej, komu, co a tak zahrajeme?
2: No zahrajeme pro všechny býťáky, co dorazili dneska na pumpu a všem lidem.
1: Já myslím, co se dorazili tady na pumpě.
2: To je možný.
1: Viděl jsi Lošova vypadá?
2: Viděl.
1: Já jsem ani nemohl, jako věřil jsem, nebo viděl jsem, že přijel autem, jo, ale jak odsaď odjede? Pravděpodobně bude muset opět nechat vůz tady a nechat se stáhnout do Liberce, což je kousek zase,
2: jo.
1: Třeba někým jiným. Vybral si jakou muziku? To je docela zajímavá, to se zas tak často nehraje.
2: No, nehraje se často. Sony Erik Eriksona.
1: Sony Eriksson je dobrý. Ale oni nejdřív byl Sony a Eriksson. Telefony, si pamatuju, já měl vyklápečku dokonce, že jo, Sony Ericsson. Ono to mělo nějaký čísla, 18 a 28, ta byla už jakoby, to byla manažerská, taková malinká vyklápečka Sony Ericsson 28. Tak Rocky Ericsson.
2: Rocky Ericsson.
1: Výborně, tak tu tam hvízneme, ale já si myslím, že Karel by tam našel i Sonyho Ericssona.
2: Jo, tak děkuju.
1: Taky Milouši, měj se, čau.
2: Taky, čau.

0: a pumpa. Když plnou, tak plnou.
1: Je tady teďko Luky, který mě překvapil, protože teď jsem se ještě na poslední chvilku teda zeptal, kolik mu je let, říkal si kolik 16, že tě, ano, ano. Takže pivo dostat nemůžeš, to je jasný, ale je to jako podle mě v 16 letech přijít a nechat si zahrát Davida Bowieho, že tě to někdo naučil poslouchat, nebo sám si se k tomu nějak dostal, nebo?
2: No, tak jak sám, jak rodiče, ostatní. Pohybuju se v takovém
1: okruhu. Většinou je to tak, že člověk jako tíhne k tomu, co poslouchal od malička, co tatí nebo mami, že jo, doma, co se hrálo, tak potom v tom ten člověk pokračuje. Někdy taky ne, někdy prostě se to úplně zvrtne a děti poslouchají neuvěřitelné kraviny oproti rodičům, to jo, ale že si jako David Bowie, to už jako, jo, že to není zas tak něco jednoduchého.
2: No jo.
1: Jo, není to zase, že by to byly, jo, přesně, něco toho ale nepředstavitelného, ale překvapuješ mě, to je dobře. No a teď můžeš teda, Luky, říct, kterou a pro koho a tak.
2: Takže čau čau býťáci, tady Luky. Chtěl bych teda zahrát Davida Bowieho Heroes pro mamku, pro taťku, pro všechny býťáky, co ho mají rádi, pro prostě pro všechny, co poslouchají zrovna. Vlastně tata a... Jo, ještě jsme Zavířova, jo, to musím dodat, jako, jo.
1: To nevadí, v pohodě, to se nemusí stydět.
2: Právě tata a mama mají dneska výročí od prvního rande, 31 let, myslím. Jo?
1: No, to jste se moc nečinili, ale první rande 31 let, ale klukově je 16. To jste dělali celou tu dobu? Jste chodili 10 let za ruku do kina? Nebo...
2: To vychází, jo. No.
1: Vychází to. Jo, takže Zavířova, ano.
2: Zavířova, ano.
1: Ne, čekám si, ještě tam jako doplníš něco k tomu.
2: No, jsme Zavířova, no.
1: A to jsem se chtěl zeptat, odkud jste? No, a je to David Bowie teda.
2: Jo, děkuju moc.
1: Taky děkujeme, Luky, měj se, čau, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: V ulici Palackého, tedy v té v Brně, máme vážnější nehodu motorky a osobního automobilu. Na místo jede, nebo už tam pravděpodobně, policie České republiky, velký pozor tam, se zraněním pravděpodobně. Na D6, a to přímo u Stochova, na kilometru 27. ve směru na Karlovy Vary, máme blíže nespecifikovanou nehodu, ale velký pozor tam. Teď tady máme z APK na silnici 421 u obce Kobylí na Břeclavsku. Máme kyvadlový provoz vedený pouze jedním jízdním pruhem, a to proto, že tam máme nehodu již vlastně hromadnou, protože se jedná o 3 osobáky a na místě jsou složky IZS. Na silnici 20, to je v obci Lnáře na Strakonicku, máme neprůjezdný jeden pruh, protože se tam srazily 2 nákladáky, takže opět vážnější nehoda, pozor tam. A ještě tady máme rychle zase 3 osobáky v sobě v ulici Jesenická, a to tedy v obci Šumperk. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
2: Jo, jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Odpoledne a večer se zatáhne. V jeho východní polovině území pak přijde četnější déšť a bouřky i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časoměře i probíhající nastavený čas. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v České republice řídí profesionální soutěže. Novinku mohou kluby využít už o víkendu v zápasech pátého kola. Ještě na začátku léta to vypadalo, že virus Cloud A je na ústupu. Z květnového podílu 38,7% se počet napadení v červnu snížil na 22,25%. Podle zatím nejnovějších statistik antivirové společnosti Asset a množství detekcí opětovně vystřelilo na 46,3%, tedy fakticky na víc než dvojnásobek. V Mariánských Lázních se dnes předpolednem přišli lidé naposledy rozloučit se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna ve věku nedožitých 94 let. Na mši dorazilo okolo 50 lidí. Další desítky přišli vzdát poctu před kostel. Dorazili i zástupci města a Karlovarského kraje. Irán zvažoval a zvažuje i útoky na americké vojenské základny v Evropě, pokud budou Spojené státy eskalovat válku s Teheránem, napsal to deník Financial Times. Iránský režim už od března v odvetě za americké útoky na svou zemi útočí na státy Perského zálivu, kde mají Spojené státy základny. V květnu pohrozilo rozšíření války za hranice Blízkého východu. A je po zprávách, po nich si dál užívejte beatovou pumpu s rádiem Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Tankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Kdo by potřeboval vidět a slyšet Michala Prokopa v triu, tedy s Pavlem Marcelem a s Honzou Hrubým, tak hned zítra v 9:30 večer hraje Michal Prokop právě s těmito dvěma pány na velkém pódiu v Depu 2.15 Plzni v rámci festivalu Na ulici. To jenom, kdybyste chtěli, tak tam můžete přijet a poslechnout si to naživo. Naživo teďka uslyšíte Barču. Nazdar, Barčo.
2: Ahoj.
1: Seš možná druhá nejmenší dneska, jak tě tak jako šacuju. Máš mikrofon úplně na doraz a máš ho na doraz proto, aby si teď řekla všechno, co potřebuješ. Můžeš mluvit, dokud neřeknu dost. A takhle, a můžeš začít mluvit hned, jak řeknu teď, jo? Takže připravit ke startu, pozor, teď.
2: Já to chci pustit pro moji babičku, chci a dědu tady, chci pustit Máma, táta od Hudba Praha.
1: A proč, když hraješ pro dědu a pro babi, chceš zahrát Máma, táta?
2: Protože to pořád posloucháme s dědou.
1: Dědou, no a existuje nějaká skladba, kde je babi a děda? Děda a babi? Já si myslím, že hned tak rychle asi bychom na to nepřišli. Karle, zmaští tam děda, babi. A vyleze mu děda Mládek, Illegal Band. Ne, Máma, táta je velmi jako vkusná píseň i pro dědu, i pro baby. Jo, tak můžem?
2: Jo.
1: Tak já říkám dost, to znamená, že jsi už domluvila a muzika začne hrát, až řekneš 3/4 na 4.
2: 3/4 na 4.

0: Když plnou, tak plnou.
1: To byla zajímavá situace, kdy Standa Rubáš natáčel Lošu, jak natáčí. Je to asi z toho důvodu, že u mikrofonu stojí Lenka. Ahoj, Lenko.
2: Ahoj.
1: Ty jsi totiž ta žena, hrdinka, která přijela dneska autem s Lošou, jo? Zatímco Loša vypadá, to vidíme všichni, jak vypadá, tak ty vypadáš docela normálně. Jo? Jak jste seděli, jako kde? Ty jsi zostopla, nebo?
2: Tak ne, my se známe od minulý pípy z Liberce, před dvouma měsícema, tak jsem ho poznala konečně naživo.
1: Jo.
2: Vždycky ho znám jenom z éteru, takže...
1: Slovo dalo slovo, jo. Zalíbil se ti před dvouma měsícema,
2: no, jo?
1: No. A dobrý?
2: No. A jsme tady dneska spolu.
1: A zase spolu odjedete?
2: Ne. Já ještě čekám manžela, jestli teda dorazí. On je takovej nedochvilnej trošku, tak uvidíme.
1: No zaplať pámbu, no. Že nedochvilnej, co by mu udělal teďko?
2: Ne, oni se znají, to je v pohodě.
1: Jo, takhle to je. To je moderní dneska.
2: No,
1: vlastně,
2: jasně,
1: jo,
2: no.
1: Že se jako, že běží to souběžně.
2: Jo.
1: Dneska si to ty manžele jako nevyčítají, prostě můžou si
2: já
1: dělat
2: co. Já to teda neznám, ale...
1: Jo, no. Tak povídej, komu, proč a jak?
2: Nechala bych si zahrát od Metallica Orion. Bylo by to pro mýho syna Honzu, který tady nemůže dneska s náma být, protože musí být v práci. A je to taková jedna z oblíbených jeho kapel, tak bych mu to chtěla poslat. A samozřejmě i ostatním býťákům, kteří jsou tady a po celé republice.
1: Syn je v práci, to už se snad ani, podívej se okolo sebe, to už se snad ani dneska nechodí, ne?
2: No, tak jo? Chodí asi u něj, jo.
1: Dobře, tak zdravíme synátora. Lošo, máš to natočený?
2: To je pro něj video.
1: Jo, já si myslím, že on to použije na správných místech. Lenko, děkujeme a Metallica Orion hrajem. Děkuju.
2: Díky, čau. Mějte se, ahoj.

0: 25, 15, po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125, 15, po 68.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Přede mnou stojí Honza. Nazdar, Honzo.
2: Ahoj.
1: Jak dlouho jsi stál ve frontě?
2: Tak to jsem teďka teda nepočítal.
1: A jak
2: pivo došlo, tak
1: jako chvilku to bylo. Protože teď jenom zdaj s Karlem rychle počítáme, je půl čtvrté, za hodinu bude půl páté, to znamená za hodinu a půl končíme. Na některé z vás se možná nechci malovat tyhle ty čerty, nebo vyvolávat paniku, ale nedostane úplně na každého. Nicméně na tebe se dostalo, Honzo, můžeš se krásně vysypat do éteru, posloucháme tě, povídej.
2: No, já jsem jenom chtěl říct, že jako spojení Rádia Beat s turnovským pivovarem je jako taková fakt jako super srdeční taková záležitost.
1: Toto teče, viď?
2: Protože když vlastně jako ve slově láska změníš čtyři písma na jedno vynecháš, tak ti logicky vyjde pivo.
1: Mm-hmm.
2: Jo, a to není žádná náhoda, samozřejmě.
1: To není, no.
2: Takže...
1: A ještě když byly starý basy, tak ty byly na 24 flašek, že jo? A den má 24 hodin.
2: Přesně tak, ano. No. A to není náhoda.
1: To ne, jako nemůže být, že jo?
2: To je daný. Jako.
1: Je to jistota placaté země, ano.
2: Přesně.
1: Takže a koukám, že jsi zvolil skladbu z desky Division Bell od Floydu. Jo. Srdcovka, nebo ti to Karel poručil?
2: Ne, je to srdcovka, protože jedna z mých oblíbených kapel je Radio Beat, samozřejmě, takže proto jsem zvolil.
1: Je pravda, že máme kapelu zaregistrovanou u Osy, některý z nás povídají i od Intergramu, že jo, nějaký autorský věci, takže kapela Radio Beat klidně může vzniknout a fungovat.
2: Ne, chtěl jsem jenom jako poděkovat, protože jako super účast a organizace, chtěl jsem písničku vyposlat vlastně Karlovi a Jezabel a ansáblu tady veškerýmu vašemu a klobouk dolů.
1: Děkujeme Honzo z Moravy, hele, děláme to pro lidi, rozumíš?
2: Jo? Jak jinak.
1: Hlavně pro ty lidi. Tak čau, ahoj.
2: Ahoj.

0: Evropa. Když plnou, tak plnou.
1: My jsme teď byli tak trošičku podvedeni, protože jsme koukali, že Loša se tedy tak různě pohybuje po areálu, chvilku je tádle, chvilku sedí na zahradě, chvilku dělá lidem detektivku, chvilku něco tohle. A viděli jsme, že on tu frontu nestojí, ani nikdo z jeho okolí, tak jsme si říkali, hele, na ní nepřijde řada, ale chyba lávky, tadle Martin, nazdar Martine.
2: Ahoj.
1: Pravděpodobně Loša na ní outsourcoval vlastně to stání ve frontě a Martin, až vypadá jako slušný člověk, tak se propůjčil tomuhle tomu podvodu, že vlastně stál tu frontu a vystál jí pro Lošu, je to tak?
2: Je to tak.
1: Jo, tak já se asi sednu, protože to bude na díl, nebo jak to bude probíhat teďko?
2: No já bych, jestli můžu, tak pár vět, jako co bych sám za sebe a pak to probojčím Lošovi no, a tomuhle systému, co
1: tak,
2: tady
1: tak
2: je.
1: Tak skutečně jenom pár teda, dobře.
2: Já bych chtěl věnovat písničku svým kamarádům, kteří mě pomohli oslavit nedávný kulatiny a speciálně Jardovi, který mě s tím hodně pomohl a pak bych to tady propůjčil tady tomu gengu, co tady stojí za mnou.
1: Dobře, tak hoši, pojďte.
3: Jeden, čau se píčáci,
1: čau. Pojď tomu blíž, jak to děláš poprvý.
3: Čau.
1: Pojď blíž mikrofonu, Lošo.
3: Čau.
1: Ne, tamhle tomu, tenhle mikrofon, víš?
3: Čau te píčáci. Vybude, hele, postav se pořádně.
4: Hele, já stojím pořádně.
3: Hele, my bychom chtěli osvětlit dnešní show, co jsme s Liborem vymysleli, takže na základě vašich pořadů, my jsme pro dnešek, vy máte dopravní zpravodajství, my jsme pro dnešek zelená vlna. Já jsem zelený, Libor je vlna. Je to na něm určitě vidět. A dokonce vlna tsunami. No, jmenuje se tsunami.
1: Je pěkně zvlněnej to.
3: To, co všechno smetla sebou, má v kufříku, můžete se klidně podívat. Jo, a takhle jsme to pojali a vy si z toho vyberte, co chcete. Já zdravím všechny býťáky, chtěl bych poslat písničku Pajasovi, Radce, Kačence, všem v býťákům a do býtu celého a mějte se. A Libore, máš slovo.
4: Jasně, zdravím vás. Takže prvně k těm našim hádankám, co jsme měli.
1: Ano.
4: Jezabel, jednoznačně jednička, jinak vy další taky dobrý, jo?
1: Já to jenom vysvětlím, vy jste tady měli takovou detektivku, kdy jste různýma předmětama vyjadřovali názvy pořadu na rádiu Beat, jo? Jako Hard and Heavy, detektivka, Route 66 a tak dále. Měli jste to výborně udělaný, to teda jako klobouk dolů, jo? A Jezabel byla z nás nejlepší, jo?
4: Byla, ale vedli jste si všechny dobře, takže potlesk pro vás, pro všechny.
1: Děkujeme,
4: jo?
1: Děkujeme.
4: Jinak, doufám, že přijde Beatka letos. Mám ho v ruce.
1: Já doufám, že ne.
4: Jo. A chtěl bych pozdravit všechny, kterým se to nepodařilo sem přijet, kteří to měli v plánu, že prostě nedostali volno a podobně. Ivu pozdravuju ze Zlína, která by tady ráda byla, ale teď to nevyšlo.
1: Iva zpívá.
4: Cože? Iva zpívá, přesně tak. Mm-hmm. Pamatuješ, viď?
1: Jasně. Jasný.
4: Takže to je trošku škoda, pozdravuji na dálku. A snad poslední věc, měl bych pro vás hádanku. Víte, kdy je chlap nejvíc naivní?
1: Nevím.
4: Kdy je nejvíc naivní?
1: Nevím.
4: Carlos, bude vědět?
5: Naivní.
1: Kdy je naivní, Karle?
5: Na-i.
4: Pane.
1: Jo, naivní, aha, no, jo, rozumím.
4: Přesně tak, když je naivní.
1: To jsou slovní hříčky tady to.
4: A myslím, že to všichni známe, že jo?
1: Jo, děkuju, jinak podívej se okolo sebe, tolik nahrávacích mobilních zařízení jsem v životě neviděl pohromadě.
4: Já teda určitě ne.
1: A pak jsem, pak jsem si všimnul ještě jedné věci a pak už teda dáme ty Judas Priest, že oproti té pumpě v Liberci před dvouma měsícema má Loša ve spodní řadě zase o jeden zub míň. Jak ty to děláš?
3: Opět protézku nemám, nenalezená.
1: Jo, protézka nenalezená.
4: Ale my na tom společně zapracujeme, jo, s Lošou.
3: Jestli ještě můžu, vejvodňáku, víš, kdo to je Uriel?
1: No, Kratochvílová.
3: Přesně, a já jsem její brácha Ariel. Tady mám důkaz. Takže, býťáci, mějte se.
4: Hezky se bavte, užijte si zbytek dne.
1: Díky, čau.
3: Bavte se, čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Silnice 55, tedy jsme v Hulíně, což je na Kroměřížsku, a zde máme nehodu. Motorkář srazil pejska. Jak je na tom tenhle tedy čtyřnohý přítel člověka, to nevím, ale vzhledem k tomu, že na místě zasahují složky IZS, nevylučujeme, že se zranil motorkář. Modřice, a to jsme na D2, na druhém kilometru ve směru na Brno, zde velký pozor, pohybují se zde lidé na vozovce u odstaveného nákladního auta a dodávky. Opět policie zasahuje na místě v ulici Štefánikova, a to jsme ve Zlíně. Zde máme nehodu opět přímo hromadnou. 3 havarovaná vozidla, 2 osobáky a 1 dodávka, takže velký pozor tam. V Liberci v ulici Generála Svobody probíhá vyšetřování nehody nákladního auta, bez zranění naštěstí. No a ještě tady máme čerstvou zprávu z Pražského okruhu, tedy z D0, kde na 59. a půltém kilometru ve směru k D10 máme tukanec 2 osobáků. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou oblačno s ojedinělými přehánkami nebo i bouřkami. Odpoledne a večer se zatáhne. V jeho východní polovině území pak přijde četnější dešť a bouřky i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské aféře v českém fotbale, zrušil své členství ve fotbalové asociaci České republiky. Etická komise Fakčer s ním přerušila disciplinární řízení. Ke stejnému kroku sáhl i bývalý předseda TJ Start Brno Roman Procházka. Etická komise to uvedla v komuniké na oficiálním webu. Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Tento týden mohou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký a rezervační systém není naplněný. Vlastníci lodí musí čluny a jachty dostat z vody do konce září a asi doufají, že se situace zlepší. Aktuální předpovědi tomu ale nenasvědčují. Krajští hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu v Otrokovicích na Zlínsku. Krátce před 8 hodinou ráno se v průmyslovém areálu utrhlo víko jedné z velkých nádrží. Při pádu na zem poškodilo nákladní vozidlo, které stálo v blízkosti. Hasiči evakuovali z preventivních důvodů asi 30 lidí. Na místě bylo po 11. hodině 10 hasičských jednotek. Americký prezident Trump pozlatil další kus Washingtonu, tentokrát šlo o sochy zvané umění války. Renovace dvou monumentů, při které byly původní bronzové sochy pokryty skoro 24-karátovým plátkovým zlatem, stála přibližně 5 milionů 100 tisíc dolarů. Víc už se do zpráv nevejde, teď si dál užívejte beatovou pumpu s rádiem Beat.
0: Classic Rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: A do souboje jdu právě teďko s Petrem, který načíná poslední hodinu živého vysílání tady z Měšťanského pivovaru v Turnově. Petře, pojď, máme málo času, to koukáš, viď?
2: Máme málo času, no, tak já zdravím vás tady z Rádia Beat, zdravím všechny výťáky, i ty na čtyřech kolech. A zdravím taky svýho bráchu, který pracuje na svý pergole. Je odsaď asi nějakej 160 kilometrů.
1: Není lepší pracovat na pergole z jara, aby si měl na leto? On tak. Uprostřed léta pracuje na pergole, aby si v zimě na ní mohl sednout.
2: Pod tak. Ní.
1: Jo. Dobrý, dobrý.
2: Dobrý, no, takže asi tak. A prostě písnička je taková trošku letitá, protože my už taky máme svoje roky. A takže je zase pro všechny výťáky, pro vás tady a...
1: A trváš furt na Black Sabbath teda?
2: Ano.
1: Dobře, Karle, Black Sabbath, teď.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Já tu mám teď dva býťáky, jeden se jmenuje Vašek, ale vypadá to, že nám Václav asi pravděpodobně nic neřekne, zakabonil se, zapkukl se a zapuklil se, ale má tady babičku Milenu. Ahoj Mileno.
2: Ahoj, já vám přeju krásný odpoledne, býťácky.
1: Jo, já jsem chtěl říct, že moje teta byla taky Milena, já jsem říkal teta Malina.
2: No a to by nebylo špatný, protože tak... já to jméno Milena zrovna tak jako, ne, ale že by bylo úplně
1: moje. Jestli to udělá dobře, Malino, určitě. Co bys si chtěla zahrát a tak, no.
2: Já ani ne, ale já jsem tady v zastoupení Vašíka a ten si přál Bad Company a skladbu Bad Company.
1: Tak Vašíkovi kolik je, 7?
2: 8,
1: tak jsem to typu správně. A to je tak akorát začít poslouchat Bad Company.
2: Určitě,
1: ano, to
2: určitě,
1: je nejvyšší čas.
2: Protože on je vlastně... Láďa Padruněk byl jeho prastrýc.
1: Hezky. Takže...
2: A vzhledem k tomu, že 30. srpna to bude 35 let, co už není mezi námi, tak já si myslím, že by možná byl rád, že to další pokolení Padruňků tak nějak trošičku s tou muzikou laškuje. A to je dobře.
1: Dneska, když jsem jel sem z Plzně, tak hrála Kachna neodeslané dopisy. Otapetřil. A tam Láďa Padruněk zrovna
2: tak, no.
1: Působil tedy.
2: Takže já jsem ráda, že mezi Big Beatákama pořád ten Láďa je, protože volume doprava.
1: Dobře. Vašku, řekneš nám nakonec něco? Řekni aspoň. Čau, výborně, děkujem. Tak čau.

0: Zaslengujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Tady pan Schillinger zpíval Barbucha, já když se na tebe koukám, ty by si klidně mohl být Barbucha.
2: Ale také by se to mohlo říct.
1: Jo. Míra přišel za námi, jeden z posledních, komu se to povedlo. Ne, že by si byl poslední, ještě na někoho řada jako vyjde, ale vy, co stojíte tam vzadu, no radši nic říkat nebudu. Míro, co pro koho?
2: No tak samozřejmě, přišel jsem ve správném triku.
1: Alžběta, ano.
2: Protože musím podpořit fanklub skupiny Alžběta, protože to, co se jí minulý týden povedlo.
1: To se vycajchnovali teda.
2: To ano. Bylo teda znát. Mm-hmm. A tak si myslím, že si zasloužejí, aby se jim zahrála aspoň jedna písnička Alžběty. Když se podíváš na Karla, ještě teď se mu točí hlava, jak ji hledal. Jako.
1: Jo, a Karel to nakonec našel, jenom komu to uteklo, tak kapela Alžběta minulý týden v hlasování mezi půlnočními deskami dostala nejvíc hlasů. Tak. A my jsme vlastně jejich album jako půlnoční slyšeli včera, tak, po 23. hodině. Tak. A to si myslím, že je pro Alžbětu celkem solidní úspěch, páč, vy jste porazili i jiný kapely třeba.
2: Například ve čtvrtek, druhé místo, Arakain,
1: no, panečku.
2: Co ty mají za fanklub, že nehlasovali, že jo?
1: Teď si to zrovna říkám, no.
2: Hele, to je hrozný.
1: Jako buďte na sebe pyšný, to rozhodně. Tak.
2: Jako musím uznat, že sám jsem se divil, já jsem si říkal v sobotu, když jsem šel na jejich koncert, aby jsme udrželi to druhý hratelný místo, jo. Hmm. A když jsem v pondělí ráno zjistil, že hrajem v úterý, tak jsem teda říkal, to bylo fakt dobrý.
1: V pondělí ráno zjistil, že hrajete v úterý, ještě že to nebylo včera, dnes a zítra, nebo v sobotu večera, v neděli ráno.
2: Tak, jo, no, to se může stát taky.
1: Úplně zamotaxovali. Alžbětu si myslím, jako, že by se mohli, jasně, a tobě?
2: No samozřejmě všem, kteří rádi poslouchají Big Beat a metal zvlášť, že?
1: Děkujeme!
2: Tak jdeme na to!
1: Nazdar!

0: ask me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Beatová pumpa. Když plnou, tak plnou.
2: Teď tady došlo k takový zajímavý situaci, protože už skutečně není čas, tak se tady dva, Aleš a Štěpán, domluvili, že ač se teda neznají, že půjdou na jednou, protože chtějí zahrát oba dva jednu tu písničku, jo. Což mně přijde docela dobrý, jako do budoucna, že jsme mohli potom to udělat, Karle, tak, že třeba se domluví 10 lidí najednou a odbavíme 10 lidí jednou písničkou. A až to budeme umět, třeba, já nevím, za 2-3 měsíce, tak vezmeme 50, 100, 1000 najednou, který se domluví a vlastně v podstatě ani se nebude muset jezdit. A celý si to přetočíme. Tak kluci, řekněte, jakou jste vybrali a proč. Aleši, začni ty. Štěpán vydrží, jo, v klidu, dostane se na to řada.
3: Tak zdravím všechny byťáky a Štěpán si řekne k tomu svoje, co vybral.
2: Jasně.
3: A já zdravím byťáky a z Ikudu firma, která tady měla ty nákladňáky.
2: Viděli jsme, to byly ty sklápěčky.
3: No, ano. To jsou od nás firmy. A hasiče se to být. A
2: Štěpán
3: si řekne, co chce zahrát.
2: Tak,
3: ostatní.
2: Tak po Štěpáne, řekni nám to.
4: Tak AC/DC.
2: Proč? Asi nečekal, hej, tenhle dotaz.
3: Protože elektrika.
4: Protože jsou nejlepší.
2: A kterou chceš od AC/DC?
4: Řekni to.
2: Řekni to.
3: Thunderstruck. On se to učí celou dobu.
2: Ne, to dáš, ale Štěpáne, když už jako máš otevřený mikrofon, pojď řekni, Thunderstruck.
4: Thunderstruck.
2: Výborně, krásně, s takovým indickým přízvukem to bylo, ale nádhera. Zatleskáme Štěpánovi a hrajeme Thunderstruck. Čau, nazdar, ahoj.
4: Já bych to líp vůbec nedal, se přiznám.
2: Dal jsi to nádherně, kamaráde. Těšíme se na tebe. Čau.
4: Čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraji. Pítová pumpa.
1: Tak my jsme bohužel museli rozpustit frontu, udělali jsme spoustu nešťastných lidí, kteří tady stáli, ale řada na ně nevyšla. Ale co se stalo? Je tu Miky a Aleš.
2: Lukáš,
1: promiň Lukáši. Aha, teď mi vlastně Lukáš říkal, že loni... O, zelená vlna se tady vozila. Že loni, vlastně vy jste byli taky poslední.
2: Jo, byli, no.
1: To máš prostě štěstí, ty seš, aspoň co se týče býťáckých pump, tak jsi vždycky poslední.
2: No, dá se říct, no. Jo. Po druhý a poslední.
1: Máš toho radost?
2: No, já velkou.
1: Nijak ti to neštresuje, že?
2: Ne, vůbec.
1: Ale zase to poslední místo ti vynáší, že se teda dostaneš do éteru. To je,
2: no,
1: co myslím,
2: to
1: jako,
2: je skvělý,
1: jako
2: ne?
1: Tak Miky, co nám řekneš ty?
3: Chtěl bych, prosím, Rammsteiny Du hast. Chtěl bych to zahrát pro mamku, pro tačku, pro mě a pro nejlepší paní učitelku ze školky a pro všechny býťáky.
1: Úplně naprosto nejlepší konec. Díky. My taky děkujeme. A slibujeme, že už sem nikdy nepřijedeme za trest. Díky, mějte se. Čau.
2: Taky díky.
1: Ahoj. Čau.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a důležitá zpráva z D8 z 92. kilometru ve směru na Drážďany. Velký pozor, výťáci, hraniční přechod od nás do Spolkové republiky Německo je uzavřen, a to z důvodu dopravní nehody na území Německa. Na silnici 3 u Litvínovic v okrese České Budějovice máme srážku osobáku s motorkou, složky IZS na místě v ulici Kbelská, a to už jsme tady v Praze, tak zde máme ťukanec neboli nehodu dvou osobáků v ulici Všehrdova, a to jsme zase v Uherském Hradišti. Odtud přišla tahle zpráva. 3 havarovaná vozidla a je to tedy srážka 3 osobáků. A ještě tady rychle z D1, a tam je to kilometr 166 ve směru na Brno, tak zde je neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to z důvodu rozlitého oleje na vozovce. Takže velký pozor i tam, býťáci, a úplně všude jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami nebo i bouřkami. Odpoledne a večer se zatáhne. V jeho východní polovině území pak přijde četnější déšť a bouřky i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole. Prezident Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijal ministryni pro místní rozvoj Mrázovou. Jednání se má týkat hlavně nového stavebního zákona a problematiky sociálního začleňování. Změněný zákon má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Ministerstvo spravedlnosti má vyplatit bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře Vratislavu Minářovi 1 470 000 korun, a to jako náhradu škody za stíhání v kauze týkající se dotace pro penzion v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku, ve kterého soud osvobodil. Rozhodl o tom olomoucký okresní soud, který vydal na tuto částku platební rozkaz. Napsali to Seznam Zprávy. Turista ve Švýcarsku v červenci objevil na tajícím ledovci tryft dvě těla. Analýza vzorku DNA teď potvrdila, že se jedná o dvojici belgických horolezců, kteří se v září 1992 ztratili při výpravě na horu Eismees. V době zmizení bylo 39 a 41 let. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

Tribute Iron Maiden, to už byla první muzika téhle hodiny, kdy je tu 12 minut po 17. Jirka Rogl spolu s vámi na rádiu Beat. Ano, chlapci z Turnova už mi to takhle předali, celou tu máňu, to studio. Oťas tam není, je tam Vejvoďák, Standa a Carlos, už to tam pěkně balí celé to studio, myslím, že pumpa se mimořádně povedla, co jsem tu tedy alespoň tak poslouchal, pokud býťáci jste tam byli a třeba jste potídili nějaké fotografie nebo jste tam něco natočili, neváhejte a pošlete nám to třeba na studio zavináč radiobeat.cz, já to hned předám Standovi a tento, pokud to tedy bude hodnotné, což věřím, že jistě, jak jinak, tak to vyvěsí určitě na náš web, nebo na Facebook, nebo na Instagram, zkrátka něco se s tím už vyvede. No a já tu mám samozřejmě další muziku, pokud máte něco třeba k dopravě, tak teď je ten pravý čas mi to poslat nebo zavolat klidně. A co se týče té muziky, no tak tu mám Stony, ti vlastně včera, nebo oni zkrátka včera, bylo výročí 36 let od té slavné události, kdy zahráli na tom strahovském spartakiádním stadionu poprvé v roce 1990, taky tu mám Slade, no bo teď v tuhle chvíli si dáme Deep Purple.

0: 125.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Goodbye to Jane, to byly Slade na beatu, no a já jsem nemohl nezaregistrovat, že včera vás býťáci mimořádně zaujal netradiční hledáček, kdy tu od 19 do 20 hodin přímo ve studiu naživo Unplugged hráli kluci z Motorbandu Petr a Libor. Myslím, že to byl fajn večírek a pro ty, kdo jste to snad prošvihli, mám dobrou zprávu, že dnes o půlnoci si můžete poslechnout reprízu, záznam tohohle pořadu, no a zároveň jsem se vás chtěl zeptat, poradit se s vámi, býťáci, jestli si myslíte, že by hosté, jsou-li tady muzikanty, měli u mě v tom hledáčku takhle naživo akusticky hrát a zpívat častěji, nebo jestli se vám naopak víc líbí, když pouštějí pouze studiové nahrávky, třeba takové, jako je ta následující, kterou má na svědomí Peter Gabriel.

0: silnici na čtyřech kolech.
1: Na silnici 20 v obci Lnáře na Strakonicku probíhají záchranné a vyprošťovací práce, a to proto, že se tam strazily dva náklaďáky. Na D8 mezi kilometry 43 a 42 ve směru na Prahu máme srážku, čili ťukanec dvou osobáků za asistence policie. D1, tak tam jsme na 193,5 kilometru ve směru na Ostravu, tak zde je neprůjezdná zpevněná krajnice, a to proto, že se tu srazila dodávka s náklaďákem. V ulici Novohradská, to už je poslední zpráva, a to tedy v Českých Budějovicích, máme nehodu přímo hromadnou, protože se jedná o střet tří osobních aut. Opět policie České republiky na místě a vybíťáci nejen tam, ale úplně všude. Jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Prosím vás, vy jste cukrárna?
4: Ne, autoservis.
3: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
4: Povídám, že jsme...
3: Indiánka, rychle.
4: No, jak chceš. 20 korun.
3: Cože?
5: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
3: Větrník.
5: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
3: Větrník. A je čerstvý?
5: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
6: Parašutistky Aeroklubu Plzeň vyhrály závod světového poháru v přesnosti přistání v italském Belunu. V jednotlivcích zvítězila také Minářová, tým Dukly a z Prostějova skončil třetí. Pátý závod svěťáků se uskuteční v rakouském Talgau. Tuzemský motokrosový šampionát pokračoval v Dolních Heřmanicích, více Petr Kovář.
7: Do své druhé poloviny se přehoupl desetidílný seriál Daikeno Defender Motocross 2026. Diváci viděli opět napínavé bitvy o další republikové body, a to zejména ve třídě MX2, kde tentokrát už slavil úspěch jezdec týmu Orion Litomyšl Petr Radouský. Druhý byl Tomáš Pikard z HT Group Racing. Slovenský rychlík Pavol Repčák opanoval ve Hřmanicích obě jízdy a upevnil si pozici lídra skupiny MX1 před Martinem Krčem. Další orioňák Petr Bartoš si podmanil zase veterány, no a v juniorských 85 byl nejrychlejší Patrik Nohovica z týmu Auctor MX.
6: Cyklista Primož Roglič navzdory nedávnému poranění nastoupí na Vueltě. 36-letý Slovinec, který má na kontě rekordní 4 celková vítězství, je v nominaci týmu Red Bull Bora Hansgrohe. Vuelta odstartuje už v sobotu v Monaku. Cyklista Andrew August, čerstvý vítěz Czech Tour, bude od příští sezony jezdit za švýcarský tým Pinarello Q36,5, kde bude i český cyklista Pavel Bittner. Uhynul nejúspěšnější klusák všech dob, Varen, dožil se 31 let. Italský hřebec vyhrál 62 ze 73 dostihů a během kariéry získal na prémiích rekordních 145 milionů korun. Starosta francouzského střediska pod Mont Blancem odmítl z veřejných peněz zaplatit záchranu 32 lidí, kteří uvízli v chatě Guter. Prý ignorovali opakovaná varování před nebezpečím sesuvu kamenů. Pokud mají být evakuováni soukromým vrtulníkem, musí si zásah v přepočtu za 363 tisíc korun uhradit sami. To byly středeční sporty.
0: Rádio Beat.

To byl Vláďa Mišík a naprosto úžasným způsobem zhudebněná báseň Václava Hraběte, ta s názvem Jednou, no a nejen s jednou, ale s mnoha dalšími písněmi, a to těmi živě nahranými, se shledáte jako již tradičně každou středu v dnešním večerním pořadu Bez lupenu v kotli. A koukám, že už tu máme první vlaštovku vašich přání na tenhle večer. Já vám ji přečtu, protože je napsaná přímo vzorově a úplně stejně nebo podobně, nebo ale na druhou stranu je úplně jinak. Tak můžete učinit i vy, pokud tedy chcete, aby vám oťas něco pěkného večer zahrál. Takže na číslo 720 001 222 došla SMS-ka. Večer živáků. Býťák Tonda z Kladna by rád slyšel cokoliv od skupiny Rainbow. Děkuje a zdraví s přáním pěkného večera všem. No tak já věřím, že na Rainbow dojde, že si to odta tady přečte, já jsem mu to označil a já tu mám pro změnu strejdu Lemiho a jeho Motörhead.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Band on the Run, to byl Sir Paul McCartney na beatu ještě takhle před 18. hodinou, kdy za chvíli jukneme zase na dopravu a poslechneme si dnešní poslední zprávy Pepi Lábuse, jinak koukám, že posíláte nějaké ty obrázky, jak jedno tady video jsem našel z té dnešní nadmíru vydařené beatové pumpy, taky si tu prohlížím fotky, které dal Standa na Facebook a jsou tu i nějaké ty příběhy, čili storíčka. Líbí se mi tady jeden býťák, jak má nás tedy být vytetované na lítku, to je teda paráda, no tady koukám, stříkali vám tam loga v tom, je tady len samolepky, no nádhera, prohlídněte si to sami býťáci, pokud budete mít chvíli času, no a my si teď před tou slíbenou dopravou a zprávami dáme ještě jedny krátké status quo.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ahoj, mám tady rychle něco k dopravě. Nehoda na Vypichu, autobus 180, která jela ze spoda do Motola, trefila auto, takže je zablokovaný pruh odbočovací od Motola dolů na Patočkovu. Musí se to opět opatrně přes koleje, ale je to tam docela na houby a je to úplně čerstvý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
4: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
3: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
4: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
3: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
4: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký podvečer vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude většinou oblačno s ojedinělými přehánkami nebo i bouřkami. Odpoledne a večer se zatáhne. V jeho východní polovině území pak přijde četnější dešť a bouřky i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu dnes v prohlášení na webu uvedla, že australský tenista měl během červnového turné ATP Tour na Majorce test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč se toho žebříčku na Instagramu vinu přiznal. Apple rozeslal mimořádné bezpečnostní varování uživatelům iPhoneu ve 110 zemích světa. Mezi nimi jsou podle dostupných informací také lidé z České republiky. Společnost upozorňuje na cílené útoky velmi pokročilým špionážním softwarem. Varování nově může dorazit přímo do telefonu jako systémová notifikace. Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červenci zrychlil na 3% ze 2,9 v předchozím měsíci. Oznámil to dnes statistický úřad Eurostat. V České republice meziroční míra inflace vzrostla na 1,3%, v červnu činila 1,1. Česká republika tak měla v červenci druhou nejnižší inflaci v Evropské unii. Harvard vyplatí 53 milionů dolarů, tedy 1 miliardu 100 milionů korun rodinám, které darovali lékařské fakultě univerzity těla jejich blízkých pro lékařský výzkum. Správce tamní márnice totiž části těchto těl několik let prodával na černém trhu, píše to BBC. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

Tak, to byl dávný hit Run Around Sue, který nám zaspíval, dosud mimochodem žijící v současnosti již 87-letý newyorský z Bronxu pocházející zpěvák, kytarista a také skladatel, který na scéně působil pod jménem Dion, no a předtím také Kings a Candied, takže takhle dohromady sečteno a podtrženo oblíbená večerní, no podvečerní kratochvíle Six O'Clock Rock. Ano, takhle jsme se vrátili do 60. a do těch 70. se za chvíli mrkneme na jejich úplný konec, vlastně na přelom s hitem, nebo s hitem z písní Neon Nights, tou, která otevírá jedno z mých oblíbených alb, ano to s názvem Heaven and Hell, a vy už víte, že ho na svědomí mají samozřejmě Black Sabbath s Ronnie Jamesem Diem, tehdy jako novým zpěvákem u mikrofonu, no a já jenom ještě dodám, že v tuto chvíli 16 minut po 18. hodině si tuhle písničku vychutnám i já, Jirka Rogl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tak to byly brněnské synkopy a přímo titulní píseň z jejich alba Formula 1, druhé studiovky vydané Pantonem v roce 1975, rok po jeho nahrání, a ačkoliv byl tehdy členem kapely zpěvák a klávesista Oldřich Veselý, tímhle krásným dialektem tuhle píseň naspíval bubeník a dlouholetý kapelník Jiří Rybář. Před dopravou si dáme ještě Ozzyho a Litu a tu o těch zmrzlinách, jak říká naše lingvistické duo Ota a Vejvodě.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Na silnici 55, a to tedy v obci Břeclav, máme havárii cyklisty. Asi bude vážnější, protože na místě zasahují složky IZS. Na D5 se mezi kilometry 44. a 45. ve směru na Plzeň máme havárii jednoho osobního vozu. Na silnici 224, to je zpráva z Apky u obce Vilémov, což je tedy na Chomutovsku, máme srážku osobáku s autobusem, velký pozor tam. A ještě tady na silnici 180, a to je v obci Černíny, Plzeň Sever, okres, takže tam je to nehodací osobáků, která se naštěstí obešla bez zranění. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
3: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
4: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Depozitář Popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Popmuzea. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
6: Hezkou středu vám přeje Šimi. Česko patří mezi země s nejdražšími iPhony. Podle průzkumu Deutsche Bank model iPhone 17 Pro s kapacitou 256 GB stojí v Česku zhruba 33 tisíc korun, což je devátá nejvyšší cena na světě. Nejlevněji se prodává v Japonsku za přibližně 23 tisíc korun, naopak nejdráž v Turecku za téměř 55 tisíc.
0: Beatoskop.
6: Casio představilo chytrý prsten s miniaturním displejem a zdravotními senzory. Měří tep, okysličení krve, tělesnou teplotu i spánek a upozorňuje na hovory či zprávy vibracemi. Zatím se prodává v Číně za přepočtu asi 6 tisíc korun.
0: Beatoskop.
6: Praha se už brzy dočká příletu válečného letounu Spitfire.
7: Stroj, na kterém u RAF létal plzeňský rodák Karel Pošta, se objevil na zahraničním inzertním portálu s tím, že se nachází v hangáru v Austrálii. Aktuálně je letoun v Belgii, kde prochází celkovou renovací. Novým majitelem je Ivo Lukačovič, majitel společnosti Seznam, a ten předpokládá, že stroj v Česku poprvé přistane ještě letos v létě. Honza Navrátil, Praha.
6: Středeční Beatoskop tímto končí.

0: sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 24. Zkušebna s holkama. Rok 1998 až 2003. Čte Zemánek.
2: Změnili jsme zkušebnu. Vedení školy mělo se sklepými prostory jiný plány a my se poměrně rychle museli vystěhovat. Honza Novotný, co se o nás taky pořád ještě trochu staral, měl kamaráda a ten měl barák. Ovšem ne ledajaký barák. Když teď půjdete okolo, uvidíte nenápadný a zašlý dveře, na kterých jsou možná ještě zbytky plakátů s krásnýma bytostma. Dřív byl tenhle dům dole na Žižkově centrem český gay a trans komunity. Spousta prostorů pro spoustu zábavy. Měla v něm sídlo redakce časopisu pro tuhle menšinu, byly tady dva populární noční kluby pro vystoupení transek, byly tady dva byty, kde ty transky bydlely a taky tady byla velká kancelář s mahagonovým stolem, za kterým kouřil doutník šéf a majitel toho všeho Áda. Krásný nový cvičiště pro naší bandu. V tom domě, před kterým se pobožnější obyvatelé Žižkova vždy pokřižovali, se pařilo každý den od večera do rána a kromě toho se tam vždycky v pátek pořádali velkolepý travesty Vánoce a v sobotu travesty Silvestry. Ten barák neměl výtah a naše zkušebna se nacházela ve čtvrtém patře v jednom z těch malých bytů. Vždycky, když jsme se o víkendu v noci vrátili z koncertu a úplně vyřízený vynášeli do té neskuteční vejšky aparát, tak byl barák narvaný lidma. Otřásal se hudbou a vyšnořený transky cupitali po schodech nahoru a dolů, přepudrovávali se, koketovali a žertovně nám omotávali kolem krku boa. Slečna Monika, slečna Ester a slečna Kristýna. V civilu Franta, Pepa a Olda. Byla to prýma parta. Měli jsme se vzájemně rádi, i když někdy docházelo k lehkým třenícím s těma umělkyněma, který bydleli v tom čtvrtém patře ve svých malých bytech. Vyspávali do odpoledne mejdan a my do toho za ten kůzdí řezali a proto bouchali na zeď, ať neděláme bordel, což jsme samozřejmě kvůli tomu bordelu neslyšeli vždycky. A tak stávali z postelí a se slovy, že já kráva se na to nevyseru, popocházeli po patře oblečení pouze do dámských kalhotek a podprsenek a sundavali ze šňůru vypraný kostýmy. Jenže my byli pod ochranou samotného a všemocného šéfa Ády, který sídlel o tři patra níž, než byla zkušebna, takže byl největšího hluku ušetřený. Měl před sebou monitor s mikrofonem a po baráku byly rozmístěny kamery a repráky, čímž mohl všechno kontrolovat a rovnou řešit. Byl hodně vtipný. Jednou jsme šli do zkušebny a Honza měl zrovna nabarvenou hlavu na žluto, když se z repráku na chodbě ozval šéfu hlas. Křátku, pojď ke mně, vene už si nepuštěné. Což u zbytku kapely způsobilo záchvaty smíchu a Honza pak tuhle větu slýchal ještě hodně dlouho. Pak se stalo to, že nám tu zkušebnu vykrát jeden kamarád, co s náma občas jezdil na koncerty pomáhat nosit nástroje. Čornul všechny kytary a nějaký vybavení a zmizel jako pára nad hrncem. Dost nás to tenkrát bolelo, protože jsme najednou neměli na co hrát a museli si koupit všechno znova. Pak jsme toho kluka asi o rok později potkali náhodou na ulici. Dostali jsme z něj, že ty kytary dávno prodal v bazaru, tak jsme ho sebrali, odvezli v dodávce za Prahu a tam ho najího vypustili do polí. Nic divnýho, pořád ještě byly devadesátky, kde se lidi zalejvali do betonu a házeli do přehradních nádrží. V tom veselém baráku na Žižkově jsme zkoušeli docela dlouho, ale po několika letech nás pak přestěhovali dolů do sklepní kopky, kde bylo šero, růžové stěny a gauč. Při mejdanech tu místnost využívali různý dvojičky, takže na zemi se válely použitý kondomy a představa, že se ti přitom opírají o kombo, byla trochu nechutná. Ale hlavně tam bylo dost vlhko a plesnivily nám aparáty. Začali jsme proto hledat něco jiného, ale stejně jsme za tuhle štaci na dosmrti vděční.
3: Teď já.

Vohnouti na pokračování před písničkou povídání, tam mě pobavila zvlášť ta pasáž, jak zloděje vypustili nahého za Prahou do polí, co by ne, že jo. Teďka tedy už nastal čas v tuto chvíli, abych se s vámi pro dnešek rozloučil. Naposledy vás dnes ze studia Rádia Beat na Věnici v Pražských Strašnicích zdraví Jirka Rogl, protože za chvíli vás ještě čekají uši Rádia Beat a Petr Korál tu prověří sluch otyvání, ano, kytaristy z Kabátu, tak si myslím, máte rozhodně na co těšit. Už pilně posíláte svoje psání do večera živáku, kdy tu s vámi bude Ota, takže pište dál, nejlépe posílejte SMSky na číslo 720-001-222, ale můžete i přes apku nebo mailem. No a hned po půlnoci vás čeká, jak jste se ptali, a už jsem vám připomínal, repríza toho včerejšího speciálního hledáčku Jirky Rogla, kde tu Up Unplugged naživo hráli kluci ze skupiny Motor Band, takže pokud si chcete buď to ještě jednou poslechnout tuhle výjimečnou hodinku, anebo jste ji naopak prošvihli, nestihli, tak o půlnoci máte možnost si to zopakovat. No a na rozloučenou tu ještě mám třeba Pink Floyd a nebo Derek and the Dominos, což je tedy Eric Clapton, Laila, ano. A teď si dáme Creedence Clearwater Revival.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Petr Korál.
1: Krásný večer vám přeje Petr Korál na startu dalších uší Rádia Beat. A vítám tady milého hosta po několika letech, opět uši potěšil svojí návštěvou kytarista Otaváňa ze skupiny Kabát. Ahoj Oto.
2: Ahoj Petře, zdravím všechny posluchačky, posluchače, děkuju.
1: Já teda musím přiznat, že tentokrát výjimečně nejedeme naživo, protože z různých důvodů jsme museli přetočit, ale snad to nevadí a budeme se tvářit, že opravdu jedeme naživo a nebudeme stříhat.
2: Jasně, těším se na to.
1: Tak pojďme na první pecku.

0: Petr Korán a jeho probírka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: To zněla první píseň dnešních uší, jejíž hostem je Otaváňa z Kabátu a on má poprvé a nikoliv naposledy právo a zároveň povinnost, jak já říkám, okomentovat to, co slyšel. Tak jdi do toho.
2: Tak je to kapela Slade, že jo, ty mi vždycky uděláš radost s nima, myslím, že jsi mě pouštěl pokaždý, když jsem tady byl.
1: No vida, to už ani nevím.
2: No, já tuhle kapelu mám rád, oni mají obrovské množství hitů. Trošku mám, mě je líto, že vlastně spadli do té, takový do té glamrockové éry a hodně lidí je berou za takovou tu, hodně lidí je berou za takovou tu nablištěnou kytaru v polovině 70. let, ale oni skutečně byli skvělí muzikanti a hlavně měli spousty hitů, jo. Já si vážím, když má někdo hodně autorských hitů, což oni měli. Paradox je, že zrovna v téhle kapele každý zná, že Noddyho Holdera, zpěváka autora hudby a Dave Hilla, toho kytaristu malýho s kloboučkem, který dodnes ty Slady už je tam snad sám, ale dodnes je pořád jako oživuje, už to není ono samozřejmě. Ale tam byl hrozně důležitý Chris Lah, ten basák, který opravdu tam udělal hodnej kus autorský práce. A právě v těch kapelách vždycky já mám rád tyhle ty lidi, který nejsou až tak viditelný, ale pro tu kapelu makaj většinou autorsky jako on. A škoda, no, oni už, myslím, Holder dostal teda od královny ještě titul Sir, takže rytíř Noddy Holder. A já si myslím, že by se zasloužili i Lea, protože opravdu oni dva celou tu kapelu tahli, takže já je hlavně neberu za tu glamrockovou kapelu takovou, já beru prostě za skvělou rockovou partu. Jo.
1: Tak pojďme poprvé a zdaleka ne na poslední.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Jsme v uších s Otováňou z kabátu, dozněla druhá věc a já se opět ptám, zda ho to nějak oslovilo a případně čím.
2: Čekal jsem, než začne zpívat zpěvák, že v české produkci se moc neorientuju, ale tohle byl Teplický motorband.
1: Jo, jo.
2: Jestli jsem pletu, tak s tím jejich posledním zpěvákem.
1: S Petrem
2: Kurhanem. Protože vlastně šéf motorbandu Máča, Libor Matejčík, ty zpěváky poměrně často za tu svoji dlouhou kariéru, myslím, že teď slavili 40 let, vystřídal.
1: A nejen takže, zpěváky.
2: Nejen zpěváky, takže já vlastně teďka tenhle ten poslední zpěvák, toho rozpoznám, takže je pro mě rozpoznatelný. Tam v těch bych ti asi neřekl, že to je motorband. Nicméně Máča, to asi už spousta lidí a fanoušků ví, je to takový náš souputník teplický, že jo, že my jsme jakoby v to podhoubí teplický v 80. letech, jsme tam byli všichni po kupě. On má teda velkou zásluhu na tom, že spousta právě těch teplických muzikantů umí dobře hrát, jo, že on byl opravdu takový člověk, který hodně kladl důraz na tu techniku, na ten drill prostě toho cvičení, na ty nástroje a spousta muzikantů mu za to vděčí ho dodnes. Jo, já mu fandím prostě v tom, že obdivuju ho vlastně za to, že má takovou výdrž, ačkoliv kolikrát se potýkal i s neúspěchem, ale já mám shodou okolností být ve stejném baráku v Teplicích, jako bydlí on, jo, takže ho občas potkávám, tak pokecáme. Takže já doufám, že mu to teď vydrží, tenhle zpěvák, protože sleduje na Facebooku, docela jim to šlape, lidi na ně začali chodit, což je v pořádku a myslím si, že hodně dlouho tam s ním je Karel Adam, takže já bych Máčovi vzkázal, Máča, drž se Karla.
1: Ano.
2: Když to funguje, už to takhle nech, už do toho nešahej.
1: Všimnul jsem si, že teď slavili 15 let spolu Karel Adam.
2: To tak vidíš, tak to je.
1: A já mám takový pocit, jestli se nepletu, že kromě Pepi Vojtka jste vlastně motorbandem prošli i všichni členové kabátu, třeba, že jste se tam nepotkali.
2: Nepotkali, já jsem tam teda se mihnul jenom, jak se mě bylo asi 16 nebo 17 let, tak jsem si dal pár zkoušek jenom někde na šachtě, si pamatuju, někde u Litvínova prostě, že Máča v té době, myslím, dělal Steigera na šachtě a tam měli zkušebnou kluci. A pamatuju si zkoušku právě s Kamilem, s Třihavkou, Hafo tam hrál na bicí. Oni vždycky skvěle hráli, jo. To bylo díky tomu Máčovo drillu. Tadle kapela opravdu je absolutně, a byla vždycky, měl okolo sebe muzikanty, kteří jsou naprosto jako technicky zdatní a připravení, jo. Takže možná je to trošinku na úkor nápadu, protože přeci jenom ta škatulka, v který má časy pohybuje, tak to je ten heavy metal, jo. Já mám radši, když je širší záběr té kapely, ale je to jeho volba prostě, takže jo, držím mu palce.
1: Tak teď od vlastně nového singlu Motorbandu k něčemu hodně dávnému.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Stále posloucháte Uši s Otou Váňou, tedy kytaristou skupiny Kabát, a já se opět ptám, zda se mu to líbilo nebo ne, ale soudě dle výrazu obliče mi připadá, že líbilo.
2: Udělal jsi radost, Petře, to tak. Samozřejmě ACDC ještě s Bonem Scottem, to jsou vlastně ty prazáklady, díky nim vlastně my tady všichni teďko prostě můžeme dělat takovýhle big beat. Oni nastavili tu laťku už začátkem 70. let, je jedna z mých nejoblíbenějších kapel. Bohužel už to tam vymírá, jako Malcolm Young, velký idol mého dětství, ten chlápek, co stál vzadu vždycky a celý to řídil a nosil ty nápady. Už bohužel je po smrti, umřel taky mladý, asi ve 62. V tuhle kapelu jsem vždycky miloval a vždycky milovat budu, protože to je v dnešní době počítačový a digitální, to, co jsi mi teď pustil, to je závan čerstvého vzduchu, jak prostě má kapela hrát.
1: To bylo krásně řečeno. V podstatě k tomu není co dodat. Tak pojďme dál k jedné předělávce.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši se mnou ve studiu Otaváňa z Kabátu a já se opět ptám, zda zaujalo a případně čím.
2: No, já se domnívám, že to byli Arakain, ještě jo? S Alešem Brichtou.
1: Jo.
2: Myslím si, že to udělali předělávku, to je z té desky, jak dělali ty předělávky, že jo?
1: Přesně
2: to bylo
1: tak.
2: Nějak koncem 90. let.
1: Už v půlce.
2: V půlce, no a byla to Eleanor Rigby od Beatles, od Paula McCartneyho, jedna z jeho nejpovedenějších skladeb, protože Paul McCartney je jeden z mých obrovských vzorů, jako autor mnoha hitů, to asi lidi vědí. Pořád mu držím palce, byl jsem na něm, když byl tady naposledy v O2 aréně a za mnou byly opravdu generace od 50 veš a tam brečel pár manželských, tam za mnou brečeli, když spustil Hey Jude, jo, ten člověk má obrovský přesah, si myslím, i mimo hudební, jo. No, Arakaini si vzali teda, to si vzali jako, to je bohříšek, ale udělali to dobře, líbilo se mi to. Jestli psal Aleš Brichta text, ano. Tak dodržel vlastně to, protože myslím, že originály bylo o osamělých lidech, takže to jakoby zůstal u tématu, sedlo to. Neslyšel jsem to nikdy, tuhle tu jejich předělávku. Nevím, proč to tenkrát udělali, ale jako líbilo se mi to. Bylo to takový, jestli to mělo být jako vzdát poctu svým vzorům, tak se jim to povedlo.
1: Teď si dáme jednu v podstatě novinku, respektive oni budou dvě za sebou, tak tady je první z nich. Je to z loňského roku, takže vlastně novinka.

0: Petr Kora a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Wave.
1: Sliboval jsem něco novějšího, už podle zvuku bylo samozřejmě poznat, že je to aktuální nahrávka. A co na to Ota Váňa, host dnešních uší?
2: No tak to jsi mi dál, to je voříšek, to nevím, ale to budu typovat. Připomíná mi to toho zpěváka, co zpíval na rozlučkovém Ozzyho koncertě Changes. Ale nejsem si jistý, myslím, Minnes Young Blood.
1: Jo, hele, jo.
2: Fakt. Tady byl, má jinou barvu hlasu teda.
1: Byl to on, ale nebyl tam sám. To bylo totiž takové spojení generací.
2: Aha, tak
1: to bylo totiž společná nahrávka, ono bylo celé EPčko Youngblooda a starých dobrých Aerosmith.
2: No podívej se, tak to vidíš, to je hezký, to si musím vyhledat. Jo, vynikající kytary právě mě zarazilo, že opravdu tam hraje Joe Perry, jo?
1: No jo.
2: Tak to je znát, je to opravdu mistr. No, takže tady je další rokovej dobrý zpěvák, na kterýho třeba se podívat, no super. Jako to, co on si udělal obrovský, že jo, PR-ko s tím Changes na tom Ozzyho rozlučkovém koncertě, že o tom mluvili všichni, jak to tam vystřih, že jo. Tak mimochodem teda Steven Tyler to tam vystřih taky. Takže jako bylo vidět, že jako kluci to udělali dohromady dobře a dobrá práce.
1: Před Youngbloodem, aspoň za mne, klobouk dolů i v tom, že on vlastně k tomu v podstatě klasickému roku přitahuje i strašně moc mladých posluchačů a to je cesta.
2: No jasně.
1: Tak teď ještě jedni veteráni, to možná ani nebudu muset říkat, já si myslím, že to poznáš, ale veteráni v novém kabátu.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Je tady se mnou Ota Váňa, kabátovský kytarista, a určitě, teda doufám, se rád vyjádří i k tomu, co dohrál teď. Ven s tím.
2: Jo, taky jsme dál roste Olympik.
1: Samozřejmě.
2: Bombardák, že jo, myslím, poslední deska je...
1: Titulní věc posledního alba.
2: Jasně, tak Petrovi Jandovi všichni fandíme tady, že jo, ten, i lidi, kteří se o to zajímají, tak vědí i, že třeba Kabátu ze začátku dost pomohl, a nejenom Kabátu, ale spoustě rockových kapel, je to takový praotec všech českých rockerů. Já mu pořád fandím. Byl jsem na vánočním olympiku teďko v minulý Vánoce se podívat v Foutu Areně.
1: Já taky.
2: Jo, bylo to dobrý. Obdivuju ho, jak v jeho věku pořád má tu energii a odstojí dvouhodinový koncert. Tohle je, to byla písnička z poslední desky, to je Rukopis Petrovo, je jasný. Já ho obdivuji za to, že pořád i v tomhle věku dokáže psát písničky, že má tu motivaci, že ho to pořád baví. On měl, myslím si, jaký trošku problém, už mu odešli z tohohle světa ty nejlepší textaři, který mu vlastně kdysi psali, že jo, Pavel Vrba, Zdeněk Borovec. Tak ono potom pro autory muziky sehnat textaře, to není úplně jednoduchý. Petr to vždycky zvládl, takže i v tom jako je dobrý. Tohle, myslím, nepsal to Robert Corin, tenhle text?
1: Myslím, že ano.
2: No, vidíš, takže oslovuje i autory, nebo textaře, který ještě pořád jako fungují. No, dobrý, mám z toho radost, prostě je to, já vím, že nemá to lehký, že lidi chtějí pořád slyšet tu jasnou zprávu, když na ně přijdou, ale frér je v tom, že prostě udělá novou desku, jede k ní turné a hraje ty písničky z nový desky. To je prostě paráda. Protože jak se říká, hit je to, co ta kapela zrovna hraje. Takže on se neohlíží. Samozřejmě, že jasnou zprávu a další pecky zahraje. Ale jako můj obdiv má za to, že pořád udělá novou desku a jede k ní turné a ty písničky hraje.
1: Přesně nedávno jsem viděl Olympic opět v Praze na gauči, na výstavišti, a samozřejmě, že to bylo postavené hlavně na těch hitech starých, kterých je New Recon, ale zaznělo i několik nových věcí a to je fajn.
2: Skvělý.
1: Ale mě samozřejmě napadá otázka, protože Olympic vlastně průběžně vydává neustále nová alba, tak co Kabát, jak jste daleko s případnou novinkou?
2: Jo, my jsme teď byli ve studiu v květnu, v červnu jsme byli ve studiu, natočili jsme asi 7 písniček, načež náš textař, že jo, Milan Špalek, si to vzal sebou do Španělska, on částečně žije ve Španělsku, přijel a nic neměl, takže já ho pořád jakoby poňoukám, jestli něco. Mám z toho radost, jsou tam dobrý jako nápady, nikam se neženeme. Dokonce jsme se i bavili, jak teďko poslední dobu je ta doba singlová, že bychom třeba vydali jako single jeden, pak třeba další. Některé kapely to tak vydávají, že dají 3 singly s klipem ročně a pak z toho třeba po 4-5 letech sestaví CDčko. My jsme se teda drželi pořád toho starého modelu, nebo držíme se, že vždycky vydáme CDčko, nevím, 12-13 písniček jednou za čas, jo. Jo, teď je to 22, bylo naposled El Presidento, ale my to víš sám, že nikdy jsme nebyli jako tlačený nějakýma termínama, my vždycky vydáme desku nebo písničku, až je to prostě stoprocentní, až ta kapela je o tom přesvědčená, takže teď jsme v tvůrčím procesu, nosíme si nápady a teď, co jsme měli, ty nápady, ty písničky jsou nahraný, takže teď je to i o Milanovi, jestli něco napíše.
1: Tak teď se budeme vracet zase hodně hluboko do historie. Já ti pustím něco z desky, která, mám pocit, že to je právě teď v létě, bude slavit 35 let od svého vydání.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Já bych řekl jedna metalová klasika, protože už si myslím, že se to takhle může říkat i o téhle partě a třeba i o téhle písni, ale co na to otováňa? Ptám se.
2: Jo, ale to byla Metallica, že jo, střední album. Tahle deska, jsi říkal 35 let, že už to je, to vyšla teda v 91.
1: Přesně tak.
2: Si dobře počítám. No tak tahle deska vlastně si myslím, že ten metal dostala do toho mainstreamu celosvětového. To patří, to je zásluha té Metalliky s tímhletou deskou, pač tam bylo obrovské množství hitů. A myslím si, že do té doby byl metal taková trošku popelka i odstrkovaný v médiích. Ono potom přišlo v osmdesátkách to MTV a tam byl ten slavný pořád Headbangers Ball, kde ten metal se dostal mezi tu širokou veřejnost a pak se z toho stal fenomén. Ale tahle deska to dotáhla úplně do toho celosvětového mainstreamu, kde se ten heavy metal nebo jedno jaká odnož toho metalu dostal opravdu úplně jako mezi top žánry a trvá to dodnes, protože teď jsem viděl poslední turné Metalliky úplně v klidu, jedou fotbalový stadiony bez střechy, hrajou ve prostřed, jako my jsme taky hráli několik, já vím, že my jsme hráli vždycky na zimácích, oni hrajou a když prší, tak hrajou i v dešti, prostě to se mi líbí, jsou to fakt frajeři starýho typu, že nic nerozhodí, jsem viděl z Mnichova Hetfielda úplně zmoklýho, protože jsme radši nahráli dále, jo, takže v dnešních zženštilech a různých kapelách, kde mají odlehčený kytary ty chlapci a tak dále, tak tohle je parta, která proto i fandím, že jsou to fakt kluci, kteří jdou do toho furt naplno. Jo, potom se mě trošku ztratili, ty desky se mi nelíbily, vlastně moc mě to nebavilo, vždycky tak jedna, dvě písničky z desky a asi nebudu říkat nic nového, moje generace má, že jo, je mi 55, tak moje generace má nejvíc jako vrchol Master of Puppets nebo Ride the Lightning, tyhle dvě desky, na kterých jsme vyrůstali. No, pro mě ten celkově ten metal byl hodně, všechno už bylo řečeno v osmdesátkách, a tahle deska to dotáhla úplně nahoru a potom už se mi ten metal trošičku ztrácí, pač mám už pocit, že slyším věci, které už jsem slyšel mnohokrát a je tam hodně klišovitých věcí, ono je například taková disciplína jako je kytarový riff, v kterých zrovna jsou mistři Hammett s Hetfieldem hlavně, tak už je přebráno, že jo. No, oni to v těch osmdesátkách samozřejmě měli o hodně jednodušší, protože ještě tak přebráno třeba zrovna v těch kytarových riffech nebylo, jo. Ale dneska opravdu vymyslet dobrý, zajímavý, neotřelej a nikdy neslyšený kytarový riff, to je fakt voříšek.
1: To teda. Tak změníme žánr toho metalu, se zase odkloníme někam jinam.

Bill Dajac, první československý boxer boxující o titul mistra světa a palubní střelec pod křídly RAF, od 21. srpna 1943 nezvěstný. V roce 1986 režisér Jaroslav Soukup, inspirován jeho životem, natočil film Pěsti ve tmě.

0: Rádia Beat a Petr Korál.
1: Vrátili jsme se opět na domácí rockovou scénu a od toho, aby tady vynášel pomyslné hodnotící soudy, je tu se mnou samozřejmě stále Otta Váňa, kytarista Kabátu.
2: No Petře, to jsem nečekal, že mi pustíš, to je kapela, kterou jsem neznal dlouho, než mi kamarád Dan Kamera, který nás fotí na koncertech často, pozval na křest zprostředkovaně od téhle kapely na křest jejich klipu právě téhle písničky, jmenuje se Jednota Kolín.
1: Jo.
2: A křtil jsem to, myslím, s Danem Landou a Markem Vašutem, protože je to ohledně filmu Pěsti ve tmě. Jo, tak a to jako mě to baví, protože tak přesně na to bych šel někam do Sokolovny, jo, třeba hudební produkci bych si představil jinak, já to vidím, jako mnoho slyším jinak, ale vážím si jich za to, že ořežou témata, který, jak jsme se bavili o kytarových riffech, tak podobný mají i textaři, že jo, takže těch textů, těch témat už bylo napsáno mnoho. Já vždycky koukám, jestli ten text má nějaký obsah. Jo, což je zrovna tenhle případ. Jo. Úplně nejhorší jsou takový ty plitký klišovitý texty. Tak to ne. Chtěl jsem na něj jít, ještě mi to nevyšlo. Já vždycky jezdím na kole okolo Berounky a stavuju se na občerstvení v těch jednotách, v těch vesnicích a tam je hodně Jednota Kladno. A vždycky, když si Jednota Kladno někde v Chýňavě dávám třeba limonádu, tak si vzpomenu na kapelu Jednota Kolín. Baví mě i ten název. Jo, zajímalo by mě, jak ten název vzniknul, jo? Jestli to nevíš nahoru.
1: Hele, nevím.
2: Možná hráli v nějaký opuštěný sámošce v Kolíně a byla to dřív Jednota.
1: Třeba. Já,
2: má to i druhý význam, že drží spolu jako v Kolíně všichni, že jsou jednotní.
1: Určitě. To si mě dostal, to nevím. Teď ti pustím poslední zahraniční píseň, která trošku souvisí s tím, že vy v Kabátu jste vlastně občas tu a tam koketovali i s country hudbou, tak já ti jenom takovou, já myslím, že docela pěknou countryovku. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Když si Pavel Bobek a ten zpíval jenom vlastně cover verze amerických skladatelů, myslím, že to je Chris Christopherson v originále nebo Kenny Rogers, teď si nemůžu vzpomenout, tak to je jeden z nejslavnějších amerických hitů tohle. Spousta lidí v komunistickém Československu nevěděla, že zpěváci typu Pavel Bobka zpívají prostě cover verze slavných amerických zpěváků. No, nevím, kdo to byl.
1: Byla to taková velká hvězda, mladá, současná americká, stadionová záležitost, Machine Gun Kelly.
0: Tak to slyším poprvé, to si budu muset taky dohledat. Takže si udělal po svém slavný hit a nevíš originál, kdo to se, byl to Chris Christopherson?
1: To ti neřeknu, to bych se musel podívat doma do archivu, no. Nemám ho.
0: Myslím, že nějaká česká rocková kapela hraje tuhle písničku.
1: Jo, jo, taky určitě.
0: Určitě, že to je. S tím českým textem pořád Vytmirál cesto má.
1: Jo. Pojďme k poslední písni určené k tvému ohodnocení. My jsme si dneska pouštěli AC/DC, tak teď se k ním vlastně obloukem vrátíme, ale víc nebudu říkat.

0: Diabít a Petr Korál.
1: Jsme téměř na konci dnešních uší, zbývá nás už jenom jedna bonusová píseň, ale tohle byla ta poslední v regulárním hracím času, abych to řekl sportovní terminologií, kterou má okomentovat Otaváň a tak jde do toho.
2: No to je skvělý, hele, to jsme udělali radost, to jsou hlahol.
1: Jasně.
2: Teplická mena, polovina z nich jsou kluci ze stejné základky, jako jsem chodil já. Jsme chodili na stejnou školu, základní škola, no a v podstatě jsme z jedné ulice, že jo. Bárova, Čapkova se ty ulice jmenovaly, tam byly ty sklepní zkušení, takže jsme se tam vyrůstali spolu. Zpěvák Milan Korda, můj kdysi velký kamarád, když jsme byli teenageři. No, ale mám radost z nich, oni jsou, hlahol jsou velký obdivovatelé, to se o nich ví, AC/DC, takhle jim zdali poctu podle mě, dali si tam své nápady, tam jsou zajímaví kytaristi, bratři Ilešové, Milan a Lubor, to jsou obrovský fanoušci Malcolma, Angusa Younga. A tady zrovna na hlahole vidět, že to jsou vlastně vrstevníci Kabátu, že jo, my jsme jako kamarádi roky. Je na nich vidět, že opravdu muzikantsky umějí hrát, že cítějí tu muziku. Je to trošičku důsledek toho, jak jsem říkal na

0: začátku tý Máčovo šikany, které všech teplických muzikantů. Takže ještě mimochodem mají jednoho z nejlepších rockových bubeníků vůbec v republice, a to je Dan Hafstein. Takže tahle parta se sešla, už jsou v téhle sestavě hodně dlouho. Myslím, že tam je James na basu, co hrál taky právě, že jo, v motorbandu v té největší éře na přelomu 80. 90. let. Kluci u mě hrát, jim fandím roky, prostě vždycky je rád slyším, vždycky je rád vidím, vždycky máme o čem pokecat a vím, že u všech z celého halu je vždycky muzika byla na prvním místě.
1: Tak pojďme k bonusové písni, protože hovořili jsme o tom, že nové album Kabátu teprv zvona vzniká, tak se vrátíme k tomu minulému, tedy k Prezidentu. Výber, co bychom mohli pustit.
0: No můžem si rád třeba, co z poslední desky mě napadá, nevím, Opilej klavír, no. To je výborný tematický text o alibismu jednoho alkoholika.
1: To byl Otaváňa, já ti děkuju za náš tebou, ať se daří.
0: Petře, děkuju a všem přeju, ať se daří a mějte se krásně.
1: Loučí se Petr Korál a tady už slibovaný Kabát a Opilej klavír.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, Beatiáci, jsou tady živáky. Ano, je tu středeční večer 19. srpna, tedy datum 19. srpna, no a dáme si živáky. Už jste během odpoledne něco napsali, já jenom připomínám, že můžete psát na SMS bránu 720 001 222, že můžete psát maily na studio@radiobeat.cz a můžete taky volat přímo sem do studia na 210 32 33 34, pokud máte nějaké přání týkající se živý muziky. No a pochopitelně v neposlední řadě, možná bych řekl v první řadě, se dá využít i beatiácká apka, kterou máte ve svých mobilech. Doporučuji nainstalovat pro ty, kteří ještě nemají, protože se dá použít jak písemně, tak i v té zvukové podobě. Je tam nahrávátko, stisknete, nahrajete vzkaz a odešlete ho. Takhle to funguje. No a já ty vaše vzkazy pak tady budu zpracovávat a pouštět muziku na vaše přání. Dnes, tak jako ostatně každou středu, je to samozřejmě o těch živácích. Takže živé záležitosti budeme pouštět jednu za druhou. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech a dáme si hned první kousek, ten bude od Matt the Hoople a to jejich verze slavné písně Velvet Underground Sweet Jane. Pojďme si ji poslechnout v živém provedení.

0: rock non-stop. Radio Beat.
1: Taxman.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: No, o, hezký večer.
2: Čau, čau, kdo jsi?
1: Jo, Petr.
2: Petr, pardon. Čau Petře, čau, čau, v pohodě. Povídej, co máš na srdci, nebo co bys si chtěl teda pustit jako zaživák dneska večer?
1: Vzpomínku na Franka Berda, něco od ZZ Top.
2: Něco od ZZ Top, no jasně, no. To si myslím, že je takový jako základ, že bychom si měli dát, ne? Co?
1: Asi určitě. Jo.
2: Dobře, takže si dáme, co třeba Lagrange pěkně živě, no, to si myslím, no, že je taková jako pohoda, že jo?
1: Jo,
2: dobře, tak si ji dáme. No a co jinak děláš takhle ve středu večer? Kromě toho, že posloucháš živáky. A nic víc, jako jenom tak nohy na stole, jo? Nemáš k tomu žádnou činnost.
1: No,
2: tak to ano.
1: Pohodička.
2: Víš, jak to bylo na vojně? K jakýkoliv činnosti si musel udělat písemnou přípravu. Takže pokud bys chtěl nějakou činnost vyvíjet, musíš nejdřív mít písemnou přípravu a pak teprve můžeš něco dělat.
1: Já na vojně nebylo, takže to neznám.
2: Dobře, dáme si ZZ Top a Lagrange. Čau, ahoj.
1: Tak děkuju. Hezký večer. Díky, ahoj.
2: Ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Poláků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabídu.
1: Tak už to tady probírám záplavou SMSek, případně i nějakých těch vzkazů přes maily a býťanskou apku. A jedna z těch SMSek je od Indiana z osady Skalice, který píše: ahoj Býte, našel by si prosím něco od Janis Joplin pro mého tátu a mou rodinu, díky, Indian z osady Skalice. Tak pro Indiana a vůbec pro všechny, kteří mají rádi tenhle ten její parádní hlas. Tak tady je Janis Joplin, její živák, který byl natočen vlastně krátce nebo těsně před tím, než nás definitivně opustila, a my si poslechneme, jak krásně naspívala Cosmic Blues.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Čau to, tady by tě to z Brna.
2: Čau, ještě jednou to jméno, Pavel, nebo co
1: Tom,
2: to?
1: Ne, Tom z Brna.
2: Tom, aha, Tom. Tome, čau, já jsem ti blbě rozuměl, já už jsem taky nahluchlej, víš, to tak bývá.
1: Pohodě, prosím tě, dneska no. Mejní nebudou, my jsme na tu Rachu v Rakousku, si to tady máme a jelikož Iron Maiden z naší rodiny nikdo nemá rád, jenom já, tak já, bude změna, já Pink Floydy, Wish You Were Here, jestli by to bylo možný.
2: Wish You Were Here dáme živě, no co by to byl, nebylo možný, je to možný, samozřejmě, jo,
1: takže... Diváku plus.
2: Jo, určitě, to víš, jo, sáhnu
1: po něm. A chtěl bych to zahrát samozřejmě všem byťákům, tobě do studia, všem fanouškům téhle kapely a pro nás tady zejména mimo švagrovi, strejdovi, Markovi Koudelkovi.
2: No.
1: Který má hrozně rád Pink Floydy.
2: Jasně. Dobře, tak pozdravuj tam všechny v tom Rakousku, jo?
1: Vidím.
2: A pouštíme Pink Floydy. Měj se, čau, čau.
1: Ahoj, ahoj. Thank you.

0: bez lupenu v kotli.
1: Další SMS, která dorazila do dnešních večerních živáků tady na Beatu, tak je velmi stručná. Můžeš v živákách zahrát Kiss něco z Alive 1 dík Taviči. A víš, že můžu.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Bíťáci, vstupujeme do druhé hodiny dnešních živáků na Beatu, protože už jsme minuli 21. a ten vstup bude, řekl bych, hodně plnotučný, protože tady mám připravenou kapelu.

kapelu Rainbow. O tu si napsal Býťák Tonda, přišla tahle SMS-ka. Do večera živáků, Býťák Tonda z Kladna by rád slyšel cokoliv od skupiny Rainbow. Díky a zdravím s přáním pěkného večera všem. Tonda. Tohle SMS-ku napsal Tonda ještě dřív, než vůbec dneska jsem tady usedl k mikrofonu a plním, tak doufám, že Tonda je ve střehu a že si to hlídal, aby mu neutekla právě tahle ta pecka. A bude to, jak jsem říkal, plnotučná věc, takže si dáme Stargazer a to z roku 1977 z desky On Stage. Samozřejmě živě, jak jinak. Stargazer.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Na Beatu pokračuje středeční večer plný živáků. Bez lupenu v kotli si užíváme jednu živou pecku za druhou a teď vám předvedu, jak to vypadá, když se umí zacházet s beatiáckou apkou. Tohle je totiž zpráva, která přišla ve zvukový podobě.
3: Nazdar Oto a skvělé rádio Beat. Prosím, něco rychlého od nějaké moravské kapely. Cokoliv. Citron. Titanic, Kern, co budeš mít, nechám to na tobě. Díky moc, hezký večer všem, Achtung od Šumperka.
4: Rock. Rock.

0: Rock!
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabít.
1: Michal Sudrkovič, zdravím tě, Ozo, jak se daří?
2: Čau Michale, no hele, mně se daří docela fajn, jsem tady tak jako v přítmí, asi tady vždycky udělám takové jako tlumený světlo a sedím si tady večer a pouštím živáky jeden za druhým. Ty určitě nějaký budeš chtít, viď?
1: Ty, jestli bych tě mohl poprosit, jestli by to šlo třeba od Halloweenu, Lajško z Madridu a píseň How Many Tears.
2: No, tak jo, můžem se na to mrknout a já to tady pohrabu a najdu a pustím, co by ne, to víš, jo, jak je v Otrokovicích teď.
1: Děkuji, výborně, po celodenní práci sekl jsem trávu, furt 2 hektarová.
2: Počkej, sekat trávu, teď je sucho, ta tráva tam není co sekat, ne, nebo jak to je?
1: No, u nás trošku zapršelo, ale já jsem ji nesekal asi 1,5 měsíce. Jo, takže už to byla potřeba. Ale představ si 2 hektary zahrada, jo, jsem tam nějaká teda tráva a já to musím místo toho traktůrku, co by bylo perfektní, sekat elektrickou sekačkou. Takže mám 3 velké 20-metrové...
2: Taháš hodně dlouhý kabel.
1: No, asi teda hodně, no.
2: Musíš dávat bacha, aby si ho nepřesek, čověče.
1: Čeče, už se mi to stalo 2x.
2: Věřím. To je celkem známá věc, že se tohle děje, když se tahá kabel po zahradě za sebou, no. Jo, ale...
1: No, za sebou, no, jistě,
2: no. No, ale říkaj, že není dobrý úplně jako furt sekat, protože hmyz trpí, nemá kde ano, se krmit, živit. Jako,
1: ano, přesně tak, tak já to sekám na to nejvyšší a to, co jsem vysekal, tak nechám na trávě, jako na zemi, jo, takže tam furt něco, jako tak, jako je. Já už promiň, ano.
2: Ne, já ti skáču, dobrý, nechtěl jsem ti skáču, povídej, co tam máš.
1: Ne, mám to takový pěkný ostrůvek, tak 10x10 metrů, který nesekám. Jo. To je nádhera, tam je motýlů a různých těch.
2: To je dobře, no.
1: Těch, no. To je dobře. Paráda. Ještě tam mají, dokonce si mi dám cukr s vodou a normální vodu, takže tam hodně chodí. Jako.
2: Jo. A to i ptáci na to jdou, že jo? Ty potřebují taky pít, ono se to nezdá. Ale jako někde jsem slyšel takovou moudrost, jakože když vymřou lidi, tak ta planeta se nebo příroda se celkem snadno zpamatuje. Bude fungovat dál, ale když vymře hmyz, no tak je konec.
1: Tak je po nás, tak jo? Je po nás. No. Přesně tak. Hlavně včely, no a tak dále.
2: Bohužel, no. A ten hmyz bohužel vymírá hodně, no. Ono je to vlastně vidět. Už jenom na tom, když jedeš večer v autě, tak dřív si měl fakt to sklo totálně omlácený, ale dneska skoro nic.
1: No. To jsem chtěl říct, no, teďka vůbec, vždycky tě otravovali třeba osy, nebo cokoliv večer, chrousti, a teď úplně nic. Akorát možná občas přijede takový pohodák, sešen, se akorát podívá na tebe, obkrouží ti, řekne zár.
2: Vokouše ti ucho a odletí, no. Takže jasně, sekat s rozumem. Dobře, a my si dáme Halloween. Měj se hezky, díky, čau, ahoj.
1: Děkuji ti o tom, měj se krásně a pěkný večer. Ahoj,
2: tobě taky, čau.

0: 225 15 po 47.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125 15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Jeden živák za druhým, to je pořad, který tady u nás na Beatu má název Bez lupenů v kotli. No a vy si užíváte ty živánky tím, že si je můžete vlastně objednávat tady u nás ve studiu přímo, ať už telefonicky na 210 32 33 34, což není vždycky jistý, že se dovoláte, ale taky přes beatáckou apku, ať už písemně, anebo ve zvukový podobě, kde stisknete nahrávátko, nahrajete, namluvíte, odešlete, anebo přes SMS bránu 720 001 222, případně i na mail můžete psát, a to na studio@radiobeat.cz. Tak, takhle to máme pohromadě, co se týče kontaktů. No a přišla tady SMSka týkající se kapely Journey. Jeden z beatáků, který se mi tady úplně teda nepodepsal, ale přál by si zahrát živák. Takže sahám po živáku z roku 1981 a pustíme si velmi slavný hit Wheel in the Sky.
2: Wheel in the sky, take me there.

Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Vy, kteří jste si zapli rádio později, vězte, že posloucháte večer živáků na Beatu, tedy bez lupenů v kotli, pořad, ve kterém plním vaše přání, která můžete posílat i nadále, ať už SMS-kami na 720 001 222, mailem na studio@radiobeat.cz nebo přes beatňáckou apku písemně, případně i zvukově, pokud stisknete nahrávátko, nahrajete, namluvíte, odešlete, no a nebo se můžete pokusit dovolat sem do studia na 210 32 33 34. Já jsem Ota Seman a přeji vám příjemný večer středeční a až do půlnoci budu plnit vaše přání týkající se přesně těch živáků, o které tady dneska večer jde. Teď si dáme Stone Temple Pilots, no a za chvíli se vrhnu na to vaše přání.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu B.
2: Bez lupenu v kotli, živáky na vaše přání, tak se zase pohrabu trochu v SMS-kách, píše mi tady, no, Bíťačka, jo, Bíťačka to je, ale nemám jméno. Čau, jsem sama doma, zahrajte prosím Stony, to je moje srdcovka. Tak nějaký Stony bychom zahrát klidně mohli. Jdeme na to.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabítu.
1: Bez lupenu v kotli tavíme jeden živák za druhým. A teď tady mám SMS-ku od Jirky s Alčou, což jsou vlastně stálí posluchači tohohle toho pořadu a píšou: bez lupenu v kotli, dobrý večer do Beatu, můžem dneska poprosit o písničku od Maidenu The Talisman pro krásný večer s Beatem a všechny beatáky a fanoušky Iron Maiden. Předem moc děkujeme, Jirka s Alčou, věrní posluchači Rádia Beat. No tak jo, dáme si Talisman.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Bez lupenu v kotli se teď zaměříme na Metaliku, protože o ní napsal Radek a Hanka z Chomutova. Tedy Radek napsal a Hanka je asi jeho žena, který on tady vlastně vyznává lásku. Protože tady čtu tu SMS-ku, ahoj, o to prosím, zahraj pro moji jedinou lásku a manželku Haničku. Metaliku, Master of Puppets. No, tak můžeme, že jo. Radek a Hanka z Chomutova budou mít, myslím, že radost. A nejen oni.

0: bez lupenu v kotli.
1: No ahoj, o to Jirka.
2: Čau Jirko. Co děláš takhle ve středu, co děláš takhle ve středu večer? Nudíš se?
1: No, poslouchám rádio Bí, samozřejmě.
2: Jo. Dobře, ale taky žádnou činnost k tomu nevyvíjíš, jo?
1: No,
2: třeba ležing, sedink a tak třeba, jo? Stretching, no, nepředpokládám.
1: To mi něco připomíná, to mi připomíná myšíkám, ležím.
2: Jo, to je můj životní režim. Jo. No dobře.
1: Já teďka jsem akorát prostě seděl a tak.
2: No takže sedink, to je jasný.
1: Ještě jsem chtěl pozdravit nejlepšího moderátora Rádia Beat, Otu Semana.
2: Jo, ten tu není.
1: Když jsem mě na to ptal, kdo to je, tak jsem říkal, Ota Seman. No. Tak abychom se vrátili k těm diváčkům, no tak to jsem rád, že jsem se dovolal.
2: A co dáme?
1: A já bych chtěl, já mám nějaký speciální přání, jestli by to bylo možný, zahrát Láďu Šafránka s Valda Gangem Eldorado. Živě.
2: Já si nejsem jistý, že to tady živě mám. Hele, to
1: bych
2: úplně jako nemohl tvrdit a mám pocit, že ne, proto ti to asi nebudu schopen splnit. Jako jo.
1: Takhle, na YouTube to je.
2: No jo, ale z YouTube já nehraju, že jo, to jako takhle nefunguje. Takže
1: chápu.
2: Úplně jasně můžu říct, že skutečně jako
1: nebude
2: no, živě. Fakt ne, nehledám a nemůžu najít, nemám. Nemám.
1: Dobře, jo. Tak nebudu chodit daleko, tak teď já jsem chtěl u toho Dia, který hrál, čekám to na tobě.
2: Tak dobře, tak,
1: Dio, tak
2: vyberu nějakýho Ronnieho Jamese Dia a dáme si ho živě.
1: Ronnie Jamesa Dia, moje mláčka.
2: Jasně, dobrý, tak jo, tak já opustím, jo?
1: Tak díky.
2: Měj se, čau.
1: Ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Dnešní Bezlupeno v kotli vstupuje do své poslední hodinky. No je to tak, už máme po 23. Ale to ještě znamená, že pořád stihneme nějakých pár pěkných živých pecek. Jedna z nich bude od Stinga, protože k tomu se teď dostanu. Psala mi tady Iva z piva, která se nedostala na dnešní pumpu, takže jsem tam chyběl nejen já, ale i ona, která jezdí, objíždí pumpy poměrně pravidelně, minule za náma dorazila taky. No a teď tady píše, dokonce to vzala básnickým střevem, vzala to přes verše, jo? Píše, ahoj Otto draku, zdravím tě do živáků, oba jsme dnes na pumpě chyběli a koupačku v jezeře nedali, všem dnům není jistě konec, ráno mi zazvoní budík a zvonec a tak tě prosím moc všem býťákům hezkou noc a ať se krásně spinká, po éteru pošli všem Stinga. Popřát super večer zbývá, zdraví Zlínská Iva z piva. Tak takhle to pojala Iva z piva ze Zlína a já jsem sáhl po Stingovi v té nejklasičtější podobě Englishman in New York živě na beatu právě teď.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Nabíto jsme bez lupenu v kotli a užíváme si jeden živák za druhým a tohle je poměrně netradiční přání, který mi tady napsal býťák Honza. Ten píše, že by rád slyšel nějaký ten živák od kapely Humble Pie, což si myslím, že je opravdu taková specialitka, ale můžeme si klidně dát. Stone Cold Fever je věc, kterou právě teď mám přichystanou a pustím ji do éteru. Tak si užívejte právě tuhle kapelu, ten Humble Pie.
3: This is something off our album that we ain't played here for a while. It's called Stone Cold Fever.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.
1: A ta následující písnička je o bábě, která už mi pije krev.

Ježkou Stráši, který stane bez tě.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabítu.
1: Ahoj Oto, tady je Kristián.
2: Ahoj Kristiáne, čau, co bys chtěl zahrát?
1: Čau, dáme tam I'll be over you od Toutou, šlo by to?
2: No, jestli to najdu v živý verzi, tak bychom to tam mohli dát, to víš, že jo, já to zkusím najít.
1: To je krásná písnička.
2: No to jo, to já mám, Toutou já mám moc rád, máš, samozřejmě, takže hele,
1: živý verzi,
2: samozřejmě. Pohledám, pošťourám se v počítači a když to najdu, tak to pustím, jo?
1: Pro všechny výtáky, já... pro tebe do rádia.
2: No, Kristiáne, díky za skvělý tip, měj se, čau, ahoj.
1: Čau.

0: 25.15.47.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15.48.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Oto, já tě zdravím, tady Alča z Mohelnice.
2: Nazdar Alčo z Mohelnice. Tak co chceš zahrát dneska, prosím tě?
1: No dneska bych chtěla zahrát Oto, protože zítra jdu do nemocnice.
2: Jo?
1: Jdu zítra do nemocnice.
2: A budeš si tam lehnout, jo?
1: Jde se tam lehnout, no.
2: Až tak. Dobře, tak a povídej, co chceš zahrát teda.
1: Bylo by to od Jura Hyb, písnička Vrať se ke mně.
2: Teď přemýšlím, jestli Jura Hyb nahráli Vrať se ke mně takhle, jak ty to říkáš, česky.
1: Aha.
2: Naspívali to česky, myslíš?
1: Ne česky, to je jako...
2: To bych si nedovolil, hele.
1: No je to český název té písničky od Jura Hyb.
2: No jasně. Ale chceš jí v angličtině, nechceš, aby to zpívali česky teda?
1: Ne, v angličtině.
2: Bude ti to stačit v angličtině, spokojíš se s angličtinou?
1: Ano,
2: dobře.
1: Ano,
2: tak jo. Tak já ti ji pustím, jo?
1: Děkuju moc.
2: Tak se měj, čau, ahoj. Čau.

0: bez lupenu v kotli.
1: Pomalu, ale jistě míříme k závěru, k finále dnešních živáků tady na Beatu. Bez lupenu v kotli se dostává skutečně do toho finále, protože nás teď čeká poměrně dlouhá záležitost, o kterou si napsal Beaťák Honza, který si přeje slyšet Dire Straits a jejich Telegraph Road. Samozřejmě živě, jak taky jinak než v živácích. Takže si dáme Telegraph Road od Dire Straits a je vlastně pro všechny, kteří třeba dnes to svoje přání mezi těmi písněmi nenašli. Tak tady jsou Dire Straits.

0: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a tady naproti mě přímo u nás ve studiu Rádia B tu sedl dnes jako můj milý host, zpěvák, muzikant, tak je třeba divadelník Petr Kudhájl. Ahoj Petře.
1: Nazdár, ahoj.
0: No a aby toho nebylo málo, sice neohlášeně, ale přece s Petrem dorazil i jeho spoluhráč z kapely Motor Band, již je zakladatelem, kytarista, skladatel a také dřív teda hokejový trenér. Libor Matejčík. Ahoj, Libore.
2: Zdravím tě, Jirko, a zdravím všechny posluchače.
0: A já, i když si dnes dorazil především původně, co by, řekněme, doprovolný kytarista k živému zpívání, které jsme si domluvili tady s Petrem, toho využiju a tu a tam se tě také na něco samozřejmě zeptám. Můžu být? Může být?
2: No, 100%.
0: No a rovnou, hele, jak jsi s Petrem jako se zpěvákem spokojený? Je tam 3 roky.
2: No, čtvrtou
0: sezónu. Vem si blíž ten mikrofon.
2: Už válčíme čtvrtou sezonu a zatím nám to klape neskutečně dobře, no, takže spokojenost je obrovská na všech stranách.
0: A už je 12. zpěvák, ne? Jestli to správně.
2: To asi 160. Ne, oficiálně na deskách je to 7. Vlastně vydáváme 7 alb máme vydaných a Petr je 7. zpěvák na 7. albu. Teď mám připravený 8. už.
1: Já, tam je zajímavý v tom,
0: já že... Já myslel každý... dalšího zpěváka.
2: Ne, ne, právě, že to bude výjimka.
1: Každý zpěvák udělal jednu desku, takže já teď už připravím věci na Honzou Toužimským na tu druhou. Jo. A to je úžasný, že já budu jediný zpěvák Motorbandu, který natočí možná 2 desky, hele.
0: Jo, já myslím, že už si ho necháš, ne?
2: Když se říká, že si počká, ten se dočká, tak mi se to tak nějak naplnilo, no, takže my jsme s Karlem Adamem, 15 let jsme vlastně hledali, nebo 12 let jsme hledali zpěváka, respektive to poslední kolečko do toho soukolí vlastně, aby to fungovalo, jak teď je ta parta skvělá úplně. No.
0: Ale Karel Adam je tam už od roku 2010, 16 let, 11, no, tyjo, to je. Ale vy jste spolu hráli ve Vitacitu, že?
2: Jsme hráli u Aleše Brichty v AB Bandu, vlastně ten AB Band, co z roku 2011 založil, jsme založili Motor Band vlastně, s Klaudou Krišpínem, a se Zbyňkem Házem, vlastně kytaristou, to byl taky kytarista Motorbandu, který byl u Aleše, a my 4 jsme vlastně založili znova Motorband.
0: A zpíval Špalek dřív taky, že jo?
2: Byl tam chvilku Špalek, no, to byla raritka tenkrát.
0: No jo, hele, kluci, tak my jsme dneska se domluvili, už dopředu jsme to i avizovali, máme to i na webu, že to bude specialita, že budete hrát akusticky dneska něco aspoň, ale než si to naladíte, tak bychom mohli pustit jednu z desky, asi to bude z té 007, že jo?
1: No, tak rád bych, když, aby jsem tam zpíval na té desce, no, když se to pustíme, se mnou budu rád.
0: Tak něco vyberte, co to
1: já
0: bude.
1: Já by teda, jestli můžu takhle za Libora, jakožto kapelníka mě, myslím, že se hodně povedla jednak zvukově, aranžersky a i s funkčností teda na lidi, zpívají si to s náma, Ďábel mě svádí, myslím, že je to nosnej takový refrén.
0: Dobře, tak jí tam šoupnem. Mm-hmm.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Petr Kudájl a Libor Matejčik jsou mými milými hosty dnes přímo ve studiu Rádia Beat. Zahrají zde akusticky, jak jsem slíbil, nejdřív by to teda slíbil Petr, a teď už jsou tady, mám tady krásnou kytaru, Libor. Ale já musím říct zase, jak jsme tohle domlouvali, totiž ty seš tu po 3 letech přesně, že jo?
2: Říkám
1: to Petře dobře. A my se vždycky někde potkáme. A teď jsme se, člověče, potkali v pasáži a ty si tlačil kočárek a chlubil se, že jsi v 45 poprvý táta, máš Jonáše, víc,
2: jo, jo,
1: jak se tuhle roli užíváš, člověče?
2: To tak nějak, že jsme na Bubble Tea, no, jako rocker. A hele, to, no, užívám si to, je to trošku náročný s tou muzikou, ale vlastně to mám jako rád, je to nová životní etapa, kterou má nejspíš každý chlap asi tak nějak zažít, jako nějak tu rodinu ucelit a jít zas kus dál, a když se daří u hudby, tak když to jde dobře souběžně, tak není co řešit, no.
1: Tam je právě otázka, jestli jsi třeba trochu kvůli tomu přeuspořádal ty priority, víš, a tak. Hele, to každý to tak cítí, že jo?
2: Určitě, i když tady je pravda, že občas z odsudu zavolám Liblovi ve 4 ráno, že mě tam někdo zhulil, ale, ale jako už to dělám opravdu minimálně, že je to jednou za 2 měsíce třeba, no. Když jsem pařil krásně, tak ale to zase nemůžete, to děcko to prostě, to, ono si to řekne samo, když na vás zamrká, že to jako...
1: A ty, Libore, už máš asi nějaký velký děti, ne? Nebo jak ty to máš?
3: No, bohužel, no. Boudík, no, už jsou dospělí chlapi, no.
1: Jo, a i vnoučata máš, ne?
3: No, už mám.
1: Jo, už jsi taky děda. Ale vypadáš dobře, ale vypadáme všichni dobře.
3: Jo,
2: to jsem chtěl.
3: Duševně pořád zevnitř se vidím tak na 25, 26.
1: A ty teď budeš mít v září narozeniny, ne?
3: Jo, no, to? 63, hnusnejch.
1: No, tamhle manažer je tady, můžu prozradit, on mi to nechtěl věřit, že ti bude 63. Mává na nás, no. Taky zdravíme samozřejmě. Já myslím, že bychom klidně mohli přistoupit k tomu akustickému hraní, protože já se na to těším. Mě to hrozně vždycky baví. Jo, kolik tam máte kucí těch mikrofonů? Jo, takhle, ty máš tenhle ten, bychom dali ke kytaře.
3: A mladu.
1: No, a ten druhý máš na mluvení. No tak řekněte, co zahrajeme, a můžeme to tam šoupnout. No,
2: máme takovou jako zadání pro Ivo Kroce jako textaře bylo, aby jsme udělali takový trochu shrnutí jako muzikantů, kteří to dělají jako celý život a co z toho cítějí, čím to jako voní. Takže v té písnice to takhle všechno je a lidi mají rádi, tak doufám, že se bude líbit i posluchačům.
3: Tyhle ty verzi.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu B.
1: Bylo to moc hezký, líbilo se mi to. Hrajete takhle někdy i akusticky, nebo je
2: jo,
1: to takhle?
2: Jo, na Svazu fan klubu děláme.
1: Jo, takhle.
2: Tady tu verzu dělali takovou trochu na půl country vlastně, takže má to takový jiný švunk, ale vlastně ta písnička je úplně jiná normálně, když je to z desky, vlastně tak je tam...
3: Mě to baví. Jo. Je to takový, že takový ten přirozený tlak, jako vlastně, že je to,
1: no jasně, no.
3: To akustický nástroj, když to spustí, je to úplně jiný.
1: A je jako celá kapela, nebo
2: jasně, takový? Jasně, vlastně Karel má malinkou, bo na basu, yeah. Bubeník má kachon, vole, yeah. A ještě Karel vlastně, protože on je vynikající muzikant, tak on to začne basovat jako country basák, vole, a je tím, tím, bum, bum, tím, bum, bum. A udělá z toho úplně country, ne, takže, yeah. Že se u toho lidi baví, vole, je to, jo. To má vypadat, no.
1: No tak to je úžasný. Já jsem totiž, než jste přišli, tak jsem býťákům, nebo vlastně dopoledne doporučil, nebo jsem jim dal za úkol se vás na něco zeptat. A jedna ta otázka je teda na Petra. Taková já ji trošku jako zestručním, ale jde o to, že tě viděli, že zpíváš v muzikálech, to je celkem známá věc. Jo. A jestli prej si zpíval tady je Jesus Christ Superstar.
3: To se bohužel nespíval, ne. Ale je pravda, že na tom jsem se učil, sehnal jsem si podklady hudební a na tom ty všechny...
1: Alenka se ptá, Alenka.
3: No, a hlavně jsem se s tou písničkou toho videa, že dostal na konzervatoř, kde jsem jí zaspíval a vzali mě, takže bohužel tohle mě nějakým způsobem minulo, ale v současné době jsem měl nějaký nabídky na Monte Cristo, předtím ještě dva a už jsem to nevzal, už já teď potom nějak netoužím. A
1: vůbec nejseš nikde k vidění v muzikálu, že?
3: Jsem v rokopeře, to jsem si nechám, že tam mám spousty kamarádů, takovou rokovou šatničku, ale jinak, já to teď nepotřebuji nějak dělat a abych to dělal jenom z důvodu toho, abych si něco jako povydělal. Ne, tak spíš ne. Já jsem učitel mimo to a já tam nějak to jako...
1: A to můžeš rozvíst, kde učíš, kde tě můžou...
3: Učím na základní škole, kdy budu mít šestou třídu, takže už se docela těším.
1: A to jsme řešili minule, myslím, tohle, že jo. Ono je to 3 roky, ono už si to taky ani já, ani ty nemůžem pamatovat, ale, ale slíbili jsme si, že budem koukat víc dopředu, že nebudem tak moc se ohlížet, ale nicméně Liboresk Motorband by mělo slavit 40, je to tak teďka, 80. A budete mít nějaký oslavy, něco, kam jsme
2: se pozvali? Celý rok jakoby, tak nějak to prezentujeme, jakože výročí, my jsme to nazvali teda 40 let na cestě,
1: ano.
2: Protože Motorband nemá kontinuální jakoby, historii, tam bylo několik přerušení a vlastně jedno období Motorband 10 let skoro neexistoval. To jsem v tom období hrál ve Vitacitu a v Crazonu a já nevím kde všude, takže pak jsem to zase znova postavil. Takže tak to mělo název 40 let na cestě, jakoby mojí cesty, 40 let cesty. A my jsme ty oslavy už měli a měli jsme docela velký.
1: Aha, povídej, no.
2: Jinak jsme udělali vlastní turné, to bylo 7 koncertů.
3: Myslím, že ano.
2: No, vybrali jsme taky ty větší lokality, jako Plzeň, Budějovice, Brno, Hradec Králové. A vlastně jsme to završili 31. května v Teplicích v rámci zahájení lázeňské sezóny na velký scéně jsme hráli se Severočeskou filharmonií. Celý repertoár 18 písniček.
1: A vaše písničky?
2: A měli jsme tam vlastně hosty od Petra Jandy přes Báru Basikovou, Honzu Toužimskýho z Arakainu. Kdo tam ještě byl?
1: Ota Baláš
2: psal aranže, tomu jsem to nějak dirigoval, to celý vlastně. Takže to byl nádherný koncert vlastně. Bylo to v neděli večer, jako na závěr úplně ty lázeňský, čili neděle nebyla úplně nejvhodnější den, ale ono to jindy nešlo, že tam ta příprava byla hodinu a půl toho pódia. To by v rámci té sezony nešlo, tam ty kapely mají třeba 3/4 hodiny na přestavbu a tam byla potřeba hodina a půl. Takže to dopadlo, je to zaznamenané, je to natočené na 5 profesionálních kamer, zvukový záznam z toho je, teď se to začíná zpracovávat, takže z toho budou vlastně i videa, takže to byla velká oslava, to jsme ani nečekali, že se něco takového povede a díky vlastně tady Ríšovi, co sedí za náma, manažerovi, se to povedlo, bylo to úplně fantastický, dneška mě to připadá jako sen.
3: Taky je to.
2: Jako, že ale tam bylo 3000 lidí, jako přišlo.
3: Hlavně ty lidi, kteří s náma, jako tam byli ty umělci, jako to je úžasný, že se to takhle spojilo a všichni nám jako opravdu přijeli, dali s náma jednu písničku od nás a my jsme zase se naučili a zaranžovali jsme ty jejich věci s tím orchestrem, takže se to tak hezky propojilo. Myslím, že to byl zajímavý počin a rozhodně pro Motorband je to nějaký zase výstřel tak nějak trošku dál.
2: To my jsme potvrdili tu 3letou spolupráci s Petrem vlastně a tím, že Motorband, jakoby, jsme tím chtěli ukázat, že tady jsme, počítejte s náma, že jedeme dál prostě a hotovo. Udělali jsme něco jako na standardního, se dá říct, hodně na standardního vlastně, jo.
1: Hele, cítíš to, že třeba ten motorband teď je jako takový, jako nejsilnější, jako sestavou a vůbec absolutně. Tím jiskřením mezi
2: jako námi. Absolutně, my jsme s Karlem fakt absolvovali 15 let peripetí hledání, jakoby jednak dobrých hráčů, že my k sobě potřebujeme špičkový hráče, my to vedle sebe nesneme, když je někdo slabší, tak my to těžce nesem s Karlem. Ale my jsme tak nastavený, my to prostě máme takhle celý život a to jsme našli, ale pořád ten post toho zpěváka byl velký problém a vlastně největší sranda je, já už jsem to asi někdy i zmiňoval, že Petr už nebyl plánovaný a hledaný zpěvák, jo. To byla náhoda, že jsme ho našli. To byla úplná, už v období, kdy jsme se rozhodli, že už nebudeme hledat zpěváka. My jsme se tenkrát rozhodli, že budu zpívat já, část, a kytarista Vojta Brázda.
1: No vidíš, to bys mohl představit zbytek kapely, třeba nemusí být jáci všichni vědět. Taky,
2: tak Vojta Brázda, ten už je s náma 7 let.
1: A to je druhý kytarista.
2: Druhý kytarista, který je, já bych řekl, že to mi sestal ze zhora proto, aby přišel takový uklidňující element, hrozně obětový kluk, vynikající kytarista, vynikající muzikant, dneska už i textář, on nám napsal už dneska 3 texty jako, a jako já jsem z těch textů nadšenej, teda říkám, to je další přínos vlastně a jinak je hrozně obětavý, on by pro tu kapelu udělal první, poslední, opravdu, jo. A v těch krizových situacích on s náma několik prožil vlastně, nás držel vlastně a byl vždycky jako pozitivní a že my rozvedeme kolektivně v kapele, ono se traduje o mě, že já jsem ten rabián, který vyhazuje lidi jak na běžícím páse, ale to není pravda vlastně, jo. To prostě možná v tom prvním motorbandu jsem byl
1: takový. Já jsem tě neobvinil, to říkáš.
2: Ne, to říká, to je všeobecně, to se do dneška traduje, zase jsem hrača někoho vyhodil, jo, jakože ne, my se vždycky radíme a než ten řez uděláme takzvaně, tak to probíhají měsíce, jakoby konzultací, přemýšlení, jestli jo, nebo ne, zachováme to, nebo to rozsekneme, čili a Vojta prostě je naprosto rozumnej, taková klidná síla v kapele vlastně, jo. A já jsem trošku vznětlivější, já jsem takový trošku ostřejší.
3: To se musím tě přerušit vůbec.
2: No. A Karel je taky vznětlivější, to my jsme si s Karlem Bademem kolikrát vyjeli jako hodinu vlasu. Jakože,
3: takhle jinak je tam jakoby klid, my jsme si řekli, jako, myslím, že k tomhle různý věci, jak bychom to chtěli, ten vývoj tam je teď dobrý, každý se musí nějakým způsobem přizpůsobit, chceme to dělat naplno dobře, tak jsme pokorní i v rámci sebe, aby jsme z toho dostali co nejvíc, prostě říkáme si, jak vystupovat na pódiích, prostě co dělat s textama. Chceme to dělat opravdu profesionálně a teď se jako hodně daří a má to význam a má to cenu, protože se nám ozývají jako velký festivaly a chtějí, aby jsme tam jako zahráli a nemusíme jako zase tak nějak jako prosit o to, jestli vůbec si můžeme někde zahrát. A to je, myslím, výhra toho muzikanta, že o vás ví a chtějí vás.
1: A my bychom si zase měli dát další akustický kousek, protože jsme slíbili, že stihnem 4.
2: To tam je.
1: Takže dvojku.
3: Poslední song, to mám hodně rád, to je prostě ze života.

0: na Rádiu Beat.
1: Ano, Ríša taky tleská. Můžeš vždycky přijít zatleskat sem, ať jsme aspoň dva, hele, na to. Ale já myslím, že víťáci taky slyšeli, že to, že vám to hraje kluci krásně, úžasně. Když si, já teda se doplním, že Libor Matejčik a Petr Kudhajl, oba tedy z Motorbandu, původně měl přijít jenom Petr, ale udělali jsme to, že přišli oba kluci a je to podle mě skvělý, výborná, výborná.
2: Hele, já si myslím, že je to dobře, Liborek hraje o něco líp než já na kytaru. Ne, já si jako, hele, jednak by s tím bylo hodně práce, Líba to udělá líp, je tam druhý hlas, prostě takhle by to mělo vypadat.
3: Já tam ten druhý hlas asi nechytám právě. No, hele. Tady chybí na druhý hlas.
2: Jo, to jste mohl být rovnou
1: celá. Hele, buďte rádi, že nespívám já.
2: Jasně, dobře.
1: Počkejte, já tady vám můžu, když už takhle hrajete, jestli to teda najdu někde. Peníze ne.
2: Ty si vám můžu peníze.
1: Peníze vám nedám.
2: Vidíš to.
1: A já jsem něco měl pro vás a nemůžu to najít. Sučky, tohle taky ne. Žvejkačky taky ne. Hele, jedno trsátko. Je, promiň.
2: Ty jsem brďo, to děkuji, to je hezký.
1: A ještě mám jedno.
2: Trsátko vlče fika tady.
1: Myslel jsem si to.
3: Jo, oni mají být svoje trsátka už taky. Vidíš to.
1: Hele, tady máš druhý.
2: Děkuju. Díky, kamaráde.
1: To jsou speciální.
2: Hezký.
1: Rádia Beat trsátka.
2: Držíte i myč, ano, to je.
1: Ano, ano. Oni byli součástí kalendáře mistři kytarových trsátek. Tam bylo nalepený a mně se podařilo jich pár zachránit pro svoje hosty. A já tady mám další dotaz a tenhle je spíš teda na Libora, protože... A já jsem tam teda byl taky, takže já to zase tak trošku parafrázuju. Ty jsi, Libore, měl možnost s Vitacitem a taky s Karlem Adamem si zahrát v 90. před Iron Maiden. Je to tak?
3: Je to tak.
1: Jaký to bylo, jak na to vzpomínáš? Jestli jsi měl možnost setkat s nima?
3: Jediné, co mě to mrzelo, mrzí to dneška, že to byla ta sestava
1: s Blazem
3: Baileym a tenkrát kapela šla jakoby dost dolů. Co se týče zájmu fanoušku, tam bylo to na výstavišti v Praze.
1: Ano, v tom jednom křídle průmyslového paláce. Já jsem tam byl. No.
3: A bylo tam snad nějaký 3000 lidí zhruba.
1: No, ale bylo to teda.
3: Bylo jakoby, řeknu, hodně málo, že jo, ale nicméně koncert byl fantastický, co mě teda úplně oddělalo normálnost těch muzikantů, jo. Já jsem se tam potkal s Davem Moorem za kulisí, mojí lámanou angličtinou, už jsem mu vysvětlil, že jsem kytarista z té před kapely vlastně, a on mi řekl, udělejte super show, ty vole, jako nerozumí, úplně jako normální kluk, ty vole, já jsem s tou byl úplně v prdeli. A když jsme hráli, tak si představ, že jsme hráli asi 30 minut maximálně, 6 písniček jsme tam zahráli,
1: no, myslím, že nám dali 30 minut. Asi 30 minut.
3: Tak si představ, že normálně hraju. A podívám se také na stranu, na tu svoji, takhle, jak byl odposlech, ze strany, tam na židličce seděl mi Nico McBride, ty vole. Koukal se na naše celé vystoupení. Já jsem mi říkal, to si dělá prdel, ty vole.
2: No, pravdě,
3: takže jsem, komu jsem má dobře nějak, vole, nebudeme poslouchat, nebudeme slyšet, ne? Takže to byl jeden moment a druhý moment, teda to ze jejich zázemí, teda to tam měli svoje kuchaře vlastně, byli tam s manželkama, s dětma. Jiní jako to turné jezdili s rodinami, nevím, jestli všechny, ale jenom tam byli s rodinami.
2: Hezký,
3: měli tam svůj jako kuchyň, vlastně svůj, tam vařili své jídlo, že vyfotili se s náma úplně bez problému, žádnej, že by nějaký manažeři u toho museli to organizovat.
2: Ten teď, ale ne. Jako ty jedny z nejlepších, a že oni jsou světoví, tak ta skromnost, my jsme se o tom asi bavili, a jak jsem byl s tím Žilinem nebo s těma párplama v té šatně a takhle jsem udal CDčko, víš, prostě jako v teplákách.
1: Já jsem vás fotil z Nazaret, vás jako v oči.
2: Jo, vlastně ty jsi vás fotil z Nazaret.
1: A to tam teda nevěděl, oni už jsou docela pod vlivem.
2: Ale ty byli skvělí, oni si přivezli asi 500 Plzní tam, ty ty obrovský skotský, oni jsou ze Skotska, ne? Odkud
3: ale taky asi třikrát.
2: No, oni tady byli hodně, no. Oni tyhle kapely jednu dobu, no. To byl takový boom, že sem jezdí a...
3: Jako chlastali jako v první ligu, ty vole. No. Jako, ten kytarista, vole, Travář, vole, těžkej, ty vole.
2: Travář, vole.
3: No, jasně, to si, že ten...
2: Ale to k tomu patří, když to zvládá na pódiu, tak si může...
1: No, kdyby ti to někdo dřív vyprávil, že budeš hrát s Iron Maiden z Nazaret, nebo s kým jste ještě hráli, s Henslim, že jo, taky pamatuju.
2: Jo, to taky, no.
1: A s kým s Uriášem jste hráli, tak.
2: Jo, to turné, no, to prostě je to krásný se k tomu dostat, no. Když to dobře okoukáš, jak to vlastně na těch fungujících celosvětových kapelách jako to, a což my jako se rozhodně z toho jako bereme a učíme. No,
3: pro nás z toho východního bloku vlastně To byl 94. pátý s tím,
1: nevím,
3: to byl chvilku.
1: Já myslím, že pátý, že to je ta deska.
3: A my když jsme v 80. a nevím, druhým, třetím, čtvrtým se sem dostávali první video na videokazety vlastně s koncertama s Iron Maiden, a jsme to hltali, jsme to viděli, že jsme z toho byli v prdeli. A najednou s nima stojíš za backstage.
2: Jo, jo. Muzika je v tom
3: krásná. Tak to pro zážitek pro mě úplně neskutečný. To...
1: Hele, když takhle mluvíš o těch vzorech, co třeba bylo jako prvotní impuls, která kapela nebo který kapely pro vznik toho motorbandu? Co jste si třeba řekli, my bychom chtěli hrát jako, rozumíš takový ten?
3: Jako mě první impuls, jakože k založení kapely dali Katapult. V devátý třídě ve škole v přírodě byl kamarád, kluk, který měl akustiku, osmák, on byl ještě o třídu níž než já, a uměl takový ty písničky, hrál od Smoky a nevím, takový ty jasný hity, vole. A spolužačka tam měla tenkrát kazeťák A3, ty si asi vzpomeneš možná, ne?
1: A3, ne?
3: Takový kožený, s takým koženým půlce to bylo.
1: To vím, no,
3: to byl jeden z prvních kazeťáků, který tady jako lidi mezi lidma, nějaký rok 79, ty 8, nevím, ty vole. A ona tam měla live koncert Deep Purple, Made in Japan. A na druhé straně, nebo jestli to byla druhá kaseta, už nevím, Katapult Live. To stříbrný album vlastně.
1: Stříbrný,
3: já jsem totiž v té době netušil, že u nás existuje rocková kapela. Já jsem to nevěděl vlastně, jakoby. Já jsem v televizi viděl samý orchestry, že jo? Hips, vole, a...
2: No tak bylo
3: takový
2: to
3: ty jako vidět rockovou kapelu v televizi, to bylo téměř nemožný v 70. letech vlastně, jo? A já říkám, to česká, to zpívá česky, jo? Co to je, jako, to jsou Katapulti, to je kapela česká. Říkám, a kolik jich je? Já jsem si měl představu, že kapela musí být 64 muzikantů, ne? Jen hrajou ve třech jenom. Jako kytara, basa, bicí. Říkám, založím kapelu. Já chci mít kapelu, vole. Mně se to strašně líbilo, ne? Jako, že nikdo představ, že tři lidi založí kapelu a takhle to zní, jako ne?
1: No to
3: tak to
1: jo,
3: byl první můj prvotní. Já jsem v té devátý třídě v té škole přírodě založil kapelu první. Yeah. Statik jsem jí dal název, ne, tam nic měl kapelu. Nikdo neměl na nic rád, já jsem taky tam neměl nic. Tam mi teprve začal učit ten kamarád z té nižší třídy, mi začal učit, jak se drží, vole, akord, vole. A už jsem založil kapelu, říkám, ty běžela na bicí, vole, ty běžela na basu, vole, já budu na kytaru.
2: To je pecka.
1: No ale Motorband je asi Motorhead inspirovaný, ne, ten název, nebo není?
3: No, to je...
1: Jste měl to logo podobný?
3: Je to inspirace, vlastně Pavel Hručík, velký Hruvaj, jsme mu říkáme v Teplicích, bratr Radka Hručíka, bubeníka z Kabátu, který byl v Motorbandu, my jsme vlastně ten Motorband...
1: Ten žil v Německu nějak, ne?
3: On je v Německu, no. My jsme to založili někdy v 82. roce, to se jmenovalo Generace, ještě ta kapela. A tenkrát, jak umírali ty ruský prezidenti, tak se vyhlašoval vždycky státní smutek.
1: Jsi říkal Rakev na Lafetě seriál.
3: No, to byl takový, jako tu byly jak tři pořby těsně za sebou, že jo. A vždycky se vyhlašoval státní smutek a my jsme jeden den nějak ve středu zemřel jeden ten prezident a my jsme v pátek měli hrát zábavu v Lahoštinu Teplic, tam jsme hráli pravidelný čaje takzvaný. A oni nám zakázali ty čaje, ty vole, kvůli tomu státnímu smutku. Teď se tam sily ty máničky, vole, od Chomutovska, vole, Děčínska, do té Lahoště u Duchsova, u Teplic, vlastně. No, 400-500 lidí, plná vesnice v hašišáku. A ty, jak se dozvěděl, že se nehraje, tak jste taky strhli ty smuteční a ruský vlajky z těch stožárů na té vesnici. A my jsme dostali zákaz činnosti jako generace. Tak jsme se museli, aby jsme mohli znova pokračovat, jsme se museli přejmenovat. A v 84. byli Motorhead v Budapešti. Tak jsme z Teplic vypravená škodovka, stovka, jeli v pěti lidech narvaný v té škodovce do té Budapešti na ty Motorhead. No a tam jsem se úplně postral, když jsem to viděl, no, to je jako, to zase to byl zážitek, ty, já říkám, tak to je, no, jako, tam mělo být 20-30 tisíc lidí, na tom byl fotbalový stadion normálně, a vlastně toho basáka, toho Hurvajze, tak se bude jmenovat Motorband, tohle. Mně se to líbí, to je super, měl jsem ještě to nadšení z toho Budapeště, říkám, jo, tak dáme Motorband, tam se fule, no.
1: No ale pak třeba, jak bylo už takový to s tím Kamelem Střihavkou, tak to byl spíš takový ten speed power metal, ne? Taková ta inspirace těm, no, tomu Halloween nebo takhle, že jo?
3: Taková ta vlna právě těch Iron Maiden, Judas Priest, Sole, Acep, vole, vylezli. To byla taková tam první silná vlna toho, jak tomu říkali, nová vlna britského heavy metalu.
1: Ano, New Wave of British.
3: No nám se to strašně líbilo, mě to zasáhlo. Jako
1: je to image, veď jste napodobovali, že jste...
3: No my jsme to hledali vlastně ještě ještě před tím motorbandem, než vznikl jako název motorband, tak jsme jako generace už viděli nějaký obrázky, vole, těch kapel, ty vole, a viděli jsme, že nějaký lesklý kalhoty a kožený destičky a teď u nás se to nedalo koupit, že my jsme si to šili sami. Jako z takových těch domácí úbor se tomu, to ženský nosili plotně, vole, ty lesklý kalhoty.
2: Legíny si zdal.
3: No, prostě, no, jasně.
1: A já vím, že ty Harrisovky, ty zase ty pruhované kalhoty se dělaly z látky na rolety, že byla pruhovaná.
2: Jo, jo, jo.
1: No, to se šilo, no.
3: Ten velký hruvac byl ještě jednou v Maďarsku, nevím, proč tam byl, tam už byl, tam to bylo volnější, ten komunismus, no, tam nebyl tak krutej.
1: Tam taky jezdil Iron Maiden.
3: A už tam měli soukromý krámky a měli se speciálku na tady ty rokový
1: Hanky-panky
3: doplňky. No, on si tam koupil ty pruhované kalhoty a to byl king teplicí. A ještě měl takový to bez rukávku s tou anglickou vlajkou.
2: Takže byl
3: to bylo úplně jako jasně. To byl nejvíc, jasně, to nikdo neměl.
1: Ale dáme zase píseň, a to stihneme všechno. No. Tak mě zase očkejte, já jsem zase ty sluchátka, můžu machrovat.
2: Můžem?
1: Jo,
2: takže taková countryovka.
3: Dáme do ní, jo?
2: Ano, to je náš přídavek, většinu hezky se chytá, jsou tam světýlka vždycky.
3: Bublinky máme.
2: Máme to rádi.

0: zvedáčku Jirky Rogla na Rádiu B.
1: Je to boj.
2: Ano, Petr Kudhajl a Libor Matějčík, muzikanti z Motorbandu, zahráli takhle krásně naživo. Já jsem pozorně poslouchal, byl to moc hezký text mimochodem, kdo je autorem?
1: No, Ivo Kroc, to je Ivo Kroc, který je můj dlouholetý kamarád, my jsme spolu jednou vytvářeli muzikál Frankenstein, jakože tohleto, je to vlastně jakoby hotový, nemůžu se na finance samozřejmě na to, ale máme i scenárista z České televize, nám k tomu udělal, jako, je to všechno hotový, ale když se uvědomíte, že potřebujete se hnat kostýmy, potřebujete se hnat scénu, tak vás přijde tady tohleto trochu naivita k tomu, že byste byl schopen si to nějak způsobem zafinancovat a risk toho, půjčovat na to peníze a rozjet to. To je 50 na 50, já si to dneska nedovolím vůči rodině.
2: Já když se vrátím k tomu textu, my jsme to řešili totiž posledně spolu, že si vzpomeneš, že já mám rád, když v tom textu jsou dlouhý slabiky, se zpívají tam, kde jsou dlouhý, víte o čem mluvím, jo, že tam jo, že někdy, a teď je taková móda říkat, já dělám, víš, jako že no, je to zpívají, a já mám rád, když ten text je jako
1: český.
2: No, že je to hezky český.
1: Tady ta doba prostě, těch myšíků a tohle, kdy to bylo správně.
2: To bylo zhodobněný jako, básně Kajnár, že jo.
1: No tak to je nádhera, no. My to jako strašně řešíme a je vždycky několik verzí, někdo zkusí text, smete se to ze stolu, není to dobrý, řešíme to hodně, protože jak zjišťujeme, nebo jak vlastně, tak můžu říct od sebe, vidím, co ty lidi si zpívají. Oni chtějí prostě nápěvy, který je jako zvučný, který je jako tematický, a začínají se ty lidi napojovat, zpívají a i třeba noví, kteří přijdou, jo. Nesmí to být překombinovaný, je to i zbytečný.
3: Čeština je hrozně citlivá na to. Mně. Já si pamatuju, když jsme brali druhého zpěváka a to jsem dal ještě v Krejzonu a měli jsme nějakou akci, ještě Tommy Records tenkrát vydával tým, kapelu Pavla Habera, my jsme spali v Olomouci v hotelu Flora a měli jsme tam večer, v baru jsme seděli a večeře byla i s týmem a já jsem tam vlastně Pavlovi Harberovi říkal, že mám novýho zpěváka do Motorbandu a on mi dal otázku. A umí zpívat česky? A opět, jak to myslíš?
1: Víš to, no.
3: On, jako, pak jsem to začal chápat v návaznosti na další práci, že jak je čeština choulostivá na to, aby byla dobře zaspívaná česky. By si právě ty neznělý neprotahoval, to zní potom, jak když zpívá Tatar, ty vole.
1: No, je to tak.
3: Že
1: no,
3: ta angličtina, když zpívák, angličtina se strašně lehce jakoby do té muziky zapracovává, i ta pracovní angličtina.
2: No, ona i slovenština je zpěvnější.
3: Slovenština je měkčí, já nevím, měkčí, on tam se dá prodlužovat víc těch neznělejch, jakoby.
2: Nádherné ticho, hůr.
3: To češtině hor, kdyby si zaspíval, nemůžeš.
1: Hor,
3: no, ale hor už můžeš, vole.
2: No, ale musíš tam dát, měl bys tam dát dlouhou, že jo?
3: No, jako, no jasně.
1: Jenom jako, že Libor je na tohle opravdu pedant, že jsme tohleto, že by říkal, je to napsaný jinak, ta dlouhá je jinak, anebo mě to tam do toho nesedí, takže jsme jako i díky tomu museli předělávat třeba půlku sloky. Protože tam to slovo prostě nezařízne, nenajdeš, tak musíš jako od znova.
2: A ono je hodně, že je to frázování, že víš sám dobře, jsou zpěváci, si zrovna i tady jednoho trošku zmínil, který zpívají krásně, vysoko a tak, ale mají to frázování, že tě to úplně trhá, že víš, že to není jako...
1: Když to nikdo nehlídá, právě v tomhle je dobrý kapelník, že to prostě jako z toho vyřadí a vlastně, i když si nasranej v tu chvíli, říkáš si, kurva, lidi, je to dobrý, ty vole, dobrý nápad, tak pak to dává význam, když slyšíš potom to na té desce a ono to jede s tou muzikou, s těma bicím a to dělá no, tam, kde to má být.
2: Je skvělý, jestli třeba znáte Disturbed kapelu americkou, a tak ten Drayman je i bubeník zároveň.
3: No,
2: a
3: to je slyšet, ten má krásný ten, no,
1: že to je... Tak je to, no, to je důležité.
3: No, tam je to vždycky, Phil Collins, jak zpívá.
2: No jasně, no.
1: To zase káva krásně.
3: To je frázování, nebo Mercury, jak frázuje. To je takový velen mářec, tyjo. To je vlastně jako kdybych kytarista hrál pregnantně přesně na kytaru, tak on přesně takhle zpívá. Tyjo.
1: Tam si myslím, ale že ten tandem, ten May s ním jako byli hodně podobný systém, jako v tom, že si to říkali, ten May taky jako pedant, takový jako přesný tohle. A Mercury byl zase třeba jako takový trošku rozlítalý, že jo, hovátko. Když
3: to řekl dobře, víš, do Klezla. No. Jak byl v porotě v té Superstar, to byl druhý, třetí díl, nevím už, ale on to řekl správně, když hodnotil nějakýho zpěváka. On řekl jednu důležitou muzikantskou pravdu. On říkal, když zpěvák zpívá lehce intonačně, jako nepřesně, že to není taková tragédie, jako když zpívá blbě rytmicky, ty vole. Rytmus je základ muziky, ty vole.
1: Je to tak, no.
3: Takže jsem od toho vycházel přirozeně, to jako cítím od začátku, že vlastně muzika je rytmus.
2: Tam to je, že u těch černošských zpěváků a tak často jsem si říkal, on nemá hlas, kdo ví jaký, a ono je to právě v něčem jiném. A takovej, co já jsem dřív, když jsem byl jako mladý hodně, tak jsem úplně nechápal třeba Rolling Stones, Micka Jaggera. Hmm. A teď samozřejmě ho miluju, že jo, jako už, ale to je prostě, že k tomu musíš nějak dospět a slyšet tam to, že právě je tam dokonalý to černošský nebo takový to bluesový, to frázování, a to tě pak dostane, že nikdo to neumí tak jako on. Že
3: a on, on je velký dříč, ale jsem viděl nějaký dokument, ty vlaky, ono to na YouTube umístěný, ono má ně v té gymnastické zrcadlové místnosti, tam má kazeťák. Tam má puštěný ty písničky, co bude na koncertě zpívat, a on tam jede normálně ty pohyby s tím mikrofonem, tam dělá ty otočky s těma nohama, on je šoumen jako prase, ale on to normálně drilluje, ty vole.
2: No vzhledem k tomu, že my v jeho věku už budeme pravděpodobně mrtví,
1: tak je to obdivuhodný.
2: To je dobrý.
3: Má dobrý tvůj kořínek, no, jak Petr Janda, ty vole, to je taky zázrak, ty vole.
2: Tak, jo, tak to je zas podle mě tím, že si drží tu mladou mysl, je důležitý stýkat se s mladýma lidma,
3: on
2: že
3: je
2: jo, jako...
3: tvůrčí a akční.
2: Ano, ano.
3: On tu kytaru má denně v ruce a mu natáčí písničky, nápady má furt. Ty zase vyhlásil novou desku? Tak už zase dělají nový materiál.
2: Tam asi nejhorší je stýkat se s vrstevníkama, který nadávají na to, že dřív bylo všechno lepší, a to, tak to je cesta prostě, že zůstaneš.
1: No. Ne, to je,
3: já si myslím, že život je neustálej růst vlastně, jakože že se, když se člověk zastaví, řekne, já už nemůžu dál, já furt věřím, že udělám něco ještě lepšího, než jsem udělal. Pořád se člověk může lehce posouvat, v něčem se zlepšit, něco líp provést, prostě, jo, že to pořád je, jakoby. Jakmile, že řeknu, už nemám šanci, jo, tak podle mě v tu chvíli pomalu končí vlastně. Jako
1: No tak když o tom je smysl života, no, tak když to opustíš, tak sedíš pak. No,
2: no tak ty seš toho příkladem, kde jsi pořídil děcko první, oženil se, že jo?
1: To nedochází,
2: že všechno máš před sebou.
1: 45, no mám všechno před sebou, no. Ne, dobrý, jako jo, jsou to etapy života krásný.
3: Tak a jsou některý právě lidi, já jsem četl hodně knížky o takových těch veleúspěšných lidech, tak třeba ten co založil ten, to KFC, ten začal v 65 s podnikáním. To je vysloužilý důstojník americký armády.
1: Jo, proto ten obrázek.
3: On dostal první důchod, vole, tenkrát $80.
2: Jo.
3: Nebudu žít, ty vole.
1: Ale nakoupil kuřata.
3: To dělá jeho manželka, to kuře.
1: Jo, takže
3: to je prostě její recept. Tak si on prostě, vole, jeho napadlo, vole, prostě udělat rychlej tady tu formu toho rychlého přesvědčení. A on prostě se stal miliardářem. A do 65 prostě byl normální zaměstnanec americké armády, jo.
1: Zajímavý.
3: Takže v 65, vole, do 85, vole, se stal miliardář.
1: Takže mám čas ještě, teda.
3: No, můžeš začít
1: to smažení, no.
2: Hele, kluci, a když teda se bavíme o tomhle, posloucháte i jako nový mladý kapely, líbí se vám nějaký, nebo jo, takhle?
3: Já určitě. Já samozřejmě u té klasiky zůstávám, ale no, tak to zajímají mě nový kapely. V dnešní době je možnost to jakoby okamžitě pochytávat.
2: Hned na YouTube, to je prostě někde to kupovat. Že?
3: To člověk vlastně ani nestíhá vlastně sledovat, ale z těch posledních současnějších, jako jsem několik mě jich jako hodně zaujmulo. Už to samozřejmě není to, co to bylo, když mi bylo, vole, 18, 19, tam ta emoce přišla vždycky, teď mi to tak nepřekvapuje. Ale můžem říct, že některý skladby mě jako úplně doslova nadchly, ty vole. Jako třeba od Solvor, tak jedna pecka, ty vole. To jsem říkal, ty vole, to je nádhera, ty vole. Úplně mi to vzalo prostě. To se mi stane tak jednou za rok třeba, že narazím nějakou písničku u nějaký novější, mladší kapely, že mě to úplně jako dostane. No.
2: Tak ona hlavně šla nahoru ta hráčská úroveň, třeba vidí k tomu YouTube, že jo, že si to můžou hned jako, si vzpomeň, když byl klip Van Halen, tak on vždycky, když hrál solo, tak se otočil tak, aby nebylo vidět, jak ho hraje. A teď je to přesně naopak, že si můžeš všechno vlastně
1: od toho tam dávají ty prostoklady a vlastně si to naučí ty lidi.
2: Ale tehdy to takhle opravdu bylo.
1: Ale i u zpěvu si myslím, že to šlo ty školy, které to dneska to, tak myslím, že ta výuka je dobrá.
3: Vím si to, že já až po revoluci někdy v 1992 jsem se dostal k těm videoškolám kytarové. Pod Paula Gilberta, vole, Bruce Kulika, vole, Vinio Moura a dalších těch, jakoby, fakt těch špiček. A já jsem vlastně zjistil po 10 letech učení na kytaru, že jsem se učil skoro všechno blbě, vole. Zbytečně složitě, oni mi to vysvětlili, ukázali, jak se to vlastně dá zahrát. Neříkám, že jsem debil, že jsem to dál tak složitě, ty vole. Jo, že ten sklus tam byl celá 10 let, oproti tomu, že dneska ty kytaristi všechny techniky hraní, vole, na tom YouTube najdou, ty vole. Veškerý postupy, zpomaleně, ty vysvětlou tu trsátku, jak má jít, všechno tam je, ty vole.
2: A ono si hlavně můžeš domluvit v podstatě s kýmkoliv, s Vajem, nebo s kýmkoliv třeba i jako video, videoškolu, a není to vůbec problém. No. Já jsem zrovna toho Gilberta, když se ho zmínil, my jsme s ním pro muziku dělali rozhovor ve vagónu a potom tam měl, že právě měli zaplacenou, já nevím, třeba 6 kytaristů lekci a on si jako s něma sedl do kroužku a fakt jim tam, já nevím, hodinu nebo kolik věnoval a to bylo tak hezký je pozorovat.
3: Jak to mám hodně rád, no, kytaristu.
2: Jsem paťák v Japonsku, že je,
3: no, no. Oni tam oni hráli s Mr.
2: Big. Má manželku, že jo, japonskou, no.
3: To byla vůbec výjimečná kapela, ty Mr. Big, tyvo. Tam byli všichni vlastně multi-instrumentalisti. Oni na koncertech si vyměnili nástroje, vole.
2: No ten byli šíjací.
3: Kytarista se hrál, zpěváč hrál na bicí, vole.
2: To jsem věděl taky.
3: No, takže oni to byli i všichni zpěváci, vole.
2: Že a hráli, že vlastně nějak tu kytaru přes toho šíhena přehodil a jeden, jakože pravou rukou hrál na jedno a levou na to všechno.
1: To je radost pak.
3: Některý finty ho používám, no, od Gilberta.
2: A s tou vrtačkou taky, jak hraje.
3: Ne, některý jsem se naučil. A rád je hraju, jakože jako použiju, jako jak jsem dělal guitar lick, vole, nebo měl jsem i takovýho toho jazzrockovýho kytaristu, jak on se jmenuje, ty Frank Gambale.
2: Jo, jo, jo.
3: Špičkový hráč, ty jak se taky jednu pěst od něj používám. Do sol. Že jsem se učil, začal jsem vlastně od toho 91. teprve vlastně jakoby správně učit, jak hrát na kytaru.
2: No dobře, dáme zase, ještě nám zbyde jeden akustický song a pak na závěr pak dáme jednu zase z nahrávky, jo?
1: Super. Vlastně.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Petr Kudhájl a Libor Matejček jsou mými milými hosty. Zahráli nám 4 písně, že jo, jste hráli akusticky. No. A teď už se nám to blíží pomalu do finále a já jsem slíbil, že na konci můžeme udělat takový to, že pozvete, kam můžou přijít se na vás podívat. Můžeme i na web, kde si můžou třeba koupit vaší desku, CDčko. Tak nám to všechno řekněte.
2: Naprosto skvělý.
3: Tak první akce, co nás čeká, dneska je úterý.
1: Ano, že... ano.
3: V sobotu, Zásada u Liberce, krásná akce, dvě pódia, spousty kapel, Zas ten rok se to jmenuje, myslím, že hrajeme o 10 až.
2: Myslím si, že ano.
3: A to si
2: ano,
3: lidi můžou najít našich.
2: Najdete to na webu, ale Moto Lužánky, potom vlastně hrajeme každý týden, hrajeme úplně celý prázdniny a to je no, taky...
1: Řekně si to najdi, tady taky můžeš, fajn. To není...
2: Vraňany... Přelouč, jo.
1: A to je motorben.cz, jsou vaše stránky?
3: Ano, ano.
2: Stará Boleslav. Hele, je to, i v tom září ještě hrajeme a prázdniny byly úplně celý plný a to je to, co máme rádi, že prostě, že se hraje a tak by to mělo být správně, že jo.
1: No. A já jsem dostal dneska vaše CDčko, že děkuju moc, je to 007.
2: Ano.
1: A to si můžou, asi máte e-shop, že jo, nebo, a máte i vinyl, nebo?
3: Máme
1: nebo
3: i vinyl.
2: Máme i vinyly a příště třeba o něj můžeme zasoutěžit. Jo. Něco vymyslet, až si, no, protože bychom rádi samozřejmě odprezentovali to, na co jsme pyšní, a to je právě ta lázeňská s tím orchestrem a my to teď je to ve stádiu kdy toho mixu a myslím si, že by to mohlo být pro rádio být možná no, docela jasně, zajímavý s těma hostama určitě.
1: Těšit. Tak no. Pak zase třeba můžete přijít k Danovi Kohoutovi do zpovědnice nebo zase něco
2: jasně,
1: jiného.
2: Super.
1: A nebo no, Petr Korál, ten vás zkouší, že jo, ten zkouší, co?
2: Ne, Peťa Korál je bezvadný, on by píše v 11:30, jestli nevím, kdo je v kapele a tohle, jak tam byl dlouho a tohle, on je opravdu studnice toho, když se zeptáte na něco, na jakého muzikanta, Oliborovi ví úplně všechno, Karel Adam, tohle ten, on si zapisuje prostě kroniku veškerých těch jako muzikantů a mě tohle to teda jako hodně baví. Hmm. Nebo taky mě baví to, že mě do toho taky zařadil, teda, že se ptal i mě na věc.
1: No to mám všechno, i ty nejmíň znát kapely, co měli jednu zkoušku, nebo to mám všechno, protože je to prostě součást té historie rokové muziky.
2: To jednou bude mít velkou cenu, je to hezký.
1: No, tak hlavně, aby to nějak zachoval, aby to měl zarchivovaný, aby, víš, jako to někde nezůstalo,
2: no
1: neskončilo na smetišti.
2: Ano.
1: To třeba mimochodem, Libore, to vaše album Made in Germany, když má někdo to původní vydání, tak to má velkou cenu teďka, jestli o tom.
3: Já jsem to viděl snad za 4 000.
1: Ano, přesně tak.
3: Na těch aukcích různých, tyvo.
1: Aukro, eBay, no, i to. No. Takže takovýhle třeba jsou...
3: Sběratelský kousky, sběratelský.
2: Ano, teď jo, tak a ona dneska je taková ikonická, i ten obal byl takovej jako v té době.
1: Smrťák na motorce, že?
2: No, to je strašně, strašně dobrý, no. Takže mě to i na té škole zasáhlo, jako i ten
3: motor. To ještě nevíš, že to kreslil James Warhol.
1: Jo.
3: Synovec Andy Warhola.
1: Fakt jo.
3: To je
1: mělo Amerika, no jasně. No. Hrozněj Warholův fanoušek, tak to je
3: no, tak to je jeho synovec kreslil, no.
1: No vidíš, tak mám aspoň nějaký obohacení dneska jo, kulturní, zajímavý. Ale už se nám to chýlí ke konci, takže já vám strašně moc děkuju, jste si udělali na nás čas, bylo to podle mě super, super večírek.
2: Teda... Taky děkujem, tohle to je dobrá cesta, to hrát tady živě, tam se ukáže.
3: Jestli vůbec to hrajou živě, ty kluci.
1: Jo, to jak kdo chce, ale já myslím, že to bylo
2: rokeři jsou poctiví, ale tam je to jako v klidu.
1: Já myslím, že se to povedlo, takže vám děkuju a teď musíte ještě, jestli chcete teda se nějak rozloučit, někomu něco vzkázat a pak vybrat nějakou písničku na závěr.
2: No tak bychom chtěli rádi tuhle tu základnu těch rockerů. Chceme poprosit, ať drží, ať jsou pořád svý, jaký jsou, ať chodí na koncerty. Plavil jsem se s Pavlem Páskem z Valda Gangu, říkal, že vůbec tomu nerozumí, jak se zase zvedla ta vlna, jak je to zase ty festivaly moderní, jak ty lidi zase chodí, pařej, sedí s těma kelímkama, je to prostě zase to začíná fungovat a to taky děkujeme vás, že jezdíte. No a to je asi za nás všechno, prostě děkujeme.
3: A jo, to... jako lidi se rádi stýkají. Ten internet je trošku jako by zavřel doma ty lidi, ale nakonec lidi zjišťují, že ten osobní kontakt nelze nahradit ničím.
2: Zaplať pánbu.
3: To je super úplně. No. Takže my děkujeme taky za pozvání a děkujeme všem rockerům, posluchačům, že tu muziku pořád
1: a tu písničku ještě vyberte, jaká to bude.
2: My tu poslední necháme na tobě.
1: Dobře. Petr Kudhajl a Libor Matejček byli na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

0: čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Každý větrník by měl mít něco svého, specifického, i když jde o 1008. vydání, jaké je to dnešní. To si myslí Jaromír Tůma, který vás zdraví od mikrofonu s tradiční technickou podporou Pavla Černocha. To úvodní větou jsem si docela naběhnul, protože jedinou zvláštností dnešního pořadu je skutečnost, že všechny nominované kapely už tady byly, byť třeba jen s jedinou písní. Aspoň se o nich nebudu dlouze vykecávat. Platí to i o Grail Knights z německého Dolního Saska, kteří těží z dozvuků předvánočního 7. alba Forever. Titul otvíráku Necronomicon. Střídá je hudba skejťáků v roce 1989 v New Brunswicku ve státě New Jersey založená kompanie Bouncing Souls, řídící se heslem Tanec pogo nezná pohov. S výjimkou bubeníka si drží původní sestavu i na 13. albu Born to Bean, které 26. června vstoupilo do obchodu. Zažehlo zde plamen skladbou The Light.

0: nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Album lze zařadit do žánru klasická hudba. Zírám na propagační doporučení českého vydavatelství a říkám si, to už si umělá inteligence dovolila přes příliš. Řeč je o nahrávce Street of Dreams alba Ride the Rainbow, které vyšlo 16. června jako výběr toho nejlepšího, co pod hlavičkou skupiny Rainbow dal do oběhu její zakladatel, anglický kytarista Richie Blackmore. Což o to, skladba je to parádní a zpívání Američana Jella Hextery na úrovni. Proč ale touto klasifikací měnit zvyklosti a vyvolávat slovo do pranice?

0: vjetri.
1: Radio Beat.
2: Političtí komentátoři působili už v 18. století a jedním z nich byl kritik britské vlády Junius. Jeho pseudonym si v roce 2003 přivlastnila rocková skupina z Bostonu. Letos po 26. červnu šíří jeho kontroverzní pověst v postmetalovém stylu na čtvrtém albu Sotera, z kterého si poslechneme snímek The Oracle.

0: Pietrini.
1: Pietrini.
0: Na Rádiu Beat.
2: Kořeny skupiny Gus sahají rovněž do Bosnu. Hlavní slovo v ní však hráli přespolní studenti proslulé konzervatoře Berklee College. Jejímiž papíry se může pochlubit i několik mých kamarádů, rozuměj českých absolventů. Hráči, kteří odtud zešli, jsou jiní, všestranější, je jim blízký jazz, blues, klasika a přirozeně rock. Kapelou, která nezapře geny z Berklee, jsou od roku 2012 Goose, dneska zabydlení ve Wiltonu ve státě Connecticut. 12. června vydali na vlastní etiketě 6. album Big Modern a pro nás mají ukázku Torero, ole!

0: Radio Beat.
1: Dvě pravidelné rubriky mají noty rozdány předem. Jejich směřování napovídají názvy Ploužák a Kláda. K pomalému tanci Tělo na tělo nás vyzve Coming Home z alba Avalanche, 9. v diskografii skupiny Embrace. Ta pochází z anglického Bailiff Bridge v západním Yorkshireu, kde vznikla v roce 1990. Když jsem scháněl o desce nějaké další informace, narazil jsem na důvěrnost, která měla možná zůstat utajená. Předchozího 8. alba se prý prodali 4423 výlisky, přitom ale dosáhlo 9. příčky na žebříčku Spojeného království. To ale není mnoho na hrdý, pyšný, světové trendy určující Albion. Smutná bude píseň, která zazní.

0: větry. Radio
1: Beat. Někdo by možná uvítal ve větrníku více informací o pohybu na hitparádách. To ale zklamu. Je to nuda ve stojatých vodách. Otevřu prestižní žebříček po Vortex, americkou stovku heavy metalových alb, a co vidím? První Metallica, druhá Metallica, třetí Tool, čtvrtá Metallica, pátý Tool, šestý Tool, sedmý Tool, osmý Black Sabbath. Vody se přece jen zčeřily po 26. červnu, kdy vyšlo v luxusní remasterované edici album Metallica Reload z roku 1997. Jehož nahrávka Prince Charming splňuje to, co očekáváme od rubriky Kláda.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: Od Metaliky jsme už hráli 22. kousek. Splňuje tudíž naše pravidlo pro začlenění mezi laureáty Větrníku. Ale na záda mu dýchá německá formace Masterplan, pro kterou hovoří přísun nového materiálu. Vyšel 26. června na 7. albu Metamorphosis a potvrzuje stabilitu kolem zakladatele souboru, kytaristy a zpěváka Rolanda Grapova. Ten řešil poslední personálie v roce 2016, kdy se jeho český bubeník Martin Martuš Karoubka rozhodl, že 100% angažování v britských Cradle of Filth představuje přece jen větší terno. Co budeme poslouchat? Chase the Light.

0: Větrník. Na Rádiu B.
1: Jakmile někde problesne zmínka o kapele, kterou ovlivnil psychedelik, už tam běžím, už tam čichám, už tam slídím. Nenadarmo jsem vyrostl na Pink Floyd, ještě se Sidem Barrettem, na Yardbirds a Vedila Fudge. 26. června vyšlo Bliss, lehce psychedelické páté album skupiny Temples, z anglického cateringu. A to mě vrací do plátí nahrávkou Revelations.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Bíl.
1: Dnešní 27. petardou pro větrník to bude už slušná nálož, kterou instaluje Shinedown, skupina z Jacksonville na Floridě. 29. května vypustila 8. album s lakonickým názvem 8 a skladbou So Glad That You Asked, kterou definitivně uzavřeme dnešní větrník. A pokud od něj nestratíme klíč, jako Rodrigo v úžasné knize Jaroslava Foglara 90. pokračuje, za týden tu budem zas. Na starost i na povel si to bere Jaromír Tůma.